a žádají veřejnost o jakékoliv informace. Během vojenského cvičení v Norsku zjistili vojáci, že pronajatá vozidla čínské výroby nahrávala jejich pohyb i přístupové kódy k vojenským objektům. Záznamy armáda sice smazala podle norského deníku, ale není jisté, zda jejich kopie neexistuje jinde. Případ vyvolal obavy o bezpečnost citlivých dat při vojenských akcích. Poslanecká sněmovna v úvodním hlasování podpořila vládní návrh na zavedení mimořádné daně pro rafinerie. Vláda krok zdůvodňuje nárůstem marží těchto podniků v souvislosti se situací na světovém trhu s ropou. V Česku by se opatření mělo dotknout jen dvou provozů, rafinerií v Kralupech nad Vltavou a v Litvínově, které patří společnosti Orlen Unipetrol. A teď sport. Hokejisté Pardubic zvládli poslední utkání základní části Ligy mistrů proti švédskému Vekje a po prodloužení zvítězili 2-1, o vítězný gól se postaral útočník Jáchym Kondelík. Fotbalista Tomáš Souček prodloužil smlouvu s londýnským West Hamem do léta 2028, 31-letý záložník tak klubu zůstane i po konci aktuální sezony. A na závěr jedna zajímavost z domova. Česká obec Sokolská se chystá zapsat Sokolské hnutí do seznamu nemateriálního kulturního dědictví České republiky, s cílem následně usilovat o zápis na seznam UNESCO. Sokolové tak přehodnotili původní záměr prosazovat na mezinárodní úrovni jen samotný všesokolský sled. Počasí. Aktuálně máme zataženo a 12 stupňů. Do rána bude zataženo a teploty klesnou na 10 stupňů. Dnes ve středu pak budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 18 stupňů. A to je z noční předpovědi vše. Klidnou noc vám přeje Bucifal z Čet Rádia.

bychom na Sachsenberku v domě u Žida Kóna. Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná. Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to bral bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30. Celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě trhal bych květy, má lásko tobě. Tramvaj by jezdila přes řeku nahoru, slunce by zvedalo hraniční závoru a z oken voněl by sváteční oběd. Večer by zněla od Mojzese melodie dávnověká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: Divadlo Noc.
1: Rozhrnula jsem záclony, otevřela okénko, zalila kytičky, vylila nočníček. Venku byla krásná, letní, teplá pátek. Tráva voněla, jes šuměl, nad řekou honila váška vrabce. Na zahradě byl slyšet cvrkot ukrajinských dělníků. Rozhodla jsem se, že se dnes od hlavy až k patě umyji. Netekla ale voda, a tak jsem se alespoň oprášila. Pak jsem se najedla a vyrazila na vlak. Na Karlštejně jsem byla asi za hodinu. Hrad jsem si prohlížela se skupinou, ve které bylo 10 Němců, 5 Angličanů, 3 Izraelci, 2 Egypťané a 1 Syřičitán. Když jsme byli u 70 metrů hluboké hradní studny, průvodce nám řekl, že když do studny něco hodíme a budeme si něco přát, takže se nám to vyplní. Já jsem si přála, abych se dobře vdala, a hodila jsem do studny desetník. Nějaká Němka vedle mne si přála, aby se jí uzdravil manžel, a hodila do studny marku. A nějaký Arab si přál, aby byl na Blízkém východě konečně zase mír, a hodil do studny vedle stojícího Žida.

Když jsem měla po prohlídce hradu, rozhodla jsem se, že si něco chytím k jídlu. Třeba zajíce. Naštěstí zrovna jeden běžel okolo. Dělám závodně chůzi a tak pro mne nebyl problém zajíce chytit. Rozhodla jsem se, že si ho udělám dušeného. Ale v tom, kde se vzal, tu se vzal hajný. Zrovna v momentě, když jsem zvíře dusila. Hajný na mne řval, že jsem mu zabila posledního zajíce v lese. Přestal na mne řvát, když jsem mu vysvětlila, že to bylo v sebeobraně. S Hajným jsme se spřátelili a šli jsme se spolu vykoupat do Berounky. Plavali jsme nazí na hloubku. Hajný plaval znak, protože se bál, že ho jinak stáhne ke dnu vodník. Já jsem plavala klidně prsa, protože mě vodník nemá za co stáhnout. Pak jsme šli spolu na hájovnu, kde Hajný chtěl, abych mu byla po vůli. Řekla jsem mu, že na to nemám náladu, protože mám smutek. Umřela mi totiž 2 dny předtím babička. Nakonec jsem Hajnému řekla, tak tedy dobře, ale smutně a pomalu. Když bylo po všem, řekla jsem mu, na to, že ti není ještě ani 50, tak ti teda řeknu, že nic moc. A on mi řekl, na to, že je ti teprv 12, nejseš tak trochu drzá.

0: Viléme, nevíš už, kdy přijede konečně babička?
1: Musí tady být každou chvíli, Jane.
2: Jsem zvědavá, jak bude ta babička vypadat. Určitě už bude samá vrázka.
0: Mám strach, že už nebude dobře chodit.
2: A asi už si ani nebude moc dobře pamatovat.
1: Hlavně, aby nesmrděla.
2: Možná, že už jí stářím upadly všechny zuby.
0: Možná, že jí stářím vypadaly všechny vlasy.
3: A možná už jí stářím upadly i ruce a nohy.
1: Prosím tě, Viktorko, vrát se ke zoo a nekecej tady voloviny.
2: Jane, prosím tě, babička no. Je maminka maminky, nebo maminka tatínka?
0: To nikdo neví, Baru.
2: Ani ona sama?
0: Ani ona sama neví, jestli je maminka maminky nebo maminka tatínky. Tatínky.
3: Spíš tatínka.
1: Já si myslím, že v tom věku ani neví, jestli je babička nebo dědeček.
2: Já už se těším, až nám babička zase udělá zemlbábu.
1: Mě víc chutná zemldědek.
0: Myslím vás, jaký je v tom rozdíl?
2: No zemlbába je z housek a zemldědek z rohlíků. Ne.
0: A jak se tomu říká, když se to udělá z chleba?
1: Tomu se říká blevajs.
2: Je, myslím, že už slyším koně. Myslím, že už babička jede.
1: Slyšíš koně? Necítíš spíš krávy?
2: Ne, proč?
1: Protože máš ucho v kravinci.
0: Viktorko, přestaň s tím falešným zpíváním, kdo to má furt poslouchat, je to hrozný. Já už vím, proč nejsou pod jezem ryby.
2: Já na babičce obdivuju, jak je pracovitá. Ona každý den pracuje do 3 do rána a vstává už ve 2 ráno.
1: To je divný, to by dřív stávala, než chodila spát.
2: No já nevím, jak to dělá, ale pamatujete se, jak nás dřív každý ráno budila? Tvrdila, že nejdřív se musí probudit duše a teprve potom tělo. A budila nás tak, že nám klepala na čelíčka.
1: Viktorku kladívkova, proto je teď pako.
2: Myslím, že na obzoru už vidím babičku.
0: No jo, já ji vidím taky, jako kdyby na něčem rychle jela. No.
1: Jako kdyby letěla na koštěti.
0: No. Jako kdyby to koště přesně opisovalo terén.
3: Asi má koště s plochou dráhou letu.
1: Co to zase kecaj za kraviny?
2: Je, na čem to babička přijíždí?
4: Ahoj, děti.
3: Ahoj.
0: Babičko, co to pro boha má?
4: No, to vymysleli v Rusku, jo. Původně teda na lámání prstů zločincům, ale pak to nějak jednou náhodou otočili a zjistili, jestli tam to docela dá dobře jezdit.
1: Že? Ty asi čuměli, co?
4: Ty čuměli, no.
0: Babičko, jak se tomu přístroji říká?
4: No, tomu se říká samoubegajka a taky jednoduše kolo. Mimochodem, děti, víte, jaký je rozdíl mezi kolem a tady tím kravincem?
3: Ne.
4: Žádný, šlápneš a jedeš. Viktorko, že by ses na tom ráda projela?
3: Spíš tatínek.
2: Ale dobře vypadáš, babičko, o, jak to děláš, že ještě nejsi mrtvá?
0: Ty vůbec nestárneš, babičko.
4: Ale děti, sama dobře vím, jak vypadám, prosím vás. A nemazejte mě pořád med kolem zadku.
1: Říká se, nemazejte mi med kolem huby a ne kolem zadku.
4: Ale Vilémku, v mým věku už je to jedno, kolem čeho mažeš med. Barunko, máš kluka?
2: No teď ne, ale před 10 minutama. No, to...
4: Celá maminka.
0: Barunko, to tady necháme se nebo babičko, řekni nám, co dělá dědeček, už jsme ho neviděli léta.
4: O dědečkovi mě ani nemluv. Pěkně mi naštval blbec.
1: Co ti udělal tak hroznýho?
4: Se neptej, umřel hovado.
2: Přece přirozené, babičko, to se může stát každému.
4: Tak přirozené by to bylo, kdyby umřel u své manželky, doma v posteli, že jo. Mimochodem, děti, kde jsou rodiče, kde máte maminku a tatínka?
2: Šli do kostela, prý se za tebe šli modlit, aby jsi to rozmyslela, že s náma chceš bydlet.
4: Tak Proč psal, jak se strašně těší a s nimi budu bydlet, pane bože. Víte co, už mi to tady nějak začíná štvát. Asi se vrátím do své chaloupky na Slezském Pomezí. Tam mi nic nechybí. Tam jsem spokojená, šťastná. Potůček tam bublá potokny, ptáčkve tam zpívají. Hned vedle mají chaloupku Rómové. Víte co, já se tam vrátím. Pozdravujte rodiče, ať si ten bordel po vás uklízej sami. Ahoj.
0: To je dost, že už je pryč, že jo? To bylo zase kecu, ty vole. Že prý, drobty patří ohníčku, nebo dobrá hospodinka i přes plot skočí.
1: Nebo ukrojíš blbě chleba, už ukrojíš Aláhovi paty, ty vole.
0: A nebo jak nás porad budila tím klepáním do hlavy.
2: No ale nejen nás, ale všechny zvířata budila klepáním na čelíčko. Slepice, krávy, koně.
0: Jenom krtka nedostihla.
1: Ještě jednou by mě ve 4 ráno zaklepala na čelíčko a zabil bych ji babu.
4: Všechno jsem to slyšela. Tak já jsem baba, Vilémku, jo? To by se vám hodilo, abych tady nebyla. Hasit vápno, kydat hnůj, Viktorko, ty přestaň dělat magora, ať ji nakrmí slepice. A Barunko, teď jdi do kuchyně a uklíď to hovínko, co je tam uprostřed místnosti, co tam udělal sultán nebo tyr, šup.
3: Spíš tatínek.
4: Ježišmarja, tak je to spíš tatínek.
5: Vážení televizní diváci, dovolte, abych u příležitosti jubilejní 20. Čundrkantr show jménem celého našeho kolektivu poděkovala našemu vedoucímu Ivanu Mládkovi za to, že mě jednou jako jednu z prvních, že mě angažoval do souboru. Zejména díky jemu jsem se stala Čundrkantr show vedle Rosákova Bimba.
4: Binga, jo. Binga.
5: Rosákova Binga. Ruské rulety a horoskopíčovým. Stala jedním z nejsledovanějších pořadů. Pane Ivane, děkujeme ti. Děkujeme.

0: Takže já si doufám, že jste se naučili naspomnět ten úryvek ze Slávy dcera od Jana Kolára, co jsme si minule probírali.
1: To se nedá naučit.
0: Psal spešák, když se mnou mluvíte, tak laskavě vstaňte. Každý žák, když se mnou mluví, tak se mi vždycky pěkně postaví. Já to umím, jak když biče mrská třeba o půlnoci, když mě probudíte. Hexametrem třeba. Aj zde leží zemta před okem jim slzy ronícím, někdy kolébka nyní národu mého rakev. Stůj noho, posvátná místa jsou, kamkoliv kráčíš, k obloze ta trysinu vznese, vyvíše pohled, neb raději k velikému přichyl tomu tam se dubisku, jež zdoruje s houblím až do saváde časům. No prosím, a to jsem ožralej. Víte co, tak sem aspoň půjde Lenka Plačková a přečte nám tu básničku z učebnice. Budete se snažit trochu recitovat, Plačková. A rozbor básně provede Pešák. Pojďte sem, Pešák, uvidíme, jak se tady budete projevovat u tabule. A Jan Mrázek. Víte to? Tak, Plačková, spuste.
2: Jan Komár.
0: Komár, ne Komár, Komáre. To se silnější brejle nějaký.
2: Jan Kolár, Slávie dcera.
0: Prosím vás, Slávie dcera, ne Slávie dcera. Slávy, Slávie, se vám honí nějaký fotbal hlavou, nebo co zase?
1: Chodí s fotbalistou Slávie, s pravým bekem.
0: Zas mě to nezajímá, jestli má nějakýho pravýho bejka někde, helejte. Teďka je čeština. Mrázek, čí dceru měl Jan Kolár na mysli, když napsal Slávie dcera?
3: Jan Kolár měl, myslím, na mysli dceru svého kamaráda no. Slávy.
0: No to je zajímavá informace. Zása, jak se ten váš Sláva pode vás jmenoval celým jménem?
3: Mě Sláva Stanislav.
0: No to je velice zajímavá informace.
3: Stanislav Kostka.
0: No to jsou vědomosti, teda nahál jsem zvědá.
3: Stanislav Kostka Newman.
0: Jo, tak Newmanova to byla dcera. A udělali si s Redfordem, že hlejte, já nevím, tady zahráváte, dělat si ze mě stranu, nebo jsem tak hloupej, prosím vás?
3: Ani hloupej, ani chytrej.
1: Čili polobl.
0: Hlejte, Pešák, prosím ty výrazy. Hlejte, Jan Kolár měl na mysli jakousi pomyslnou dceru Slávu, jakéhosi pomyslného sjednoceného slovanského národa. Je to jasné, Pešák?
1: Ne.
0: Co vám na tom není jasný ještě?
1: No, to s tím Newmanem a Redfordem. To z nich hloukají, jo.
0: Zas Plačková, znova čtěte, jak střídá tohleto.
2: Jan Kolár, Slávy dcera. Juj, zde leží
0: zemta... Jaký juj? Jste slepá, nebo co? Aj, a ne juj, prosím vás, juj. To vykřikne tak maximálně nějaká blbá ženská, když spatří třeba...
1: Něco velkýho.
0: Tady to je Pešák. Zprostáku jeden. Prosím vás, aj je jedno ze staroslovanských zvolání.
2: Ano, aj je jedno ze staroslovanských zvolání.
0: Tak jděte.
2: Jan Kolár, Slávy dcera. Zde leží.
0: Z jakého prostředí vůbec pocházíte, jak takhle vůbec můžete mluvit? Já vám omlouvám, že špatně vidíte. Aj, prosím vás, aj, čtěte. Pořádně znovu.
2: Zde leží zemta. Co je to zemta?
0: Zemta, to je zem a ta, to je ukazovací zájmeno za jménem, to se v básních někdy dělá. V bulharštině je to třeba normální, že tam, aby vám Bulhar rozuměl, tak musíte dát ukazovací zájmeno, vždycky zájmeno. Třeba zem se tam řekne zemljata, že jo, nebo auto se řekne kolata, že jo, nebo žena se řekne ženata. Že jo, nebo koza se řekne kozatá. Vždycky zajmeno. Byl jste někdo v Bulharsku, jo?
3: Já.
0: No tak víte, že když jste tam šel do obchodu, tak když jste chtěl, aby vám ta prodavačka rozuměla, tak jste musel dát zajmeno, ukazovací zajmeno. Jak jste tam řekl, když jste byl nakupovat třeba?
3: Já jsem v Bulharsku nenakupoval.
0: Nebyl jsem se... Zas, neříkejte mi... Zas Zas neříkejte, že jste tam nebyl aspoň jedenkrát v nějakém krámě.
3: No, jednou jsem byl v drogerii.
0: Tak, no a když jste tam chtěl nakoupit, tak já nevím, co jste tam kupoval, jak jste to řekl, aby vám ta prodavačka rozuměla?
3: Una gumata i una viagrata.
0: Zas, hejte, nehýkejte, tady čtěte dál radši.
2: Aj, zde leží zemta, před okem mým, před okem mým.
0: Co vám na ten to není jasný, ale prostě to básník řekne před okem mým, když se sdělí, že třeba něco vidí. Je.
1: Ona vidí hovno.
0: Kdo to řek z vás dvou? Kdo to řek? Vy jste to řek? Jo? No. Pokračujte. Třída tohle, já jsem vyfasoval teda lumeny.
2: Aj, zde leží zemta, před okem mým, slzy ronícím, nikdy kolébka, nyní národu mého rakev.
0: Jak rozumíte tomu výrazu kolébka národa rakev, mrázek?
3: Jo, ne. No,
0: kolébkou národa má na mysli Jan Kolár zrození národa, vznik národa, že v tomto případě zřejmě moment, kdy praotec Čech vystoupal nahoru Říp s družinou, že?
2: On chodil do družiny? Posláte.
1: Ta je blbá.
0: A rakev národa, no rakev národa, tím myslí Jan Kolár jakousi tragédii národa, jakou pohromu, jaká může být taková největší pohroma národa, jakou si dovedete představit, mrázek třeba?
3: Zeman?
0: Zastupujte se politiky. Prdče jeden. Ještě dál, Račko.
2: Někdy kolébka, nyní národu mého rakev. Stůj, vole, posvátná místa jsou.
0: Z jaký jste rodiny? Pešák, jak je to správně?
1: Stůj, noho, posvátná místa jsou, kamkoliv kráčíš.
0: Jaká posvátná místa má Jan Kolár na mysli? Co je to posvátné místo, mrázek?
3: Já si myslím, že posvátné místo je takové místo, kde se někdo, někomu třeba zjeví.
0: Ano, může být, může
3: být. U Příbramy je Svatá hora a tam se, myslím, někomu zjevila panenka Maria.
0: Ano, velice správně. Pešák, jaká vy znáte posvátná místa v českých zemích, kde se někdo někomu zjevil?
1: Že? Bordel v Libni. Já tam jednou byl a najednou se tam zjevila moje stará.
0: Co to dá? To je
2: Posvátná místa jsou, kamkoliv kráčíš, k obloze Tatrysinu. Co to je Tatrysin?
0: Mrázek, řekněte Plačkovic, je to Tatrysin? Tatrysin, si rozložte slovo, Tatrysin.
3: Já vím jenom, co je to skurvysin.
0: Zaštěte dál, to já se to už jenom.
2: Synu, vznes se, vyvíše pohled, nepraději k velikému přichyl, tomu tam se vousisku.
0: Když máte někde nějaký vousisko, tak se k němu přichylujte po vyučování dubisku. Dubisku.
2: Dubisko taky žádné mám.
0: Prosím vás, mi už je to jedno, už to nějak dočtěte. Pro boha, helejte, aspoň přednes, ať to má nějakej. Představte si, že jste slovanská žena, která radí svému slovanskému muži, k čemu se má přichýlit. A pořádně.
2: Nepraději k velikému přichyl, tomu tam se chlupisku.
0: Blbečku jeden. Zlatý Benjoben.

kde vezmu klíče od jiného bytu. Zámečník nejsem a domovník taky ne. A dveře neotevřu bez dynamitu.

Jsou 3 hodiny. Před rádiem pokračuje. Bucifal u mikrofonu a mám pro vás noční zpravodajství. Zde je přehled toho nejdůležitějšího. Senátní volby pokračují 2. kolem, Praha řeší podobu nové koalice a papež Lev XIV. Se zotavuje po operaci plic. Jednání o nové pražské koalici pokračují, hnutí Starostů a nezávislých zvažuje spojení s koalicí Spolu, tedy ODS a TOP 9. Taková dvojkoalice by v 65členném zastupitelstvu měla těsnou většinu 34 hlasů. Předsedkyně pražské ODS Alexandra Udženija označila tuto variantu za preferovanou, 3. partnerem by se mohlo stát uskupení Praha sobě. Vatikán potvrdil, že papeži Lvu 14. lékaři při úterní operaci odebrali plicní lalok, ve kterém se podle vyšetření nacházel zhoubný nádor. Zákrok proběhl v římské nemocnici a podle agentury Reuters by se papež měl zotavovat přibližně týden. Poslanecká sněmovna v úvodním kole podpořila vládní návrh na zavedení mimořádné daně pro rafinerie, která reaguje na růst jejich marží kvůli situaci na trhu s ropou. Daň by se měla týkat jen velkých korporací, v Česku tak dopadne zřejmě pouze na rafinerie v Kralupech nad Vltavou a v Litvínově, které vlastní společnost Orlen Unipetrol. V 1. kole senátních voleb získalo mandát 5 kandidátů, o zbylých 22 místech rozhodnou voliči v pátek a v sobotu. Ústavní právník Jan Kysela upozorňuje, že většinový systém nahrává spíše lokálně známým osobnostem než odborníkům na ústavní právo. Podle něj se tak senát ve výsledku liší od představy, jakou měli jeho tvůrci. Policie v Děčíně pátrá po 66-letém muži, který se v pondělí nedostavil na plánovaný zákrok do nemocnice. Na manení a jeho telefon je nedostupný, podle policie může být v ohrožení života. A teď sport. Hokejisté Pardubic v posledním utkání základní části Ligy mistrů zdolali švédský tým Bekia Lakers 2-1 po prodloužení. O vítězství rozhodl v nastavení útočník Jáchym Kondelý. Dva týmy si postup do vyřazovací části zajistili už dříve. Fotbalista Tomáš Souček zůstává věrný londýnskému West Hamu, se kterým prodloužil smlouvu až do léta 2028. A na závěr. Česká obec Sokolská chce zapsat Sokolské hnutí na seznam nemateriálního kulturního dědictví, a to nejprve v Česku a později i u UNESCO. Původně Sokolové usilovali o zápis všesokolského sletu, záměr ale po jednání s Ministerstvem kultury přehodnotili. Počasí. Aktuálně máme zataženo a 12 stupňů. Do rána bude zataženo a teploty klesnou na 10 stupňů. Dnes ve středu pak budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 18 stupňů. To je z předpovědi všechno. Dobrou noc a hezké ráno vám přeje Bucifal.

dolí tiše zalehl chlad. Po zemi táhne se lezavá zima. Je šedivé si chravo, údolí tiše zalehl chlad.

0: Divadlo Noc.
1: Čert a pankáča. Milé děti, byla jednou jedna vesnička, která se původně jmenovala Hrdlička, posléze Hermann Geringdorf, potom Švermovo a nakonec zase Hrdlička. Byla to idylická vesnička a občané dělali čest jejímu jménu. Tichou návsí se linul z místního rozhlasu hlas Jirky Kučírka, zástupce Junáka, dříve ZOSSM.

Božka, jejíž vyholená hlava, naleštěná sídolem, házela prasátka. V Celíně otočila skouc. To je tutovka, ty vado. Půjdem. Mají tam být dneska skýni z Teplic a cigáni z Mostu. To bude čoro. Ale na maraton kašlu. To si radši nějaký prachy vyšlavnu na trase. A tak večer byla naše děvčata na parketu jako doma. Pojďte si hodit hrbem. Lákala jemně tanečníky pankáča. Ale nikdo s ní nešel, protože při tanci s ní, přátelé, šlo okejak. Tancovala bych i s čertem, blbečkové. Povídá pankáča, když už odpad čtvrtý srap. V tom se objevil ve dveřích. Černé jako uhel. Než se skýni zpamatovali, aby ho utloukli, už ho pankáča popadla a rozjela to po parketu. Černý brach s ní tančil až do ranního kuropění. Ráno popad prachy za maraton, popad pankáču a zmizeli, jako by se do pekla propadli. To byl čert, napsala Mladá fronta Dnes. Ale kde pak? Asi za čtvrt roku přišla čumkarta od nějaké Katrin z Havany. Psala. Jsem v opravdovém pekle. Nebyl to bohužel čert, ale Kubánec Jiménez Mario Fernández. O perníkové chaloupce. Milé děti, byla jednou jedna chaloupka uprostřed lesa a tý se říkalo Perníková. Žili v ní bába s dětkem a ty prodávali dětem perník. Dávku za 1000 korun. Perník vařili bába s dětkem většinou ze solutonu a rohypnolu podle starého receptu, který si dědek přivezl z vojny, ještě když byl u Wehrmachtu. Jednou utekli z ústavu pro mladistvé feťáci Jeníček s dvěma maruškama. Jedna maruška byla živá a druhá sušená v pytli. Když pak vykouřili Mariánku v pytli a neměli už ani floka, tak si alespoň sedli na lavice v parku před sechezou Lovosice a za chvíli byli zhulený, jak zákon káže. Jejich štěstí ale netrvalo dlouho. Omylem totiž zaslechli v televizi projev ministra životního prostředí, který jim tajemně sdělil, že severní Čechy už nesmrdí. Kromě Lipkovic, které je třeba zbourat. A severní Čechy budou prohlášeny za lázeňskou oblast. I uvěřili a odebrali se do lesa zemřít na otravu kyslíkem. Náhodou přitom narazili na chaloupku s perníkem. Bába a dědek se sirotku ujali a každý den jim píchli jednu dávku perníku. Jeníček za to musel převádět přes hranice Indiány. A to hlavně pak indiánské kmeny Rumunů, Číňanů a Kurdů. Tedy kmeny, o kterých se Karlu Májovi ani nesnilo. Marušku zase odvedla bába na silnici k Dubí, kde měla známého Andrzenova pasáčka Dežího Ďurku. Brzy se však přátelé o tomto nekalém podnikání dozvěděli i pánové Rumílek a Fendrich Murka, kteří nařídili policejnímu prezidentovi Novotnému, aby je zlikvidoval. Ten na ně chtěl poslat slavné želví ninji, Donatella, Rafaela, Leonarda a Michelangela, ale ministr Dlouhý rozhodl, že v rámci checkmate provede celou akci Česká rychlá rota, takzvaných tchořích ninžů, ve složení Aleš, Myslbek, Lada a Mánes. Celá akce byla pečlivě připravena a utajena tak, že zločinci se o ní dozvěděli z Mladé fronty Dnes už 14 dní předem. Během akce byl pak dům nalezen bohužel prázdný a tak policie alespoň zatkla hajnýho kracíka, který byl se svojí flaškou rumu náhodou v lese. A protože to bylo v zimě, za chvilku dorazila na běžkách i celá naše vláda. Jsem nepochopil tohle vtipa, no to je jedno. Chaloupku mezi tím, přátelé, obsadilo 6 medvědů s Cibulkou. Cibulka, když je uviděl, vystrčil z okna svoji střepatou hlavu ostříhanou na havla a zařval. Všichni jste hovada a prasata. Přátelé,

A jak dopadla naše povedená Švěřice? Bába s dětkem Jeníčka a Mařenku prodala na náhradní díly do Itálie. Pak si vyzvedli svoje tuční konta a v rámci malé privatizace koupili hotel Jestřáb, penzion Klára, obchodní dům Prior a nádraží Praha Holešovice. A tak bylo zlo po zásluze potrestáno. Přátelé, tato pohádka patří mezi ty smutnější. Prosím, abyste se tak podle toho chovali. Není zde žádného důvodu k veselí, slečno. Je třeba plakat nad osudem některých lidí. O Popelce. Milé děti. Byla jednou jedna rodina a ty neměli tatínka. A neměli ani maminku. A ani žádné děti. To je familie, co? To je radost. Ty když přijdou na návštěvu, nikdo. Přátelé, za to vedle nich žila familie, hamba mluvit. Těch bylo jako psů. Máma, táta a 10 dcer. Zajímavé je, že holky byly navzájem nevlastní. Otec, kterému se říkal u nich ve vsi oživlá pípa, měl z prvního manželství jednu dceru a matka, které se říkalo šlapací Pepka, měla 9 dcer, které se jmenovaly Lorchen, Zoja, Sinegurt, Aranka, Asunta, Vankli, Jamila, Očipuč a Šukíla. Tatínkově srdce se říkalo Popelka, protože nedala cigáro z ruky. Ze všech dcer, milé děti, abyste se nestrhli, pracovala jediná Očipuč. Jejíž tatínek pocházel z čečensko-ingušské oblasti, protože jakoby tatínkovi z oka vypadla. Ostatní holky neměly stabilní zaměstnání a většinou vypomáhaly oživení valutového trhu v Praze. Jednou odjel tatík na burzu a řekl dcerám, co vám mám přivést, milé děti. Holky většinou chtěly hadry a šminky, jenom Popelka řekla skromně, tatínku, přines mi to, co tě cvrnkne první do nosu. Otec na burze nakoupil a pro Popelku pořád nic. Až najednou ho do nosu cvrnkla typická vůně oříšků. I přivezl Popelce 3 litry ořechovky. Holky se jí smály, ale Popelka byla spokojená. Však se bude hodit, říkávala, a taky, že jo. Jednou pořádal jeden slušný chlapec ze starostrukturní rodiny večírek, na kterém byl i naftový magnát princ Abu Šklíbí El Šaržá ibn Čučo. Děvčátka na večírku pila bols a vizoury, jenom Popelka skromně popíjela svoji ořechovici. Když pak děvčata splnila svoji občanskou povinnost vůči přítomným na mejdanu, odebrala se k ránu domů. Druhý den Abu Šklíbí hořekoval, protože nemohl zapomenout na typickou vůni ořechovice. Já chtěla sehnat tu holku, co já cítila ten zvláštní smrádek. Tu já chtěla si odvést ukázat tatínek emír do Šaržá. Hořekoval Abu. Všichni pasáci v Praze mu vodili holky, různě navoněné Diorem, Poissonem, Ninou Ricci, Rafaelem a tak dále, ale princ vždycky jenom čuchnul a řekl fuj. To není ono. I Popelčiny ségry přišly navoněné Pitralonem, ale prince neoblafli, až pomohla náhoda. Jednou v noci se princ vracel z flámu a v perlovce najednou ucítil typickou vůni ořechovice. Byla to Popelka, která tam byla na šichtě. Princ jí popad a už je nikdo nikdy neviděl. Po Popelce jakoby se zem slehla. Až naši montéři, kteří se vraceli z Emirátu Šaržá, vyprávěli, že slyšeli zpívat děti z Bambiny di Harem podivnou písničku, která zněla asi jako
Epa, ty páčku jíst doma. Milosti vás, pamatujte se, že jsme na přednášce. Přátelé, Krušnohorci byli vyhlášení šprýmaři. O tom svědčí i celý jejich folklor. Z literatury je znám případ, kdy známá sběratelka lidové slovesnosti Božena Němcová přišla mezi Krušnohorce. Božka Němcová o tom píše doslova. Krušnohorské pohádky nemohu bohužel ani při nejlepší vůli zařadit do Českého fondu národních pohádek, protože nevím, jak by působily na dětskou dušičku pohádky typu Okurka a sedm trpaslíků Borovičky, Čípková růženka, Opravilných 12 měsíčka, O chytrém ševci Baťovi, Princezna s červeným beďarem na čele, Čert a pankáča, Živá voda Becherovka, O vykloubeném Palečkovi, Zvířátka a Dněpropetrovští, nebo Císařovi nové slipy. Přátelé, tady by si nevybral ani Erben, píše Němcová, a ten měl údajně nějaký žaludek. Já bych vám pro začátek teda přečet jednu naši krušnohorskou pohádku. Vybral jsem takovou tu méně takovou tu ošklivější, spíš takovou jemnější pohádku, která se jmenuje O šípkové růžence. Princezna s červeným beďarem na čele. V jednom malém království na Dunaji, milé děti, žila princezna, která se jmenovala Zuzana Pupínková. Měla jednu vadu, nechtěla se vdávat. Odmítla všechny ženichy urozené, ale i ty různé neurozené podruhy, slobodníky, ba i kováče. Jednou za ní přijel na námluvy maďarský princ Mikloš se svojí uherskou jízdou. Ale Zuzana jej odmítla slovy fuj, nesnáším uhry. Taky tedy Mikloš proklel a odjel. Když se princezna ráno probudila, měla na tváři samé uhry, samé pupínky. Och, ten Mikloš, plakala princezna, to byl ale veliký beťár. Od té doby se, přátelé, také nikdy říká uhříkům beďar. Všichni lékaři se pokoušeli princezně akné vyléčit, ale nepomohli jí ani 4týdenní lázeňský pobyt v erotickém salonu. Když to viděl král Vlado I. velkohubý, rozhodl, že ten, kdo princeznu vyléčí, dostane půl království, hlavně tu část Gabčíkovo nad Mároš. I ze všech stran se sjížděli princové, někdy i navzájem. Pardon. Někdy i navzájem se mezi sebou poprali. Ale nepomohl nikdo. Nepomohl ani známý léčitel Kašpárkovský, který přijížděl právě z Čech, kde pomohl hodně lidem, hlavně od jejich úspor. Princezna ještě k tomu navíc chytla štěnice, který někdo namontoval v celém bytě. I přicházeli princové pomoci, ale pořád nic. Tak zkrachovali i princové František V., Rudolf III., Jindřich VIII., až přišel princ Stanislav IX. Přišel, dal si jednoho malýho rumla a bylo mu to jasný. Jedním hmatem vymáčknul největší uhřík na princeznině čele a ejhle mikrofon Tesla byl na světě. Král Vlado I. okamžitě rozhodl vyšetřit, kdo jí to tam namontoval. Nejvíce podezřeli princové Jan a Ivan z Černé Gory, byli uvrženi do podzemní kopky, kde je spolu s potkany přivítala i Lasica Zatinský. Princezna se poté odstěhovala do Čech, kde se o ní ucházel princ Ota II. Zvaný Černý. Otík si princeznu Zuzanu vzal, ba co více, pojal jí za choď do ryti.
Pardon. Pojalí zachoď. Tečka. Do ryti zvolal zhrzený vlado první. A Gabčíkovo mi tu nechali. Ale to už, přátelé, a to je smutné, maďarská jízda překročila Dunaj. Princezna zatím v Čechách založil estrádní skupinu a s pořadem To bylo Slovensko jezdí po vlastech českých dodnes. O šípkové růžence. Milé děti. Sklidníme se, parchantíci. Žili jednou jeden král a královna a ty neměli žádné děti. Jednou musel král služebně na 2 roky do ciziny. Poslali ho tam na stáž, učit se tam vládnout. Tuším, že to bylo na Kubu. A když se vrátil, zjistil, že se mu právě narodila roztomilá dceruška. Ani se tomu nedivil, vzal si provaz a šel se do lesa oběsit. Stoup si na špalek, v oprátku kolem krku a přemýšlel, co dál. V tom šla okolo hodná babička a povídá mu, no co, neblázni, dyk to dítě za to nemůže, ne. Máš pravdu, babičko, řekl král, a jak chtěl slézt, smekla se mu noha a už se houpal. Je smula, co děti? Babička, protože byla hodná, se mu pověsila na nohy, aby zkrátila jeho utrpení. Babice u nich ve vsi říkali Mydlářová. Nikdo neví proč. Pak to šla babka všecko vykecat na zámek. Místo odměny však vyhnali a snížili o 50 důchod. Tomu se říká valorizace děti. Tak je tedy proklela. Počkej, až bude růžence 16. Tak něco zažiješ, řekla babka na rozloučenou královně. Růženka, tady musím, přátelé, na chvilku zastavit. Růženka, to bylo její křestní jméno. Ona bohužel chudinka neměla příjmení, protože ani královna matka nemohla s určitostí určit otce. To se tak někdy stává i v lepších rodinách. A zlomyslní dvořané kvůli tomu růžence říkali Mejdanová směska. Prosím vás, tak uklidněte se. Chudák holka nemá jméno a vy se můžete strát. Růženka bude mi říkat Směsková. Bylo čiperné děvče. A tak se nelze divit, že ve 14 letech jí maminka dala na převýchovu do penzinátu v Kostomlatech. Co Růža ještě neuměla, tak se tady pěkně doučila. Mladá děvčátka zde převychovávali prací a proto holky chodily trát šípky, aby v lékárnách alespoň něco levného bylo. Růža si část šípku nechávala a dělala z něj šípkový víno. Proto se jí také mezi holkama říkalo Šípková. V 16 letech, přátelé, utekla Růženka z ústavu a rovnou, to je náhoda, rovnou do hotelu Pup v Karlových Varech. Zrovna tam byl jeden princ z Rakouska se svým koněm, který se jmenoval Mercedes-Benz Turbo Diesel. Princ koupil Růžence držkovou polívku a 2 housky. A ta se do něj, milé děti, úplně zblbla. V noci se pak prokletí hodné babičky vyplnilo a Růženka princovi sekla hodinky a prkenici. Odjela potom do Prahy a po pěkném flámu usnula před Alhambrou, kde jí probudil překrásný příslušník policie, který jí políbil pendrekem. A tak, milé děti, jestli ji ještě nepustili, tak sedí Růženka dodnes.

jsou 4 hodiny. Dobrou noc všem, kdo ještě bdí. Tady Bucifal a tohle jsou zprávy Čet rádia. A tady jsou hlavní titulky. Senátní volby pokračují druhým kolem, Praha řeší podobu nové koalice a papež Lev 14. se zotavuje po operaci plic. Vatikán potvrdil, že papeži Lvu 14. lékaři při úterní operaci odebrali plicní lalok, ve kterém se podle vyšetření nacházel zhoubný nádor. Zákrok proběhl v římské nemocnici a podle agentury Reuters by se papež měl zotavovat přibližně týden. Poslanecká sněmovna v úvodním kole podpořila vládní návrh na zavedení mimořádné daně pro rafinerie, která reaguje na růst jejich marží kvůli situaci na trhu s ropou. Den by se měla týkat jen velkých korporací, v Česku tak dopadne zřejmě pouze na rafinerie v Kralupech nad Vltavou a v Litvínově, které vlastní společnost Orlen Unipetrol. V prvním kole senátních voleb získalo mandát 5 kandidátů, o zbylých 22 místech rozhodnou voliči v pátek a v sobotu. Ústavní právník Jan Kysela upozorňuje, že většinový systém nahrává spíše lokálně známým osobnostem než odborníkům na ústavní právo. Podle něj se tak senát ve výsledku liší od představy, jakou měli jeho tvůrci. Jednání o nové pražské koalici pokračují, hnutí Starostů a nezávislých zvažuje spojení s koalicí Spolu, tedy ODS a TOP 9. Taková dvojkoalice by v 65členném zastupitelstvu měla těsnou většinu 34 hlasů. Předsedkyně pražské ODS Alexandra Udženia označila tuto variantu za preferovanou, třetím partnerem by se mohlo stát uskupení Praha sobě. Policie v Děčíně pátrá po 66-letém muži, který se v pondělí nedostavil na plánovaný zákrok do nemocnice. Na manení a jeho telefon je nedostupný, podle policie může být ohrožení života. A teď sport. Hokejisté Pardubic v posledním utkání základní části Ligy mistrů zdolali švédský tým Bekia Lakers 2-1 po prodloužení. O vítězství rozhodl v nastavení útočník Jáchym Kondelík. Dva týmy si postup do vyřazovací části zajistili už dříve. Fotbalista Tomáš Souček zůstává věrný londýnskému West Hamu, se kterým prodloužil smlouvu až do léta 2028. A na závěr. Česká obec Sokolská chce zapsat Sokolské hnutí na seznam nemateriálního kulturního dědictví, a to nejprve v Česku a později i u UNESCO. Původně Sokolové usilovali o zápis všesokolského sletu, záměr ale po jednání s Ministerstvem kultury přehodnotili. Počasí. Aktuálně máme zataženo a 12 stupňů. Do rána bude zataženo a teploty klesnou na 10 stupňů. Dnes ve středu pak budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 18 stupňů. To je z předpovědi všechno. Dobrou noc a hezké ráno vám přeje Bucifal.

Děkuji vám za přivítání, vám děkuji za předehru, za limonádu. Já jsem do Prahy přišel kdysi jako nepopsaný list. Po putování českými a moravskými výskami malým městečky, kde jsme jako vesnické divadlo směli hrát, abychom nenarušili plynulý chod nebo provoz oblastních divadel. Já jsem dokonce hrál v některých místech, že jsem svým uměním přestihl elektrifikaci. Skutečně. Tak jsem najednou stál na poříčí u divadla Emila Františka Buriana. To pro mě bylo legendární divadlo. Teď si představte, že jsem do toho divadla byl angažován. A vstoupil jsem do chodby toho divadla a zase mohl jsem tam potkat desítky jeho členů nebo zaměstnanců toho divadla. A tam nestál nikdo jiný, než zasloužilý umělec František Vnouček. A než jsem mohl pozdravit, tak mě vyrazilo dech, jak František Vnouček udělal gesto hodný antický tragédie. A řekl, no konečně, pane kolego.

musím říct, že dík 100 plus 1 jsem to Ptakopiska nakonec viděl. Dokonce barevně. Je to něco tak hnusného. Nejenže je to hnusný, ale to je zvíře, který vůbec nemá žádnou logiku, který nemá opodstatnění. Tohle to zvíře, jak kdybych vám třeba řekl, a tak jsme tam tak seděli a najednou k nám přicupitalo vemeno z kachny. Já jsem v tom divadle byl jako v civilním jenom krátce. To divadlo mělo veliký problémy finanční, protože někdo někde prostě příliš nefandil, bych řekl, soudru Burianovi, a tak nám krátili ty subvence a tak dále. Já jsem tam šel z vesnického divadla, měl jsem poloviční vlastně gáži. Tam byla už i situace taková, že jednu dobu se nabídla strašně hodná Otylka Benišková, František Vnouček a Pepík Kozák, abychom aspoň mi nejpotřebnější, co jsme měli děti, dostali zálohu na zálohu. Tak nám půjčili svý nějaký filmový honoráře. No teda oni mysleli, že to půjčujou. Ale co to bylo? Dovedete si představit, při tenkrát veškách těch gáží, ještě jsme stali zálohu na zálohu. My jsme se taky zachovali jako mužici za carského Ruska. Ze čtvrt rublíka mám jít domů, ovno, propili jsme to. Jsme měli taky nějakou hrdost. A nejstarším hercem toho divadla, když neberu v úvahu národní umělkyni Otylku Beniškovou, byl Josef Bartůněk. Josef Bartůněk to byl zdroj veškerý mý zábavy. Já jsem se smal jak blázen. On měl dvě vlastnosti. Za prvé neviděl, takže on jak špatně viděl, myslel, že je ve straně a byl v ROH. A pak ještě byl barvoslepej, on jako legionář byl u bílejch a pak s červenálem. A pořád měl nějakou funkci. Ale Dobračísko, skutečně bezvadný člověk to byl. Tak, aby ho nějakým způsobem uspokojili, takže Pepík Bartůněk bude předsedou SČSP. Tím taky mohlo to divadlo vydechnout naposled. Až nic se nestalo, on jenom seděl za předsednickým stolem a řídil to buď Smíral nebo Everle, tu schůzi, a on pak to schválil taky jako za tu druhou organizaci. Ministerstvo národní obrany vždycky na ukončení měsíce Československo-sovětského přátelství pořádalo matiné, kde vyznamenávalo svoje důstojníky a tak dále, což se většinou dělo v tomto divadle. Ne většinou, ale neustále v tomto divadle. Jednou nevíme, z jakých příčin, jestli to mrzelo soudruha Buriana nebo tohle, no tak se rozhodli, že to matiné bude u nás. To 14 dní už tam prostě se vozívali takový různý vrzoty a tohle, jak prolízeli ty kontráši, ty vzduchotechniku a všecko mlžnýho, aby tam náhodou nebyla nikde nějaká nálož nebo něco. Byla slavnost, dělali jsme velice pěkný program. A pak to končilo a měla být zatažena opona a on tam najednou vstoupil, Pepík Bartůněk. Krásný člověk, kmet, bílý řídký vlasy, jak měli ten kontralicht, tak jako by měl takovou aureolu kolem té hlavy a byl v žaketu, kde to sehnal, to nevím. Šel, uklonil se velice obřadně a řekl do hlediště, kde byl samý generál a plukovník: vážené soudružky a vážení soudruzi, dovolte, abych tímto slavnostně ukončil naše přátelství se Sovětským svazem. A k tomu si zaspíváme Internacionálu. A začal zpívat píseň Práce. To nemáte představu, co v tom divadle, co se dělo. Někdy důstojníci vlezli pod židle.

No nás mohli zbalit tenkrát i s ubrusema. Jen dík tomu, že nikdo nemohl přikládat, i kdyby to byl nepřítel to divadle, tomuhle Bartuňkovi žádný nějaký takový úmyslí. A Bartuň je takový, jsme mu to řekli, jak se nervově zhroutil a řekl, neděle, ty se neměli graci, s takovýhlema věcma se nešertuje. My jsme nemohli, on zpíval sám písní práce, s ním se jediný, kdo se s ním solidarizoval, byla Hermínka Vojtová, která mu k tomu zpívala druhý hlas v tercích. Větší krávovinu jsem ještě neslyšel.

0: Já už nemám žádný soukrom, já už jsem všecko na sebe řekl, i co není pravda. Já jsem se narodil v Ivančicích. Mě nerodila porodní bába, my jsme s ní nevycházeli. Tak tam byly jistý obavy. A tak jsem se narodil v porodnici a v těch Ivančicích jsem prožíval velký kus svého mládí. Já jsem taky žil v rodišti svého otce v Hicmanicích. Ale v těch Ivančicích prostě, tam jsem si toho považoval, až to bylo královské město a pořád čekal, že to taky něco dá. Nic. Já jsem, jak jsem se stal normálním menšíkem, já mám takovou prostě něco pořád nevyřešeného. Moje maminka mě vyprávěla, že v té porodnici jednoho dne, jak přináší ty novorozeňata, aby je maminky kojili a polaskali se s nima, takže najednou jedna paní křikla nebo zařvala dokonce: to není moje dítě! Teď všechny maminky koukají a ona: dej to mi moje dítě! Teď tam přiběhli i primář a: paní, co tady vyvádíte, to je vaše dítě. Teď pojďte se, má cedulku na nožice. Ona pá: cedulka je správná, ale dítě ne! A teď tam takhle povíkovala a museli jít do toho. Teď ty maminky nechtěly vůbec prostě dávat ty děti od sebe a pač neměli tuž, tak si vykusovali na ně znamení různě a takový, aby si je... A ta moje maminka, jak by to... Ta moje maminka, jak mi to vyprávěla, tak já najednou po letech jsem se mnohokrát jsem si řekl: nejsem já vyměněný. Tohle to přece nejsem já, tak jsem kolikrát se svým jednáním nesouhlasil, víš?
1: Já vám jenom říct, že z vás tady dýchá taková opravdu vánoční pohoda. Já mám strašně rád vánoční svátky, protože na rozdíl od mdeže, kdy potom tátové jsou 14 dní nezvěstní, tak to jsou takový magnetický svátky, bych řekl. Všichni se stahují, i když na poslední chvilku třeba k tomu rodinnému stolu. Já jsem přitom zažil několikrý Vánoce mimo domov. Jednou na vojně. Jednou s Otíkem Lackovičem jsme dělali nějakou opravu v televizi a zůstali jsme sami jako prsty v té Praze. A tak nám to nepřišlo, ale potom najednou ty ulice se vyprazdňují, najednou některé ty okna se začínají rozsvětlovat, to je jak rozsvítí vánoční stromeček, a my jsme tak pomalinku chřadli a chřadli, pak jsme plakali a pak jsme se tvrdě pohádali, kdo má hodnější maminku. Tak jsme byli na měkou z toho. No, já jsem taky, loni jsem strávil Štědrý den, já jsem to věděl, pač jsem byl takový mírný, bezvědomý v nemocnici, takže po těch všech zkušenostech musím říct, že nejhezčí Vánoce jsou doma, ale vůbec nejpěknější Vánoce bývaly u babičky v Ivančicích, protože naše babička dovedla dát těm Vánocům takovýho ducha. Já nevím, jestli znala básničku od Erbena: oj ty štědrý večer, ty tajemný svátku, což je komu dobrý, ho neseš na památku, hospodáři štědrovku kravám povíc, my jsme krávy neměli, takže to odpadlo tohle. Ale babička skutečně šla, jako díku vzdání prostě hodila něco zeleného králíčkům, koze, prasátku, pak do kurníku nemohla, babička měla přes váhu trochu, tak tam hodila kus vánočky, takže slepice se klepali do rána v koutu, myslím, že tam je tchoř. Takže to byla spíš pomsta Číňanova. No a potom se babička vrátila a my jsme tenkrát se ještě, abych vám řekl pravdu, tak to byly takový společenský Vánoce, protože nás byla spousta. Ne u štědrovečerního stolu, tam bychom se vůbec nevešili, nás bylo třeba 30, 35. Ty rodiny měly spousty dětí. V domku, kde byla jenom kuchyň a světnice a síň. Ještě v podnicích se nepracovalo ani na dvě směny a my už jsme jedli na čtyři směny, pak jsme jedli do stalířů. Takže první jedli takový ty malí děti, to jsme seděli od půdy, od toho poklopu, na schodech až dolů. Tady jste měli polivku, tady vám vyseli nohy od bratrance a tak to šlo až dolů. Tam stály ty už děti školou povinný, bratranci, sestřenice, sestry a tak dál, a čekali na talíře. Maminky byly třetí na řadě, tatínkové nijak na ty talíře nepospíchali, pač ty se postili od rána. Ty nám dělali na dvorku u kanálku takovou zvláštní žlutou klouzačku. No a my jsme jedli, já si pamatuju, že já jsem jednou jed a najednou se mě zdalo, byl jsem celý nervózní, aby jsme nepropasli Ježíška. A tak povídám o toho jídla. Nezvonil Ježíšek a Jarek, který čekal na můj talíř, pane, kece je žer. Tak jsem ho nebyl, jsme věřili na Ježíška tenkrát. Dokonce jsem měl bratrance, který do 35 let předstíral, že věří, že ty dárky dává Ježíšek, aby nám nemusel vůbec nic dát. My jsme jednou vzali do Kůň a tam jsme ho mlátili rozporkou, že ty dárky dáváme mě. A on řekl: mě mou rivíru nevezmete, a to nedá vůbec nic na to. No, bylo to krásné, já mám hezkou vzpomínku na jedný Vánoce, kdy jsem ve svých 7 letech získal přirozený odpor k alkoholu. To už jsem patřil mezi ty děti, které měli, byly až druhý na řadě na ty talíře, tak jsem stál u té stěny a teď se s tím nějak moc, já nevím, tam mňouskali s tím jídlem, takže mě byla dlouhá chvílka a šel jsem do kuchyně, že tam zbalím nějakou mandličku nebo nějakou rozinku. A teď jsem si všiml jedné věci. My jsme kredence měli, babička měla jen takový jako polici na talíři a na hrničky. Na ty. A tam stála decínka, normální decínka plná bílého vína. Už ta decínka byla nápadná, protože u nás se pije z koštovaček, u vás taky. Ono to má stejně deci, ale vypadá to skromněji. Štolikeš, 80 se jako prkno potom, ale to už je jedno, no. Tam stála ta decínka a teď já jsem byl jako dítě dost zvídavý. Bylo mě 7 let. Byl jsem v té kuchyni a tam jsem viděl tu netypickou decínku plnou bílého vína. A pak jsem byl, jak jsem říkal, zvídavý, tak jsem prostě na to koukal, řekl jsem si, komu pak to patří. Já si teď jsem viděl tatínkovi, všichni drží koštovačky, maminky měli tam, kde připravovali ten salát, dávají tam sardelku nebo smažili rybu a tak dále. A nikdo se toho nevšímá, ty skleničky. Vždycky někdo šel kolem, já jsem si říkal, to bude asi majitel zase ne. A teď já jsem byl i citově dozaložený dítě. Mě začalo být ty skleničky lito, já jsem si pásil, to jedna opuštěná tady, nikdo tě nechce, nemá žádného majitele. A tak jsem jí zžel, že jsem dal pozor, když se nikdo nedíval, tak jsem jich vyzdul. A je to zajímavý, pil jsem poprvé v životě, jak kradete, umíte to okamžitě na ex. Pam, pam. A to byl stolní volej. To bylo něco tak hrozného. A já myslím, že to je ale víno, že takhle hnusně chutná víno, pač se v 7 letech nemůžeš zeptat rodičů, jako co jsem to tady vypil za svítstvo. Pač to vybe ještě teď pod kredence, jako bych dostal pumelici od maminky. Takže já jsem si začal vážit opilců v naší rodině, pak jsem si říkal, co oni musí mít za svou vůli, že ten fuj tady propijou v takovém množství. No, takže já jsem až 25 letech zjistil, jak vlastně chutná víno, ale už jsem se nikdy vinařem, ať z Jižní Moravy teda, nestal. No.
0: V Praze je takový ústav, jmenuje se Zahraniční ústav československý a ten měl jubilejní rok 60 let, se stará a navazuje kontakty s našimi rodáky po celém světě. A my jsme nejdřív prostě byli vysláni na různá místa, tedy na světě, můžu říct, protože Matuška Chladil a tak dále byli až v Americe a my jsme se dostali s Jiřinou Bohdalovou mezi Čechy do Vídně, protože tam se rekrutují vídeňští Češi, jsou nejvíc z Jižní Moravy, tak tam poslali mě. Oni jsou taky v Americe z Jižní Moravy Češi, no ale tak co? Tam je Chladil, no. Teď jsme byli, bylo to ohromný prostě. Bylo to pod záštitou velvyslance Kadnára, jeho paní Natálie, ohromně se k nám chovali, všecko bylo bezvadný. My jsme odúčinkovali a měli jsme jeden den volna. A ty děvčata, které se mnou byly, tak hned prostě... kde jsi jaký hrad, nebo tohle, Schönbrunn a tak dále. To mě nic neříká, tohle hrady, a to je mrtvý už pro mě. Já mám rád slovesný umění. A tak jsem tak šel a koukal jsem po různých biografiích na Jupám. A to je ono. Našel jsem, co jsem hledal. Tam bylo napsáno takový prostě, už ten nápis, Schöne Katze, Puci, Muci. Prostě takový, no po tím obrázky. No ještě daleko zajímavější na těch obrázcích, to vám konečně nebudu povídat. Tak jsem si řekl, ale je to hodno tohleto socialistického člověka? Socialistického umělce? Nějaký rakouský čuňačinky? Tak jsem už se odebíral zpátky do hotelu, zase jsem si říkal, no jo, ale já vlastně nevím, čím mám opovrhovat. Musím to na všech vidět. Napřed viděl, s čím nesouhlasím. To, jak jsem váhal, se mě stalo osudným, pak jsem si říkal, no, to už mám co dělat. A v líce mně se zdálo, že to je nějaký strašně laciný. Já jsem se zpět o biograf a tam hráli Hrady a zámky na Loáře. Takže jsem se neskazil, ale poučil. To byla to potrava.
2: Moravský tragéd Lubomír Kostelka, původním povolání pastičkář. Už od svého útlého mládí pořád něco organizoval. Nic nenechal jen tak, pořád se snažil, aby se něco dělo a tak taky jednou přišel a povídá, hele, Ladíku, nemohl bys říct tátovi, že bychom šli k vám na chatu? Já mám 50 litrů výborného vománkového vína. Já pám, jakýho? No, vománkového vína. No tak já jsem se neptal, já jsem v těch vínech nebyl tak zkušený, já pracoval vždycky v tvrdým alkoholu. A tak pane, prosím, já se tátý zeptám. A táta říká, kolik vás bude? Já jsem říkal, asi 15, paže toho 50 litrů. Tak mě říká, prosím pěkně, běžte, nezapalte tam nikde. V Brně se tenkrát v té době pít nedalo, protože nebyly sice záchytné stanice, ale v brněnské rovnosti vždycky uveřejnili fotografii. Pan Adolf Jebavý, řezník a uzenář, se opil a ulomil kraj chodníku. Nebo takovýhle, rozumíte, impertinence a to. Tak jsme si říkali, proč se máme někde tlumit, anebo potom se dostat do tisku. Tak jsme šli na Knížskou přehradu k nám do chaty. Nesli jsme 50, víte, co to je 50 litrů vína, 50 litrový demižon. Šli jsme, jako velbloudi, když cejtějí vodu, tak mi přidávali, byli jsme na chatě, rychle jsme prostě rozdělal oheň, nanosilo se dříví venku, takový táborák, jako nanosili se skleničky od hořčice a teď se nalilo a každý, kdo se napil, takhle mírně zlapal po dechu a povídá, co to je? Co to je tohleto? Ono to mělo chuť, něco jako mezi vermutem, griotkou, ale i pivo z toho jako mírně tak sládlo, víte? Co to je, Luboško? Pa, normální vománkový víno. Vománkový víno? Říkali, nechutná, ale jo, to není špatný, to není. Ono víno to bylo veselé, víte? Po dvou hořčičných skleničkách už jeden kamarád hrál na kytaru, aniž jí měl. Druhý padá, no něco ohromného, veselo z toho bylo. A tak se zapomnělo, co to vlastně pijeme, až jeden z nás, asistent výtvarníka z brněnského divadla, nějaký Kraus, si odskočil na chvilku do lesa. To už hvězdy svítily. Takhle koukáme, zpíváme si, najednou se vrací z lesa kamarád Kraus a povídá, Lubošku, co to pijeme za svinstvo? Kostelka, pano, dovol, jaký to je svinstvo, kluci, jaký to je svinstvo, pán, je blbej, když mu to nechutná, to nepije, pán, moment, pánové. Já jsem byl v lese a mě tam svítí hovno.

0: Náma to otřáslo zaprvé, protože Kraus byl jinak velice slušný člověk. Takhle se nikdy nevyjadřoval. Přitom jsme viděli, že smrt mu kouká z očí, říkali jsme, co to je, jaký pak tohle. On páno, co to je za víno? My jsme říkali, co to povídáš, to bychom museli vidět, on páš, tak pojďte se podívat. Tam to je. Vstoupili jsme na kraj lesa, tam na takové malinké pasece leželo něco, jako když upadne fosforeskující ručička z věžní hodin. Jako neonová trubka. Jako kdyby měli světlušky sjest. Něco strašného. To vám bylo tak sugestivní. V té tmě a příšeří toho lesa. My na to koukali a povídáme, no to je zajímavý, ono to skutečně svítilo. Něco ohromného. A teď to začalo. No Lubošku, co to pijeme tohle, protože v té době probíhaly různý procesy, jak Eisenponáci tam nebo tamhle si mysleli, že prostě vyzrají na československý dráhy, viděli smrti hlava na cisterně, řekli si, a to vám tak zbaštíme, tam bude jistě líh, on tam byl dřevitej, potom oslepli, že jo? Teď my jsme nemohli poznat, jestli slepneme, pač mavilo jako v pytli, nic jsme neviděli stejně. Co to je, Lubošku, za víno? Jaký pak vománkový? Najednou jsme všichni viděli, že to nikdo nikdy neslyšel. On pánu Vománkovi, to je tak, podívejte se, mýmu strýci, který má vinohrad, zkysalo víno. Já přijel právě, když to chtěl vylejt, a pám strejčku, prosím tě, mě jako člověku z města bylo líto takovou tekutinu vylejvat, skysaný, neskysaný, já pám daruj mi to, on pak chlapče, když se s tím otrávíš, budeš mít zkažený žaludek, já si s tím nějak poradím. Přijel do Brna, tam měl takovou správcovou, která rozuměla všemu. A povídá, pane Kostelka, to je jednoduchý. Do skysaného vína se musí naložit léčivý byliny, víte? Ono to stáhne tu kyselost a potom je to víno. Eňo, něňo, povídá, dáte mi ochutnat? On povídá, samozřejmě. Šel, zháněl, povídá, ale žádný byliny jsem nesehnal, sehnal jsem jenom vománkovej keřík na revma, co je, co se obalujou nohy tím. Ale nebylo to špatný, dal jsem to tam víc, zase, na, jako, abych to vynahradil, že nejsou, a ono mi to zželatinovalo. Tak jsem skočil ke kolegům na farmacii, co študovali, ty mi dali čistý líh, já to zase rozředil, že jo? Zas to bylo moc řídký, zas do toho vománka. A tak z toho vzniklo z těch 30-50 litrů. Proto ty zvláštní chutě. Víte, ale jinak je to, pánové, nezávadný. Nikdo pá, závadný, nezávadný. Co když přijem k lékaři, už bude pozdě a ztratíme zrak. To chce doktora, okamžitě teď. Je tady někde na blízku lékař, já pám, je takovej trochu nelidumil. Doktor Znamínko, tady má chatu kousek, ten nesnáší vůbec nic. Ten nesnáší, že je tady přehrada, že my tady máme taky chaty a teď já tam k tomu člověku v noci mám jít kvůli tomu, že mi tady pijem nějaký svinstvo. On mi pak nedá se nic dělat, první pomoc je první pomoc. Tak já dost neochotně jsem šel, zabouchal jsem na tu jeho chatu tam u toho doktora Znamínka, tam se ozvalo, co tady zavolá tohle v noci? Já pán, pane doktore, tady je menší, on pá, to je mi jedno v noci, já jsem pá, pane doktore, prosím pěkně, první pomoc. On pá, jaká první pomoc? Já pám, my pijem nějaký zvláštní víno. Bojíme se, že to je dřevitej líh, protože kamarádovi z toho lese svítí stolice. On pá, co to povídáte, z chlastu můžou svítit jedině v oči, kamaráde. To mě to pořád přes dveře. Je noc, v noci se spí, ale jemu to nedalo, protože byl lékař a věděl, že první pomoc musíme poskytnout svýmu spolubližnímu, zvlášť, jsme lékaři, že ano? Jak říká Šterce, milostivá paní, samozřejmě, já jako promovaný adept Červeného kříže vás prohlídnout můžu, ovšem léčit ještě nesmím, že ano? A on byl lékař navíc. Tak mu to nedalo, v oblík se a šel tam se mnou. No i na něj to zapůsobilo velice tedy otřesně. 14 mužský jak funebráků stojí na pasece a uprostřed něco divného. On kterou celou cestu mě vyvracel, že nemůže nic prostě z alkoholu svítit kromě očí, tam zůstal, stuhnul a povídá, víte, že jo, skutečně svítí. Všichni říkají, my na to, pane doktore, už půl hodiny koukáme a nepřestává. A on povídá, komu to patří. A ten Kraus tak skromně povídal, to je moje, pane doktore. On na něj tak s uznáním pohleděl a povídá, no to je, to jsem ještě v životě neviděl. Z nás taky nikdo, víte? Ale protože to byl doktor, a řekl bych navíc doktor Ohař, tak začal ohledávat to okolí. Možná to byl soudní lékař, že ano? Kouká, kouká, najednou povídá, pojďte sem, pane Kraus. Tomu se moc nechtělo, víte, zase na ta samá místa, kde se tohle stvořil. Povídá, nezakop, vy jste tady o něco? Ten Kraus povídá, zakop, zakop, já do toho skoro upad. On pá, o tenhle pařez, víte? Ten pá, ano, on pá, podívejte se, to byl strouchní vělej pařez, víte? A on, když ho vzal a jen do něj dejch, tak ten pařez sám od sebe fosforeskoval, natož potom, když dostával tolik tepla z dola. A ten doktor z radosti, že nepijeme dřevitej líh, že není potřeba žádného lékařského zákroku, šel s náma ochutnat to vománkový víno a skutečně druhý den nejen nám, ale i jemu z toho chlastu svítili vesele v oči.
1: Děkuji.

0: Je 5 hodin.
1: Dobré ráno s Četrádiem. Tady Vlasta, ať už jste v koupelně, v autě nebo ještě pod peřinou, zprávy začínají. Ve zprávách dnes. Programátorská chyba odhalila v novém obchodním rejstříku rodná čísla lidí. V Pardubicích se po letech rýsuje konec vlády hnutí ANO. Trump obhajuje dohodu s Putinem o ropě a viní z problémů Ukrajinu. Německá policie na žádost Varšavy zadržela dva turecké občany podezřelé z žhářského útoku na polskou stanici satelitního internetu Starlink. Polský premiér Donald Tusk incident označil za další projev hybridní války vedené proti jeho zemi. Americký prezident Donald Trump na sociální síti obhajoval svou dohodu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem o dodávkách ropy, kterou označil za výhodnou pro Spojené státy. Zároveň tvrdil, že za nedostatek paliva může sama Ukrajina, a obvinil takzvaná falešná média, že zamlčují, kolik peněz už Evropská unie Rusku za energie zaplatila. V Pardubicích se po 12 letech může změnit vedení radnice, dosud vládnoucí hnutí ANO by mělo vystřídat spojenectví pěti stran. Dohromady ODS, STAN, Naše Pardubice, Progresivní Pardubice a Noví lidovci drží 22 mandátů z celkových 39 a nyní ladí společný program. Ministerstvo spravedlnosti kvůli programátorské chybě zpřístupnilo na veřejné testovací verzi nového obchodního rejstříku rodná čísla zapsaných osob. Není zatím jasné, kolik lidí a v jakém rozsahu mohlo mít k citlivým údajům přístup. Mezi Novou Vsí u Českých Budějovic a Českými Budějovicemi narazil v podvečer vlak do kamení, které někdo úmyslně nastražil na kolejích. Souprava naštěstí nevykolejila, na místě zasahovaly všechny složky záchranného systému a policie nyní prověřuje podezření z obecného ohrožení. A teď sport. Obránce Slávie Tomáš Vlček před dnešním zápasem druhého kola Ligy mistrů v Baku varuje, že i když je ázerbájdžánský Saba na papíře nejslabším soupeřem soutěže, nic jednoduchého od utkání nečeká. Pražané chtějí v hlavním městě Ázerbájdžánu konečně ukončit dlouhé čekání na vítězství v této evropské soutěži. A na závěr něco z přírody. Přes Krkonoše v těchto dnech táhnou na jich desítky tisíc stěhovavých ptáků, kteří unikají před nastupujícím chladem. Odborníci ale upozorňují, že kvůli měnícímu se podnebí někteří z nich svou dlouhou cestu zastavují dříve, než bývalo zvykem.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme polojasno, v Praze 5 stupňů, v Brně 5 a v Ostravě 7. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 14 stupňů. Foukat bude slabý jižní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve středu bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. Tolik k počasí. A jak se dnes jezdí? Na to se podíváme hned teď.
0: Dopravní servis.
1: To se dnes ráno děje na silnicích, hlásí Vlasta. Na dálnici D2 ve směru na Bratislavu u 35. kilometru brzdí provoz porouchané vozidlo, odstavný pruh je neprůjezdný a tvoří se zdržení, hlášeno před chvílí. Na dálnici D5 směrem na Plzeň se mezi 93. a 95. kilometrem tvoří kolony, hlášeno před 14 minutami. Na dálnici D1 směrem na Brno u 177. kilometru projíždí konvoj s nadměrným nákladem, očekávejte zdržení do dnešních 6 hodin ráno. Na dálnici D56 směrem na Frýdek Místek je u 40. kilometru silný provoz. V Brně na křížení dálnic D1 a D2 pokračuje rekonstrukce křižovatky a u sjezdu na Brno centrum se tvoří kolony. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To je z dopravního servisu vše. Nohu z plynu a hezký den, přeje Vlasta.

0: Dobrý večer z Čet rádia, je za 20 minut 8.
1: To pozdravu mi tady radši vysvětli, proč jsem radšíš na ten papír.
0: Protože venku je zataženo a 13 stupňů a mě se nechce domů.
1: Obloha je šedivá, to jo.
0: Ale přinesla jsem skvělý příběh o jedné kytarové pece z roku 2003.
1: Povídej.
0: Písnička Seven Nation Army od kapely The White Stripes, znáš ten slavný basový motiv?
1: Jistě, to duní v každém autě, no jo.
0: Jenže to vůbec není baskytara, Jack White to zahrál na obyčejnou kytaru s efektovým pedálem.
1: Vážně?
0: Pak složil to při zvukové zkoušce v Melbourne a původně si ten riff schovával pro Jamese Bonda, kdyby ho oslovili.
1: To je blbost, pro Bonda by se tenhle chytlavý motiv vůbec nehodil, tam patří smyčce a pořádný orchestr.
0: Hodil.
1: Nehodil, vyznělo by to lacině a bez atmosféry, věř mi.
0: Nesmysl, bucouši, byl by to nejlepší bondovský hit.
1: To fakt ne.
0: Ale jo. Kazíš zábavu, přitom v 8 hodin jsou zprávy a my radši pustíme muziku.

Počasí. Krásný pozdní večer, posluchači. Debucifal s posledním dnešním počasím. Aktuálně v Praze zataženo a 11 stupňů, Brně polojasno a 6, Ostravě jasno a 6. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra ve středu budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 17 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Pozítří ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. A výhled na další dny, pátek mlhavo, teploty kolem 18, sobotu deštivo, teploty kolem 12, neděli zataženo, teploty kolem 12, pondělí mlhavo, teploty kolem 15. Tolik poslední dnešní předpověď. Klidnou noc s Čet rádiem přeje Bucifal.

0: Dobrý večer z Čet rádia, je za 20 minut 8.
1: To pozdravu mi tady radši vysvětli, proč jsem radšíš na ten papír.
0: Protože venku je zataženo a 13 stupňů a mě se nechce domů.
1: Obloha je šedivá, to jo.
0: Ale přinesla jsem skvělý příběh o jedné kytarové pece z roku 2003.
1: Povídej.
0: Písnička Seven Nation Army od kapely The White Stripes, znáš ten slavný basový motiv?
1: Jistě, to duní v každém autě, no jo.
0: Jenže to vůbec není baskytara, Jack White to zahrál na obyčejnou kytaru s efektovým pedálem.
1: Vážně?
0: Pak, složil to při zvukové zkoušce v Melbourne a původně si ten riff schovával pro Jamese Bonda, kdyby ho oslovili.
1: To je blbost, pro Bonda by se tenhle chytlavý motiv vůbec nehodil, tam patří smyčce a pořádný orchestr.
0: Hodil.
1: Nehodil, vyznělo by to lacině a bez atmosféry, věř mi.
0: Nesmysl, bucouši, byl by to nejlepší bondovský hit.
1: To fakt ne.
0: Ale jo. Kazíš zábavu, přitom v 8 hodin jsou zprávy a my radši pustíme muziku.

0: horoskop.
1: Dobrý den, tady Vlasta a Jéje, to úterý si na mě dneska fakt smoslo, budík zazvonil a já měla pocit, že jsem oči zavřela před 5 minutami. Je 13. října, úterý, a víte, jak to s úterkem je? Není to pondělí, kdy se člověk aspoň utěšuje novým začátkem, a není to ani blížící se pátek, prostě takový den, kdy se jede se tvačností a čeká se, až to konečně někam pokročí. Naštěstí mám tu hvězdy a ty mě i přes tu ospalost docela slušně nakoply, tak pojďme na to. Beran dneska nejspíš zjistí, že mu v práci někdo sedí na jeho oblíbené židli a bude se muset rozhodnout, jestli to řešit, nebo nechat být. Bík má chuť si dneska konečně uklidit tu skříň, co už měsíc hrozí lavinou, a možná se mu to i povede, aspoň z poloviny. Blíženci budou celý den přemýšlet nad odpovědí na jednu zprávu a nakonec napíšou něco úplně jiného, než plánovali. Tak si dneska u večeře vyslechne rodinnou historku, kterou slyšel už nejmín 10krát, a stejně se u ní zasměje. Lev dostane v práci pochvalu, kterou čekal už dávno, a bude si ji užívat celé odpoledne, klidně i nahlas. Pana bude mít dneska seznam úkolů dlouhý jak ruka, a než se nadá, odškrtne víc, než sama čekala. Váhy budou řešit, kam na oběd, a stejně jako obvykle skončí tam, kam je zavedou kolegové. Štír narazí na souseda, se kterým si rozumí jen na půl, a dneska se k údivu obou povede celkem fajn konverzace. Střelec bude mít chuť vyrazit někam, kam ještě nebyl, třeba jen na procházku jinou ulicí než obvykle. Kozoroh si dneska naplánuje večer jen pro sebe, a pak zjistí, že telefon zvoní zrovna v tu nejnevhodnější chvíli. Vodnář dostane nápad, který zní bláznivě, a právě proto se mu bude chtít ho aspoň vyzkoušet. Ryby stráví dneska čas s domácím mazlíčkem, který bude mít jasně navrch v tom, kdo koho vlastně vychovává. Tak vidíte, celkem slušná paráda na úterý, a mě to i přes tu ospalost docela probralo, možná víc než to kafe, co mi Bucifal slíbil a zatím nedonesl. Ale aby bylo jasno, hvězdy jsou hvězdy, koukají na nás odkud si z dálky a vůbec netuší, jaký máte rozvrh ani náladu, takže poslední slovo máte pořád vy, ne nějaké souhvězdí. Berte to jako takovou hru na úvod dne, ne jako návod. Tohle byla Vlasta pro Čet Rádio, protrpte si to úterý po svém, a ve středu se tu zase potkáme.

0: Je 6 hodin.
1: Dobré ráno, vstávat. U mikrofonu Vlasta a tohle jsou zprávy Četrádia. Co byste dnes neměli minout? Programátorská chyba odhalila v novém obchodním rejstříku rodná čísla lidí. V Pardubicích se po letech rýsuje konec vlády hnutí ANO. Trump obhajuje dohodu s Putinem o ropě a viní z problémů Ukrajinu. Americký prezident Donald Trump na sociální síti obhajoval svou dohodu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem o dodávkách ropy, kterou označil za výhodnou pro Spojené státy. Zároveň tvrdil, že za nedostatek paliva může sama Ukrajina, a obvinil takzvaná falešná média, že zamlčují, kolik peněz už Evropská unie Rusku za energie zaplatila. V Pardubicích se po 12 letech může změnit vedení radnice, dosud vládnoucí hnutí ANO by mělo vystřídat spojenectví pěti stran. Dohromady ODS, STAN, Naše Pardubice, Progresivní Pardubice a Noví lidovci drží 22 mandátů z celkových 39 a nyní ladí společný program. Ministerstvo spravedlnosti kvůli programátorské chybě zpřístupnilo na veřejné testovací verzi nového obchodního rejstříku rodná čísla zapsaných osob. Není zatím jasné, kolik lidí a v jakém rozsahu mohlo mít k citlivým údajům přístup. Mezi Novou Vsí u Českých Budějovic a Českými Budějovicemi narazil v podvečer vlak do kamení, které někdo úmyslně nastražil na kolejích. Souprava naštěstí nevykolejila, na místě zasahovaly všechny složky záchranného systému a policie nyní prověřuje podezření z obecného ohrožení. Německá policie na žádost Varšavy zadržela dva turecké občany podezřelé z žhářského útoku na polskou stanici satelitního internetu Starlink. Polský premiér Donald Tusk incident označil za další projev hybridní války vedené proti jeho zemi. A teď sport. Obránce Slávie Tomáš Vlček před dnešním zápasem druhého kola Ligy mistrů v Baku varuje, že i když je ázerbájdžánský Saba na papíře nejslabším soupeřem soutěže, nic jednoduchého od utkání nečeká. Pražané chtějí v hlavním městě Ázerbájdžánu konečně ukončit dlouhé čekání na vítězství v této evropské soutěži. A na závěr něco z přírody. Přes Krkonoše v těchto dnech táhnou na jich desítky tisíc stěhovavých ptáků, kteří unikají před nastupujícím chladem. Odborníci ale upozorňují, že kvůli měnícímu se podnebí někteří z nich svou dlouhou cestu zastavují dříve, než bývalo zvykem.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 5 stupňů, v Brně zataženo a 5, v Ostravě polojasno a 6. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 14 stupňů. Foukat bude slabý jižní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve středu bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. Tolik k počasí. A jak se dnes jezdí? Na to se podíváme hned teď.
0: Dopravní servis.
1: Ranní doprava s Vlastou. Na dálnici D2 na 35. kilometru směrem na Bratislavu hlásí porouchané vozidlo na odstavném pruhu, policie varuje před zdržením a doporučuje zvýšenou opatrnost, hlášeno před chvílí. U Brna na dálnici D2, na prvním kilometru směrem na Brno, je silný provoz, počítejte s pomalejší jízdou. Řidiči mířící na křižovatku dálnic D1 a D2 v Brně, konkrétně na sjezdu na Brno centrum ve směru na Prahu, musí i nadále počítat s omezeními kvůli probíhající přestavbě. Práce potrvají až do konce listopadu příštího roku a v místě se tvoří kolony. Na jihu Čech zůstávají kvůli stavbě dálnice D3 uzavřené silnice třetí třídy v okolí Kaplice směrem na hranice s Rakouskem, objízdné trasy jsou vyznačeny a omezení potrvá do konce listopadu příštího roku. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. A to je z dopravy vše. Bezpečnou cestu a hezký den přeje Vlasta z Četrádia.

0: Dobrý večer z Čet rádia, je za 20 minut 8.
1: To pozdravu mi tady radši vysvětli, proč jsem radšíš na ten papír.
0: Protože venku je zataženo a 13 stupňů a mně se nechce domů.
1: Obloha je šedivá, to jo.
0: Ale přinesla jsem skvělý příběh o jedné kytarové pece z roku 2003.
1: Povídej.
0: Písnička Seven Nation Army od kapely The White Stripes, znáš ten slavný basový motiv?
1: Jistě, to duní v každém autě, no jo.
0: Jenže to vůbec není baskytara, Jack White to zahrál na obyčejnou kytaru s efektovým pedálem.
1: Vážně?
0: Fakt, složil to při zvukové zkoušce v Melbourne a původně si ten riff schovával pro Jamese Bonda, kdyby ho oslovili.
1: To je blbost, pro Bonda by se tenhle chytlavý motiv vůbec nehodil, tam patří smyčce a pořádný orchestr.
0: Hodil.
1: Nehodil, vyznělo by to lacině a bez atmosféry, věř mi.
0: Nesmysl, bucouši, byl by to nejlepší bondovský hit.
1: To fakt ne.
0: Ale jo. Kazíš zábavu, přitom v 8 hodin jsou zprávy a my radši pustíme muziku.

počasí. Krásný pozdní večer, posluchači. Debucifal s posledním dnešním počasím. Aktuálně v Praze zataženo a 11 stupňů, Brně polojasno a 6, Ostravě jasno a 6. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra ve středu budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 17 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Pozítří ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. A výhled na další dny, pátek mlhavo, teploty kolem 18, v sobotu deštivo, teploty kolem 12, v neděli zataženo, teploty kolem 12, v pondělí mlhavo, teploty kolem 15. Tolik poslední dnešní předpověď. Klidnou noc čet rádiem přeje Bucifal.

0: Dobrý večer z Čet rádia, je za 20 minut 8.
1: To pozdravu mi tady radši vysvětli, proč se mračíš na ten papír.
0: Protože venku je zataženo a 13 stupňů a mě se nechce domů.
1: Obloha je šedivá, to jo.
0: Ale přinesla jsem skvělý příběh o jedné kytarové pece z roku 2003.
1: Povídej.
0: Písnička Seven Nation Army od kapely The White Stripes, znáš ten slavný basový motiv?
1: Jistě, to duní v každém autě, no jo.
0: Jenže to vůbec není baskytara, Jack White to zahrál na obyčejnou kytaru s efektovým pedálem.
1: Vážně?
0: Pak, složil to při zvukové zkoušce v Melbourne a původně si ten riff schovával pro Jamese Bonda, kdyby ho oslovili.
1: To je blbost, pro Bonda by se tenhle chytlavý motiv vůbec nehodil, tam patří smyčce a pořádný orchestr.
0: Hodil.
1: Nehodil, vyznělo by to lacině a bez atmosféry, věř mi.
0: Nesmysl, bucouši, byl by to nejlepší bondovský hit.
1: To fakt ne.
0: Ale jo. Kazíš zábavu, přitom v 8 hodin jsou zprávy a my radši pustíme muziku.

0: Horoskop.
1: Dobrý den, tady Vlasta a Jéje, to úterý si na mě dneska fakt smoslo, budík zazvonil a já měla pocit, že jsem oči zavřela před 5 minutami. Je 13. října, úterý, a víte, jak to s úterkem je? Není to pondělí, kdy se člověk aspoň utěšuje novým začátkem, a není to ani blížící se pátek, prostě takový den, kdy se jede se tvačností a čeká se, až to konečně někam pokročí. Naštěstí mám tu hvězdy, a ty mě i přes tu ospalost docela slušně nakoply, tak pojďme na to. Beran dneska nejspíš zjistí, že mu v práci někdo sedí na jeho oblíbené židli, a bude se muset rozhodnout, jestli to řešit, nebo nechat být. Bík má chuť si dneska konečně uklidit tu skříň, co už měsíc hrozí lavinou, a možná se mu to i povede, aspoň z poloviny. Blíženci budou celý den přemýšlet nad odpovědí na jednu zprávu a nakonec napíšou něco úplně jiného, než plánovali. Tak si dneska u večeře vyslechne rodinnou historku, kterou slyšel už nejmín 10krát, a stejně se u ní zasměje. Lev dostane v práci pochvalu, kterou čekal už dávno, a bude si ji užívat celé odpoledne, klidně i nahlas. Pana bude mít dneska seznam úkolů dlouhý jak ruka, a než se nadá, odškrtne víc, než sama čekala. Váhy budou řešit, kam na oběd, a stejně jako obvykle skončí tam, kam je zavedou kolegové. Štír narazí na souseda, se kterým si rozumí jen napůl, a dneska se k údivu obou povede celkem fajn konverzace. Střelec bude mít chuť vyrazit někam, kam ještě nebyl, třeba jen na procházku jinou ulicí než obvykle. Kozoroh si dneska naplánuje večer jen pro sebe, a pak zjistí, že telefon zvoní zrovna v tu nejnevhodnější chvíli. Vodnář dostane nápad, který zní bláznivě, a právě proto se mu bude chtít ho aspoň vyzkoušet. Ryby stráví dneska čas s domácím mazlíčkem, který bude mít jasně navrch v tom, kdo koho vlastně vychovává. Tak vidíte, celkem slušná paráda na úterý, a mě to i přes tu ospalost docela probralo, možná víc než to kafe, co mi Bucifal slíbil a zatím nedonesl. Ale aby bylo jasno, hvězdy jsou hvězdy, koukají na nás odkud si z dálky a vůbec netuší, jaký máte rozvrh ani náladu, takže poslední slovo máte pořád vy, ne nějaké souhvězdí. Berte to jako takovou hru na úvod dne, ne jako návod. Tohle byla Vlasta pro Čet Rádio, protrpte si to úterý po svém, a ve středu se tu zase potkáme.

0: Je 7 hodin.
1: Dobré ráno. Vlasta se hlásí se zprávami Četrádia, tak si udělejte pohodlí. O čem se dnes mluví? Slovensko odhalilo sochu sovětského maršála a znovu rozvířilo debatu o postoji vlády k Rusku. Trump mluví o větší ochotě Putina k dohodě než u Zelenského. A ministerstvo spravedlnosti řeší únik rodných čísel z nového obchodního rejstříku. Rada vlády pro lidská práva na svém posledním zasedání těsně neschválila výzvu, aby Česko ukončilo nelegální sledování občanů. Členka rady Malá přitom tvrdila, že není důvod podnět nepodpořit. Premiér Andrej Babiš podle přítomných přesto pověřil ministry, aby našli kompromis, jenž by sladil praxi sledování s evropskou legislativou a zároveň nechal policii prostor k vyšetřování. Americký prezident Donald Trump v pondělí prohlásil, že ruský vůdce Vladimir Putin má o dohodu větší zájem než ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Podle agentury DPA Trump zároveň přiznal, že ohlášené energetické příměří porušují obě strany konfliktu. Ukrajina přitom čelí ruské invazi už od února roku 2022. Ministerstvo spravedlnosti kvůli chybě v programování nechtěně zveřejnilo rodná čísla osob na testovací verzi nového obchodního rejstříku. Chyba vyvolává otázky, kdo všechno mohl mít k citlivým datům přístup. Případ teď úřad prověřuje a chystá nápravu. Na východě Slovenska, poblíž města Svidník, odhalili sochu sovětského maršála Ivana Koněva. Místo připomíná karpatsko-dukelskou operaci, jejíž boje začaly v říjnu roku 1944. Tehdy padly desítky tisíc vojáků sovětské armády i československé svobodové armády v bojích proti německému Wehrmachtu. Odhalení sochy znovu otevírá debatu o proruských náladách uvnitř slovenské vlády. Správa železnic plánuje v lese nedaleko Lysé nad Labem postavit 8-metrový nadjezd místo obyčejného přejezdu přes trať. Nahradit by měl cestu, kterou dnes využívají hlavně cyklisté, pejskaři a výletníci. Plán vzbuzuje otazníky, protože tak mohutná stavba uprostřed lesa působí nadbytečně. A teď sport. Dostihová stáj Pegas ze Zhoře na Jihlavsku po třetí za sebou zazářila na Velké Pardubické. Valach Godfrey, vítěz z předminulého ročníku, letos doběhl druhý, těsně za irským koněm Final Orders, a i tak si vysloužil neoficiální titul nejlepšího českého koně závodu. Trenér Dalibor TRK byl na svého svěřence den po dostihu patřičně hrdý. A na závěr něco z podmořského světa. 30-letý potápěč se u břehů Malediv ocitl obklopen desítkami trnuch a hejny ryb v kulisách jako z přírodovědného dokumentu. Nevšední setkání zachytila kamera a záběry teď obletují internet.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 4 stupňů, v Brně jasno a 4, v Ostravě mlhavo a 6. Dnes bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 14 stupňů. Foukat bude slabý jižní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve středu bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. A jak to vypadá na silnicích? To se dozvíte hned teď v dopravním servisu.
0: Dopravní servis.
1: Vlasta a raní provoz na silnicích. Na dálnici D2 na Slovensku mezi 52. a 53. kilometrem ve směru na Bratislavu došlo před chvílí k vážné nehodě, úsek je uzavřený a probíhají záchranné a vyprošťovací práce, tvoří se kolona. Na silnici 35 u obce Všestary, část Bříza na Hradecku se před chvílí stala nehoda dvou osobních aut, vozovka je částečně blokovaná, jeďte opatrně. V Litoměřicích v ulici Mezibraní havarovala před chvílí dvě osobní auta, na místě zasahuje policie. A na silnici 33H u Jaroměře na Náchodsku došlo před hodinou k nehodě dodávky s cyklistou, na místě je integrovaný záchranný systém. Z omezení připomínáme stavbu křižovatky dálnic D1 a D2 v Brně, kde se dlouhodobě tvoří kolony a je potřeba počítat se zdržením. U Chlumce na Ústecku pokračuje stavba nového kruhového objezdu na silnici 3. třídy 253-57. Omezení tam potrvá do konce října. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Ranní doprava končí. Vlasta si jde dolít kafe a vám přeje bezpečnou cestu.

0: Dobrý večer z Čet rádia, je za 20 minut 8.
1: To pozdravu mi tady radši vysvětli, proč se mračíš na ten papír.
0: Protože venku je zataženo a 13 stupňů a mě se nechce domů.
1: Obloha je šedivá, to jo.
0: Ale přinesla jsem skvělý příběh o jedné kytarové pece z roku 2003.
1: Povídej.
0: Písnička Seven Nation Army od kapely The White Stripes, znáš ten slavný basový motiv?
1: Jistě, to duní v každém autě, no jo.
0: Jenže to vůbec není baskytara, Jack White to zahrál na obyčejnou kytaru s efektovým pedálem.
1: Vážně?
0: Pak, složil to při zvukové zkoušce v Melbourne a původně si ten riff schovával pro Jamese Bonda, kdyby ho oslovili.
1: To je blbost, pro Bonda by se tenhle chytlavý motiv vůbec nehodil, tam patří smyčce a pořádný orchestr.
0: Hodil.
1: Nehodil, vyznělo by to lacině a bez atmosféry, věř mi.
0: Nesmysl, bucouši, byl by to nejlepší bondovský hit.
1: To fakt ne.
0: Ale jo. Kazíš zábavu, přitom v 8 hodin jsou zprávy a my radši pustíme muziku.

počasí. Krásný pozdní večer, posluchači. Debucifal s posledním dnešním počasím. Aktuálně v Praze zataženo a 11 stupňů, v Brně polojasno a 6, Ostravě jasno a 6. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra ve středu budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 17 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Pozítří ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. A výhled na další dny, pátek mlhavo, teploty kolem 18, v sobotu deštivo, teploty kolem 12, v neděli zataženo, teploty kolem 12, v pondělí mlhavo, teploty kolem 15. Tolik poslední dnešní předpověď. Klidnou noc čet rádiem přeje Bucifal.

0: Dobrý večer z Čet rádia, je za 20 minut 8.
1: To pozdravu mi tady radši vysvětli, proč jsem radšíš na ten papír.
0: Protože venku je zataženo a 13 stupňů a mě se nechce domů.
1: Obloha je šedivá, to jo.
0: Ale přinesla jsem skvělý příběh o jedné kytarové pece z roku 2003.
1: Povídej.
0: Písnička Seven Nation Army od kapely The White Stripes, znáš ten slavný basový motiv?
1: Jistě, to duní v každém autě, no jo.
0: Jenže to vůbec není baskytara, Jack White to zahrál na obyčejnou kytaru s efektovým pedálem.
1: Vážně?
0: Pak složil to při zvukové zkoušce v Melbourne a původně si ten riff schovával pro Jamese Bonda, kdyby ho oslovili.
1: To je blbost, pro Bonda by se tenhle chytlavý motiv vůbec nehodil, tam patří smyčce a pořádný orchestr.
0: Hodil.
1: Nehodil, vyznělo by to lacině a bez atmosféry, věř mi.
0: Nesmysl, bucouši, byl by to nejlepší bondovský hit.
1: To fakt ne.
0: Ale jo. Kazíš zábavu, přitom v 8 hodin jsou zprávy a my radši pustíme muziku.

0: Jet Radio.
1: Horoskop.
2: Dobrý den, tady Vlasta a Jéje, to úterý si na mě dneska fakt smoslo, budík zazvonil a já měla pocit, že jsem oči zavřela před 5 minutami. Je 13. října, úterý, a víte, jak to s úterkem je? Není to pondělí, kdy se člověk aspoň utěšuje novým začátkem, a není to ani blížící se pátek, prostě takový den, kdy se jede se tvačností a čeká se, až to konečně někam pokročí. Naštěstí mám tu hvězdy a ty mě i přes tu ospalost docela slušně nakoply, tak pojďme na to. Beran dneska nejspíš zjistí, že mu v práci někdo sedí na jeho oblíbené židli a bude se muset rozhodnout, jestli to řešit, nebo nechat být. Bík má chuť si dneska konečně uklidit tu skříň, co už měsíc hrozí lavinou, a možná se mu to i povede, aspoň z poloviny. Blíženci budou celý den přemýšlet nad odpovědí na jednu zprávu a nakonec napíšou něco úplně jiného, než plánovali. Tak si dneska u večeře vyslechne rodinnou historku, kterou slyšel už nejmín 10krát, a stejně se u ní zasměje. Lev dostane v práci pochvalu, kterou čekal už dávno, a bude si ji užívat celé odpoledne, klidně i nahlas. Pana bude mít dneska seznam úkolů dlouhý jak ruka, a než se nadá, odškrtne víc, než sama čekala. Váhy budou řešit, kam na oběd, a stejně jako obvykle skončí tam, kam je zavedou kolegové. Štír narazí na souseda, se kterým si rozumí jen na půl, a dneska se k údivu obou povede celkem fajn konverzace. Střelec bude mít chuť vyrazit někam, kam ještě nebyl, třeba jen na procházku jinou ulicí než obvykle. Kozoroh si dneska naplánuje večer jen pro sebe, a pak zjistí, že telefon zvoní zrovna v tu nejnevhodnější chvíli. Vodnář dostane nápad, který zní bláznivě, a právě proto se mu bude chtít ho aspoň vyzkoušet. Ryby stráví dneska čas s domácím mazlíčkem, který bude mít jasně navrch v tom, kdo koho vlastně vychovává. Tak vidíte, celkem slušná paráda na úterý, a mě to i přes tu ospalost docela probralo, možná víc než to kafe, co mi Bucifal slíbil a zatím nedonesl. Ale aby bylo jasno, hvězdy jsou hvězdy, koukají na nás odkudsi z dálky a vůbec netuší, jaký máte rozvrh ani náladu, takže poslední slovo máte pořád vy, ne nějaké souhvězdí. Berte to jako takovou hru na úvod dne, ne jako návod. Tohle byla Vlasta pro Čet Rádio, protrpte si to úterý po svém, a ve středu se tu zase potkáme.

0: Je 8 hodin.
1: Krásné ráno vám všem. Od mikrofonu Čet rádia zdraví Vlasta, ranní zprávy jsou tady. Pojďme na to nejdůležitější. Slovensko odhalilo sochu sovětského maršála a znovu rozvířilo debatu o postoji vlády k Rusku. Trump mluví o větší ochotě Putina k dohodě než u Zelenského. A ministerstvo spravedlnosti řeší únik rodných čísel z nového obchodního rejstříku. Ministerstvo spravedlnosti kvůli chybě v programování nechtěně zveřejnilo rodná čísla osob na testovací verzi nového obchodního rejstříku. Chyba vyvolává otázky, kdo všechno mohl mít k citlivým datům přístup. Případ teď úřad prověřuje a chystá nápravu. Na východě Slovenska, poblíž města Svidník, odhalili sochu sovětského maršála Ivana Koněva. Místo připomíná karpatsko-dukelskou operaci, jejíž boje začaly v říjnu roku 1944. Tehdy padly desítky tisíc vojáků sovětské armády i československé svobodovy armády v bojích proti německému Wehrmachtu. Odhalení sochy znovu otevírá debatu o proruských náladách uvnitř slovenské vlády. Správa železnic plánuje v lese nedaleko Lysé nad Labem postavit 8-metrový nadjezd místo obyčejného přejezdu přes trať. Nahradit by měl cestu, kterou dnes využívají hlavně cyklisté, pejskaři a výletníci. Plán vzbuzuje otazníky, protože tak mohutná stavba uprostřed lesa působí nadbytečně. Americký prezident Donald Trump v pondělí prohlásil, že ruský vůdce Vladimir Putin má o dohodu větší zájem než ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Podle agentury DPA Trump zároveň přiznal, že ohlášené energetické příměří porušují obě strany konfliktu. Ukrajina přitom čelí ruské invazi už od února roku 2022. Rada vlády pro lidská práva na svém posledním zasedání těsně neschválila výzvu, aby Česko ukončilo nelegální sledování občanů. Členka rady Malá přitom tvrdila, že není důvod podnět nepodpořit. Premiér Andrej Babiš podle přítomných přesto pověřil ministry, aby našli kompromis, jenž by sladil praxi sledování s evropskou legislativou a zároveň nechal policii prostor k vyšetřování. A teď sport. Dostihová stáj Pegas ze Zhoře na Jihlavsku po třetí za sebou zazářila na Velké Pardubické. Valach Godfrey, vítěz z předminulého ročníku, letos doběhl druhý, těsně za irským koněm Final Orders, a i tak si vysloužil neoficiální titul nejlepšího českého koně závodu. Trenér Dalibor TRK byl na svého svěřence den po dostihu patřičně hrdý. A na závěr něco z podmořského světa. 30-letý potápěč se u břehů Malediv ocitl obklopen desítkami trnuch a hejny ryb v kulisách jako z přírodovědného dokumentu. Nevšední setkání zachytila kamera a záběry teď obletují internet.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 4 stupňů, v Brně polojasno a 4, v Ostravě mlhavo a 5. Dnes bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 14 stupňů. Foukat bude slabý jižní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve středu bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. Tolik počasí a rovnou se podíváme na silnice.
0: Dopravní servis.
1: Než vyrazíte, ranní doprava od Vlasty, jedeme. Na silnici číslo 2 u Záboří nad Labem na Kutnohorsku se před chvílí stala nehoda osobního auta a motocyklu. Provoz v místě komplikují dvě havarovaná vozidla. Na dálnici D11 na 25. kilometru směrem na Jaroměř došlo k nehodě dvou osobních aut po nárazu ze zadu. Vozidlo stojí v levém jízdním pruhu. Na dálnici D0 na 6. kilometru směrem na Ruzini a D7 je po nehodě nákladního a osobního auta neprůjezdná odstavná krajnice. Provoz je potřeba projíždět opatrně. V Praze v ulici na Cikánce došlo ke srážce osobního auta se Senou, na místě zůstává havarované vozidlo. Na křižovatce dálnic D1 a D2 u Brna pokračuje přestavba, v místě se tvoří kolony a situace potrvá ještě několik měsíců. Na jihu Čech u Kaplice jsou kvůli stavbě dálnice D3 nadále uzavřené silnice třetích tříd směrem k rakouské hranici. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. Konec ranního dopravního servisu. Dojeďte v pořádku, Vlasta z Čet Rádia.

0: Dobrý večer z Čet rádia, je za 20 minut 8.
1: To pozdravu mi tady radši vysvětli, proč jsem radšíš na ten papír.
0: Protože venku je zataženo a 13 stupňů a mě se nechce domů.
1: Obloha je šedivá, to jo.
0: Ale přinesla jsem skvělý příběh o jedné kytarové pece z roku 2003.
1: Povídej.
0: Písnička Seven Nation Army od kapely The White Stripes, znáš ten slavný basový motiv?
1: Jistě, to duní v každém autě, no jo.
0: Jenže to vůbec není baskytara, Jack White to zahrál na obyčejnou kytaru s efektovým pedálem.
1: Vážně?
0: Pak, složil to při zvukové zkoušce v Melbourne a původně si ten riff schovával pro Jamese Bonda, kdyby ho oslovili.
1: To je blbost, pro Bonda by se tenhle chytlavý motiv vůbec nehodil, tam patří smyčce a pořádný orchestr.
0: Hodil.
1: Nehodil, vyznělo by to lacině a bez atmosféry, věř mi.
0: Nesmysl, bucouši, byl by to nejlepší bondovský hit.
1: To fakt ne.
0: Ale jo. Kazíš zábavu, přitom v 8 hodin jsou zprávy a my radši pustíme muziku.

Počasí. Krásný pozdní večer, posluchači. Debucifal s posledním dnešním počasím. Aktuálně v Praze zataženo a 11 stupňů, Brně polojasno a 6, Ostravě jasno a 6. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra ve středu budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 17 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Pozítří ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. A výhled na další dny, pátek mlhavo, teploty kolem 18, v sobotu deštivo, teploty kolem 12, v neděli zataženo, teploty kolem 12, v pondělí mlhavo, teploty kolem 15. Tolik poslední dnešní předpověď. Klidnou noc čet rádiem přeje Bucifal.

0: Dobrý večer z Čet rádia, je za 20 minut 8.
1: To pozdravu mi tady radši vysvětli, proč jsem radšíš na ten papír.
0: Protože venku je zataženo a 13 stupňů a mě se nechce domů.
1: Obloha je šedivá, to jo.
0: Ale přinesla jsem skvělý příběh o jedné kytarové pece z roku 2003.
1: Povídej.
0: Písnička Seven Nation Army od kapely The White Stripes, znáš ten slavný basový motiv?
1: Jistě, to duní v každém autě, no jo.
0: Jenže to vůbec není baskytara, Jack White to zahrál na obyčejnou kytaru s efektovým pedálem.
1: Vážně?
0: Pak, složil to při zvukové zkoušce v Melbourne a původně si ten riff schovával pro Jamese Bonda, kdyby ho oslovili.
1: To je blbost, pro Bonda by se tenhle chytlavý motiv vůbec nehodil, tam patří smyčce a pořádný orchestr.
0: Hodil.
1: Nehodil, vyznělo by to lacině a bez atmosféry, věř mi.
0: Nesmysl, bucouši, byl by to nejlepší bondovský hit.
1: To fakt ne.
0: Ale jo. Kazíš zábavu, přitom v 8 hodin jsou zprávy a my radši pustíme muziku.

0: horoskop.
1: Dobrý den, tady Vlasta a Jéje, to úterý si na mě dneska fakt smoslo, budík zazvonil a já měla pocit, že jsem oči zavřela před 5 minutami. Je 13. října, úterý, a víte, jak to s úterkem je? Není to pondělí, kdy se člověk aspoň utěšuje novým začátkem, a není to ani blížící se pátek, prostě takový den, kdy se jede setrvačností a čeká se, až to konečně někam pokročí. Naštěstí mám tu hvězdy a ty mě i přes tu ospalost docela slušně nakoply, tak pojďme na to. Beran dneska nejspíš zjistí, že mu v práci někdo sedí na jeho oblíbené židli a bude se muset rozhodnout, jestli to řešit, nebo nechat být. Bík má chuť si dneska konečně uklidit tu skříň, co už měsíc hrozí lavinou, a možná se mu to i povede, aspoň z poloviny. Blíženci budou celý den přemýšlet nad odpovědí na jednu zprávu a nakonec napíšou něco úplně jiného, než plánovali. Tak si dneska u večeře vyslechne rodinnou historku, kterou slyšel už nejmín 10krát, a stejně se u ní zasměje. Lev dostane v práci pochvalu, kterou čekal už dávno, a bude si ji užívat celé odpoledne, klidně i nahlas. Pana bude mít dneska seznam úkolů dlouhý jak ruka, a než se nadá, odškrtne víc, než sama čekala. Váhy budou řešit, kam na oběd, a stejně jako obvykle skončí tam, kam je zavedou kolegové. Štír narazí na souseda, se kterým si rozumí jen napůl, a dneska se k údivu obou povede celkem fajn konverzace. Střelec bude mít chuť vyrazit někam, kam ještě nebyl, třeba jen na procházku jinou ulicí než obvykle. Kozoroh si dneska naplánuje večer jen pro sebe, a pak zjistí, že telefon zvoní zrovna v tu nejnevhodnější chvíli. Vodnář dostane nápad, který zní bláznivě, a právě proto se mu bude chtít ho aspoň vyzkoušet. Ryby stráví dneska čas s domácím mazlíčkem, který bude mít jasně navrch v tom, kdo koho vlastně vychovává. Tak vidíte, celkem slušná paráda na úterý, a mě to i přes tu ospalost docela probralo, možná víc než to kafe, co mi Bucifal slíbil a zatím nedonesl. Ale aby bylo jasno, hvězdy jsou hvězdy, koukají na nás odkudsi z dálky a vůbec netuší, jaký máte rozvrh ani náladu, takže poslední slovo máte pořád vy, ne nějaké souhvězdí. Berte to jako takovou hru na úvod dne, ne jako návod. Tohle byla Vlasta pro Čet Rádio, protrpte si to úterý po svém, a ve středu se tu zase potkáme.

0: Je 9 hodin.
1: Dobré dopoledne. Tady Vlasta, druhé kafe dopito, zprávy Četrádia připravené, jedeme. To se děje doma i ve světě. Slovensko odhalilo sochu sovětského maršála a znovu rozvířilo debatu o postoji vlády k Rusku. Trump mluví o větší ochotě Putina k dohodě než u Zelenského. A ministerstvo spravedlnosti řeší únik rodných čísel z nového obchodního rejstříku. Ministerstvo spravedlnosti kvůli chybě v programování nechtěně zveřejnilo rodná čísla osob na testovací verzi nového obchodního rejstříku. Chyba vyvolává otázky, kdo všechno mohl mít k citlivým datům přístup. Případ teď úřad prověřuje a chystá nápravu. Americký prezident Donald Trump v pondělí prohlásil, že ruský vůdce Vladimir Putin má o dohodu větší zájem než ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Podle agentury DPA Trump zároveň přiznal, že ohlášené energetické příměří porušují obě strany konfliktu. Ukrajina přitom čelí ruské invazi už od února roku 2022. Rada vlády pro lidská práva na svém posledním zasedání těsně neschválila výzvu, aby Česko ukončilo nelegální sledování občanů. Členka rady Malá přitom tvrdila, že není důvod podnět nepodpořit. Premiér Andrej Babiš podle přítomných přesto pověřil ministry, aby našli kompromis, jenž by sladil praxi sledování s evropskou legislativou a zároveň nechal policii prostor k vyšetřování. Na východě Slovenska, poblíž města Svidník, odhalili sochu sovětského maršála Ivana Koněva. Místo připomíná karpatsko-dukelskou operaci, jejíž boje začaly v říjnu roku 1944. Tehdy padly desítky tisíc vojáků sovětské armády i československé svobodovy armády v bojích proti německému Wehrmachtu. Odhalení sochy znovu otevírá debatu o proruských náladách uvnitř slovenské vlády. Správa železnic plánuje v lese nedaleko Lysé nad Labem postavit 8-metrový nadjezd místo obyčejného přejezdu přes trať. Nahradit by měl cestu, kterou dnes využívají hlavně cyklisté, pejskaři a výletníci. Plán vzbuzuje otazníky, protože tak mohutná stavba uprostřed lesa působí nadbytečně. A teď sport. Dostihová stáj Pegas ze Zhoře na Jihlavsku po třetí za sebou zazářila na Velké Pardubické. Valach Godfrey, vítěz z předminulého ročníku, letos doběhl druhý, těsně za irským koněm Final Orders, a i tak si vysloužil neoficiální titul nejlepšího českého koně závodu. Trenér Dalibor TRK byl na svého svěřence den po dostihu patřičně hrdý. A na závěr něco z podmořského světa. 30-letý potápěč se u břehů Malediv ocitl obklopen desítkami trnuch a hejny ryb v kulisách jako z přírodovědného dokumentu. Nevšední setkání zachytila kamera a záběry teď obletují internet.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 4 stupňů, v Brně jasno a 4, v Ostravě polojasno a 6. Dnes bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 14 stupňů. Foukat bude slabý jižní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve středu bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. Tolik počasí a rovnou se podíváme na silnice.
0: Dopravní servis.
1: Vlasta a dopolední provoz na silnicích. Na silnicích je dnes dopoledne výrazně rušno, hlásíme hned několik nehod. Na dálnici D8 směrem na Prahu, mezi 37. kilometrem, havarovalo osobní auto s přívěsným vozíkem v zúžení. Provoz je omezený, projíždí se opatrně. Na dálnici D1 u 15. kilometru směrem na Prahu se před chvílí srazila dvě vozidla, neprůjezdný je pravý jízdní pruh. Další nehoda dvou aut je na dálnici D3 u exitu 79, pozor, na vozovce se pohybují lidé. Na dálnici D1 u 190. kilometru směrem na Ostravu havarovala dvě auta na krajnici, ta je neprůjezdná. V Praze došlo k nehodám v ulici Na Strži a na Plzeňské ulici, na obou místech je provoz omezený. Komplikace hlásíme také z Hradce Králové na silnici číslo 31, kde je průjezdný jen jeden pruh. Z dlouhodobých omezení připomínáme přestavbu křižovatky dálnic D1 a D2 v Brně u sjezdu na Brno centrum, kde se tvoří kolony a bude tomu tak ještě dlouho. Dálnice jsou mimo zmíněné nehody sjízdné bez dalších omezení. Konec dopoledního dopravního servisu. Dojeďte v pořádku, Vlasta z Čet Rádia.
0: Tohle je Čet Rádio.

počasí. Krásný pozdní večer, posluchači. Debucifal s posledním dnešním počasím. Aktuálně v Praze zataženo a 11 stupňů, Brně polojasno a 6, Ostravě jasno a 6. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra ve středu budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 17 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Pozítří ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. A výhled na další dny, pátek mlhavo, teploty kolem 18, v sobotu deštivo, teploty kolem 12, v neděli zataženo, teploty kolem 12, v pondělí mlhavo, teploty kolem 15. Tolik poslední dnešní předpověď. Klidnou noc s Čet rádiem přeje Bucifal.

0: Dobrý večer z Čet rádia, je za 20 minut 8.
1: To pozdravu mi tady radši vysvětli, proč jsem radšiš na ten papír.
0: Protože venku je zataženo a 13 stupňů a mě se nechce domů.
1: Obloha je šedivá, to jo.
0: Ale přinesla jsem skvělý příběh o jedné kytarové pece z roku 2003.
1: Povídej.
0: Písnička Seven Nation Army od kapely The White Stripes, znáš ten slavný basový motiv?
1: Jistě, to duní v každém autě, no jo.
0: Jenže to vůbec není baskytara, Jack White to zahrál na obyčejnou kytaru s efektovým pedálem.
1: Vážně?
0: Pak složil to při zvukové zkoušce v Melbourne a původně si ten riff schovával pro Jamese Bonda, kdyby ho oslovili.
1: To je blbost, pro Bonda by se tenhle chytlavý motiv vůbec nehodil, tam patří smyčce a pořádný orchestr.
0: Hodil.
1: Nehodil, vyznělo by to lacině a bez atmosféry, věř mi.
0: Nesmysl, bucouši, byl by to nejlepší bondovský hit.
1: To fakt ne.
0: Ale jo. Kazíš zábavu, přitom v 8 hodin jsou zprávy a my radši pustíme muziku.

0: je 10 hodin.
1: Dobré dopoledne, tady Nika. Projdeme si spolu, co se od rána změnilo. Co byste dnes neměli minout? Ruský raketový útok na Charkov si vyžádal mrtvé a zraněné, Severní Korea znovu testovala balistické rakety a obyvatelé jihočeského Dasného se po letech dočkali klidu díky novému obchvatu. Severní Korea v pondělí znovu vypálila několik balistických raket směrem k Japonskému moři, podle agentur pravděpodobně dopadly mimo výručnou ekonomickou zónu Japonska. Test přišel jen pár dní poté, co Jižní Korea poprvé vyzkoušela vlastní hypersonický klouzavý systém. Letošní sucho a tropická léta výrazně srazily výnosy cukrové řepy, která se letos stala nejpostiženější plodinou. Podle pevných odhadů agrární komory se škody zemědělců blíží 1 miliardě korun a pěstitelé navíc hlásí i nižší cukernatost sklizně. Kriminalisté v Hradci Králové obvinili 63-letého muže z pokusu o vraždu po sporu dvou mužů v Chlumci nad Cidlinou. K incidentu došlo minulou středu večer v rodinném domě a poškozený muž zůstává hospitalizovaný v nemocnici. Při ruském raketovém útoku na předměstí Charkova zahynuli v pondělí večer 3 lidé a 9 dalších se zranilo, mezi zraněnými jsou i 2 děti. Střela podle ukrajinského serveru Ukrajinská pravda zasáhla budovu místní samoobsluhy. Obyvatelé jihočeských obcí Dasný a Češnovice se po více než 2 letech čekání konečně dočkali otevření nového obchvatu, který odvedl dopravu mezi Českými Budějovicemi a Pískem mimo jejich domy. Obcemi dosud denně projížděly desítky tisíc aut a místní si teď teprve zvykají na ticho. A teď sport. Velkou Pardubickou podruhé v řadě ovládl irský žokej Keith Michael Donoghue, tentokrát sedle 10letého Valacha Fine Orders, a o vítězi rozhodla až cílová rovinka. V zámořské hokejové lize hráči New York Rangers s Jaroslavem Chmelařem v sestavě jasně přehráli Vancouver s Filipem Hronkem a připsali si už 4. vítězství z posledních 5 zápasů. A na závěr dobrá zpráva z Valašska. Rodině v Zašové na Vsetínsku, která doma pečuje o ležící babičku, pomáhá zvládat náročnou péči mobilní hospic Citadela z Valašského Meziříčí. Vnuk se díky němu naučil babičku polohovat, krmit i přesazovat z postele do křesla a sám říká, že mu to dodalo odvahu.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme polojasno, v Praze 9 stupňů, v Brně 7 a v Ostravě 9. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 14 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v úterý bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 15 stupňů. A z nebe rovnou na asfalt, Čet Rádio pokračuje dopravním servisem. Čet Rádio.
0: Dopravní servis.
1: Hlásí se Nika s dopravním přehledem Čet Rádia. V Praze došlo k nehodě v Bubenickém tunelu, kde jsou 2 havarovaná vozidla a neprůjezdný levý jízdní pruh. Na místě zasahuje policie. Nehoda se stala před chvílí. Další nehoda komplikuje dopravu v Brně v ulici Koliště, kde 2 osobní auta tvoří překážku na vozovce. Projíždějte opatrně. V Břeclavi v ulici Národních hrdinů havarovala 2 vozidla a brání provozu v celé šířce vozovky. Před hodinou došlo také k nehodě u Sedlce na křižovatce Kamícké a v Sedlici v Praze, kde zůstává překážka na vozovce. Na dálnici D1 u 333. kilometru ve směru na Brno bylo zdržení odstraněno a provoz je už obnovený ve všech pruzích. V Brně pokračuje přestavba křižovatky dálnic D1 a D2, v místě sjezdu exit 196B na Brno centrum se tvoří kolony, počítejte s tím. U Kaplice jsou kvůli stavbě D3 uzavřené silnice 3. třídy směrem k rakouským hranicím, platí až do 26. listopadu. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. A to je z dopravy všechno. Dojeďte v pořádku, vaše Nika.

počasí. Krásný pozdní večer, posluchači. Debucifal s posledním dnešním počasím. Aktuálně v Praze zataženo a 11 stupňů, Brně polojasno a 6, Ostravě jasno a 6. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra ve středu budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 17 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Pozítří ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. A výhled na další dny, pátek mlhavo, teploty kolem 18, v sobotu deštivo, teploty kolem 12, v neděli zataženo, teploty kolem 12, v pondělí mlhavo, teploty kolem 15. Tolik poslední dnešní předpověď. Klidnou noc čet rádiem přeje Bucifal.

0: Dobrý večer z Čet rádia, je za 20 minut 8.
1: To pozdravu mi tady radši vysvětli, proč jsem radšíš na ten papír.
0: Protože venku je zataženo a 13 stupňů a mě se nechce domů.
1: Obloha je šedivá, to jo.
0: Ale přinesla jsem skvělý příběh o jedné kytarové pece z roku 2003.
1: Povídej.
0: Písnička Seven Nation Army od kapely The White Stripes, znáš ten slavný basový motiv?
1: Jistě, to duní v každém autě, no jo.
0: Jenže to vůbec není baskytara, Jack White to zahrál na obyčejnou kytaru s efektovým pedálem.
1: Vážně?
0: Pak, složil to při zvukové zkoušce v Melbourne a původně si ten riff schovával pro Jamese Bonda, kdyby ho oslovili.
1: To je blbost, pro Bonda by se tenhle chytlavý motiv vůbec nehodil, tam patří smyčce a pořádný orchestr.
0: Hodil.
1: Nehodil, vyznělo by to lacině a bez atmosféry, věř mi.
0: Nesmysl, bucouši, byl by to nejlepší bondovský hit.
1: To fakt ne.
0: Ale jo. Kazíš zábavu, přitom v 8 hodin jsou zprávy a my radši pustíme muziku.

0: Horoskop.
1: Dobrý den, tady Vlasta a Jéje, to úterý si na mě dneska fakt smoslo, budík zazvonil a já měla pocit, že jsem oči zavřela před 5 minutami. Je 13. října, úterý, a víte, jak to s úterkem je? Není to pondělí, kdy se člověk aspoň utěšuje novým začátkem, a není to ani blížící se pátek, prostě takový den, kdy se jede se tvačností a čeká se, až to konečně někam pokročí. Naštěstí mám tu hvězdy a ty mě i přes tu ospalost docela slušně nakoply, tak pojďme na to. Beran dneska nejspíš zjistí, že mu v práci někdo sedí na jeho oblíbené židli a bude se muset rozhodnout, jestli to řešit, nebo nechat být. Bík má chuť si dneska konečně uklidit tu skříň, co už měsíc hrozí lavinou, a možná se mu to i povede, aspoň z poloviny. Blíženci budou celý den přemýšlet nad odpovědí na jednu zprávu a nakonec napíšou něco úplně jiného, než plánovali. Tak si dneska u večeře vyslechne rodinnou historku, kterou slyšel už nejmín 10krát, a stejně se u ní zasměje. Lev dostane v práci pochvalu, kterou čekal už dávno, a bude si ji užívat celé odpoledne, klidně i nahlas. Pana bude mít dneska seznam úkolů dlouhý jak ruka, a než se nadá, odškrtne víc, než sama čekala. Váhy budou řešit, kam na oběd, a stejně jako obvykle skončí tam, kam je zavedou kolegové. Štír narazí na souseda, se kterým si rozumí jen na půl, a dneska se k údivu obou povede celkem fajn konverzace. Střelec bude mít chuť vyrazit někam, kam ještě nebyl, třeba jen na procházku jinou ulicí než obvykle. Kozoroh si dneska naplánuje večer jen pro sebe, a pak zjistí, že telefon zvoní zrovna v tu nejnevhodnější chvíli. Vodnář dostane nápad, který zní bláznivě, a právě proto se mu bude chtít ho aspoň vyzkoušet. Ryby stráví dneska čas s domácím mazlíčkem, který bude mít jasně navrch v tom, kdo koho vlastně vychovává. Tak vidíte, celkem slušná paráda na úterý, a mě to i přes tu ospalost docela probralo, možná víc než to kafe, co mi Bucifal slíbil a zatím nedonesl. Ale aby bylo jasno, hvězdy jsou hvězdy, koukají na nás odkud si z dálky a vůbec netuší, jaký máte rozvrh ani náladu, takže poslední slovo máte pořád vy, ne nějaké souhvězdí. Berte to jako takovou hru na úvod dne, ne jako návod. Tohle byla Vlasta pro Čet Rádio, protrpte si to úterý po svém, a ve středu se tu zase potkáme.

0: Jet Radio.
1: Je 11 hodin.
2: Dobré dopoledne. Tady Vlasta, od rána sleduju, co se děje, a teď vám to povím. Ve zprávách dnes. Ve Vyškově i v Praze pokračují povolební vyjednávání o nových koalicích, u pobřeží Bulharska zaútočili drony na obchodní lodě a krajský soud vrací restituční kauzu Valderode zpět k doplnění. Krajský soud v Hradci Králové zrušil rozhodnutí okresního soudu v restituční kauze Valderode a vrátil ji k dalšímu řízení. Soud přitom jasně uvedl, že samotný nárok na restituci je oprávněný, jde už jen o přesné doplnění identifikace více než tisíce sporných pozemků, které požaduje vdova po Karlovi de Sfor z Valderode. Ve Vyškově zůstává u moci dosavadní koalice ODS, lidovců a dalších místních uskupení, která už podepsala dohodu o dalším vedení města. Přestože v komunálních volbách zvítězilo hnutí ANO, skončí překvapivě v opozici. Na Šumpersku zemřeli dva lidé poté, co do jejich osobního auta postupně narazili dva kamiony. Nehoda se stala u studené loučky poblíž Mohelnice, zraněn byl i jeden z řidičů kamionu. Přesné okolnosti tragédie teď vyšetřuje policie. U pobřeží Bulharska zasáhly v noci na úterý drony dvě obchodní lodě, jedna z nich se potopila. Podle bulharského premiéra jde už o druhý podobný útok během jediného týdne, Bulharsko proto požádalo o pomoc Evropskou unii i NATO. V Praze dál probíhají povolební rozhovory, vítězné hnutí STAN hledá vhodné partnery pro vedení magistrátu. Spojení se Spolu by dalo jen těsnou většinu, proto se jedná i s Piráty a Prahou sobě. S hnutím ANO lídr starostů Petr Hlaváček spolupráci odmítá, schůzku s nimi ale považuje za otázku slušnosti. A teď sport. Tomáš Hertl si v zámořské NHL připsal další asistenci, jeho Vegas ale i tak prohrálo s Minnesotou 2-4. Souboji českých hokejistů se naopak radoval Jiří Kulich, jehož Buffalo zdolalo Floridu Radka Gudase 5-3. Na závěr dobrá zpráva pro přírodu. Na babinských loukách na Ústecku vysadili botanici 84 sazenic vzácného zvonovce liliolistého. Tahle křehká květina u nás roste jen na 5 místech a nové rostlinky vzešly ze semen sebraných přímo na téhle louce.
1: Počasí.
2: Aktuálně máme polojasno, v Praze 6 stupňů, v Brně 9 a v Ostravě 9. Dnes bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 14 stupňů. Foukat bude slabý jižní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve středu bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. Tolik počasí a rovnou se podíváme na silnice.
0: Jet Radio.
1: Dopravní servis.
2: To se dnes dopoledne děje na silnicích, hlásí Vlasta. Praha dnes dopoledne hlásí hned několik nehod. V ulici Kbelská se před chvílí střetlo nákladní a osobní vozidlo, vozovka je částečně omezená. Na Bělohorské směrem do centra havaroval autobus s nákladním vozidlem, provoz je komplikovaný. Na Spořilovské u sjezdu číslo 415 045 je po nehodě dvou osobních aut neprůjezdný levý pruh, počítejte se zdržením. Mimo Prahu hlásí nehodu i dálnice D7 na 31. kilometru směrem na Chomutov, osobní vozidlo tam skončilo ve svodidlech, projíždí se zvýšenou opatrností. Na dálnici D1 u Brna pokračuje rekonstrukce křižovatky s dálnicí D2, v místě sjezdu na Brno centrum tvoří kolony a potrvá to až do konce listopadu. U Kaplice zůstávají kvůli stavbě dálnice D3 uzavřené silnice 3. třídy směrem k rakouské hranici, objízdné trasy jsou vyznačené. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. A to je z dopravy vše. Bezpečnou cestu a příjemné dopoledne přeje Vlasta z Čet Rádia.

počasí. Krásný pozdní večer, posluchači. Debucifal s posledním dnešním počasím. Aktuálně v Praze zataženo a 11 stupňů, Brně polojasno a 6, Ostravě jasno a 6. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra ve středu budou přehrávat.

0: Dobrý večer z Čet rádia, je za 20 minut 8.
1: To pozdravu mi tady radši vysvětli, proč se mračíš na ten papír.
0: Protože venku je zataženo a 13 stupňů a mě se nechce domů.
1: Obloha je šedivá, to jo.
0: Ale přinesla jsem skvělý příběh o jedné kytarové pece z roku 2003.
1: Povídej.
0: Písnička Seven Nation Army od kapely The White Stripes, znáš ten slavný basový motiv?
1: Jistě, to duní v každém autě, no jo.
0: Jenže to vůbec není baskytara, Jack White to zahrál na obyčejnou kytaru s efektovým pedálem.
1: Vážně?
0: Pak, složil to při zvukové zkoušce v Melbourne a původně si ten riff schovával pro Jamese Bonda, kdyby ho oslovili.
1: To je blbost, pro Bonda by se tenhle chytlavý motiv vůbec nehodil, tam patří smyčce a pořádný orchestr.
0: Hodil.
1: Nehodil, vyznělo by to lacině a bez atmosféry, věř mi.
0: Nesmysl, bucouši, byl by to nejlepší bondovský hit.
1: To fakt ne.
0: Ale jo. Kazíš zábavu, přitom v 8 hodin jsou zprávy a my radši pustíme muziku.

0: Je 12 hodin.
1: Dobré odpoledne. Tady Vlasta, odpolední útlum zaháníme zprávami ČT Rádia. O čem se dnes mluví? Ve Vyškově i v Praze pokračují povolební vyjednávání o nových koalicích, u pobřeží Bulharska zaútočili drony na obchodní lodě a krajský soud vrací restituční kauzu Valderode zpět k doplnění. V Praze dál probíhají povolební rozhovory, vítězné hnutí STAN hledá vhodné partnery pro vedení magistrátu. Spojení se Spolu by dalo jen těsnou většinu, proto se jedná i s Piráty a Prahou sobě. S hnutím ANO lídr starostů Petr Hlaváček spolupráci odmítá, schůzku s nimi ale považuje za otázku slušnosti. Ve Vyškově zůstává u moci dosavadní koalice ODS, lidovců a dalších místních uskupení, která už podepsala dohodu o dalším vedení města. Přestože v komunálních volbách zvítězilo hnutí ANO, skončí překvapivě v opozici. Krajský soud v Hradci Králové zrušil rozhodnutí okresního soudu v restituční kauze Valderode a vrátil ji k dalšímu řízení. Soud přitom jasně uvedl, že samotný nárok na restituci je oprávněný, jde už jen o přesné doplnění identifikace více než tisíce sporných pozemků, které požaduje vdova po Karlovi de Sfor z Valderode. U pobřeží Bulharska zasáhly v noci na úterý drony dvě obchodní lodě, jedna z nich se potopila. Podle bulharského premiéra jde už o druhý podobný útok během jediného týdne, Bulharsko proto požádalo o pomoc Evropskou unii i NATO. Na Šumpersku zemřeli dva lidé poté, co do jejich osobního auta postupně narazili dva kamiony. Nehoda se stala u studené loučky poblíž Mohelnice, zraněn byl i jeden z řidičů kamionů. Přesné okolnosti tragédie teď vyšetřuje policie. A teď sport. Tomáš Hertl si v zámořské NHL připsal další asistenci, jeho Vegas ale i tak prohrálo s Minnesotou 2-4. Souboji českých hokejistů se naopak radoval Jiří Kulich, jehož Buffalo zdolalo Floridu Radka Gudase 5-3. Na závěr dobrá zpráva pro přírodu, na babinských loukách na Ústecku vysadili botanici 84 sazenic vzácného zvonovce liliolistého. Tahle křehká květina u nás roste jen na 5 místech a nové rostlinky vzešly ze semen sebraných přímo na téhle louce.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme polojasno, v Praze 9 stupňů, v Brně 11 a v Ostravě 10. Do večera bude deštivo. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra ve středu bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik počasí a rovnou se podíváme na silnice.
0: Dopravní servis.
1: Dopolední silnice má pod palcem Vlasta. Na pražské Brněnské ulici na Praze 11 havarovala nákladní auta s osobákem a dodávkou, uzavřené jsou dva jízdní pruhy a na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému, počítejte s komplikacemi. Na dálnici D1 na 207. kilometru směrem na Brno se srazilo osobní auto s dodávkou, krajnice je neprůjezdná, nehoda se stala před hodinou a omezení potrvá do časného odpoledne. V pražské Řeznické ulici došlo před chvílí k nehodě nákladního a osobního vozidla. A v ulici na Balkáně na Praze 10 se před necelou hodinou srazilo nákladní auto s osobním, na místě jsou dvě havarovaná vozidla. Z omezení, v Brně na křížení dálnic D1 a D2 pokračuje rekonstrukce křižovatky, v místě exitu 196B na Brno centrum tvoří kolony, omezení potrvá do konce listopadu. U Kaplice na Českokrumlovsku zůstávají kvůli stavbě dálnice D3 uzavřené silnice třetí třídy směrem k rakouské hranici, a to až do konce listopadu. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis ČT Rádia. Jezděte opatrně, loučí se Vlasta.

Debucifal s posledním dnešním počasím. Aktuálně v Praze zataženo a 11 stupňů, Brně polojasno a 6, Ostravě jasno a 6. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra ve středu budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 17 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Pozítří ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. A výhled na další dny, pátek mlhavo, teploty kolem 18, v sobotu deštivo, teploty kolem 12, v neděli zataženo, teploty kolem 12, v pondělí mlhavo, teploty kolem 15. Tolik poslední dnešní předpověď. Klidnou noc čet rádiem přeje Bucifal.

0: Dobrý večer z Čet rádia, je za 20 minut 8.
1: To pozdravu mi tady radši vysvětli, proč jsem radšíš na ten papír.
0: Protože venku je zataženo a 13 stupňů a mě se nechce domů.
1: Obloha je šedivá, to jo.
0: Ale přinesla jsem skvělý příběh o jedné kytarové pece z roku 2003.
1: Povídej.
0: Písnička Seven Nation Army od kapely The White Stripes, znáš ten slavný basový motiv?
1: Jistě, to duní v každém autě, no jo.
0: Jenže to vůbec není baskytara, Jack White to zahrál na obyčejnou kytaru s efektovým pedálem.
1: Vážně?
0: Pak, složil to při zvukové zkoušce v Melbourne a původně si ten riff schovával pro Jamese Bonda, kdyby ho oslovili.
1: To je blbost, pro Bonda by se tenhle chytlavý motiv vůbec nehodil, tam patří smyčce a pořádný orchestr.
0: Hodil.
1: Nehodil, vyznělo by to lacině a bez atmosféry, věř mi.
0: Nesmysl, bucouši, byl by to nejlepší bondovský hit.
1: To fakt ne.
0: Ale jo. Kazíš zábavu, přitom v 8 hodin jsou zprávy a my radši pustíme muziku.

0: Je 13 hodin.
1: Příjemné odpoledne, posluchači. U mikrofonu váš Honza, zprávy Čet rádia začínají. Ve zprávách dnes. Ve Vyškově i v Praze pokračují povolební vyjednávání o nových koalicích, u pobřeží Bulharska zaútočily drony na obchodní lodě a krajský soud vrací restituční kauzu Valderode zpět doplněný. U pobřeží Bulharska zasáhly v noci na úterý drony dvě obchodní lodě, jedna z nich se potopila. Podle bulharského premiéra jde už o druhý podobný útok během jediného týdne. Bulharsko proto požádalo o pomoc Evropskou unii i NATO. Krajský soud v Hradci Králové zrušil rozhodnutí okresního soudu v restituční kauze Valderode a vrátil ji k dalšímu řízení. Soud přitom jasně uvedl, že samotný nárok na restituci je oprávněný, jde už jen o přesné doplnění identifikace více než tisíce sporných pozemků, které požaduje vdova po Karlově Desfor z Valderode. Vyškově zůstává u moci dosavadní koalice ODS, lidovců a dalších místních uskupení, která už podepsala dohodu o dalším vedení města. Přestože v komunálních volbách zvítězilo hnutí ANO, skončí překvapivě v opozici. Na Šumpersku zemřeli dva lidé poté, co do jejich osobního auta postupně narazili dva kamiony. Nehoda se stala u studené loučky poblíž Mohelnice, zraněn byl i jeden z řidičů kamionů. Přesné okolnosti tragédie teď vyšetřuje policie. V Praze dál probíhají povolební rozhovory. Vítězné hnutí STAN hledá hodné partnery pro vedení magistrátu. Spojení se spolu by dalo jen těsnou většinu, proto se jedná i s Piráty a Prahou sobě. S hnutím ANO lídr starostů Petr Hlaváček spolupráci odmítá, schůzku s nimi ale považuje za otázku slušnosti. A teď sport. Tomáš Hertl si v zámořské NHL připsal další asistenci, jeho Vegas ale i tak prohrálo s Minnesotou 2-4. Soubojí českých hokejistů se naopak radoval Jiří Kolich, jehož batalo zdovalo Floridu Radka Kudase 5-3. A na závěr dobrá zpráva pro přírodu na babenských loukách. Na Ústecku vysadili botanici 84 sazenic vzácného zvonovce Liliolistel. Tahle křivká květina u nás roste jen na 5 místech a nové rostlinky vzešly ze semen sebraných přímo na téhle louce.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme polojasno, v Praze 12 stupňů, v Brně 13 a v Ostravě 12. Do večera bude deštivo. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra ve středu bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. Poukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rostelové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik počasí. A jak se dnes jezdí? Na to se podíváme hned teď.
0: Dopravní servis.
1: Dopravní servis, odpolední vydání. Honza u mikrofonu. Na dálnici D1 na 173. kilometru ve směru na Brno havarovalo nákladní vozidlo. Dvě havarovaná vozidla tvoří překážku v celé šířce vozovky, hlášeno před chvílí. Na pražské jižní spojce zase havarovalo nákladní vozidlo. Neprůjezdný je pravý jízdní pruh, zdržení trvá od dopoledne. Na dálnici D1 na 179. kilometru směrem na Brno je po nehodě také omezený provoz v celé šířce vozovky. A na dálnici D8 na 75. kilometru směrem na Ústí nad Labem došlo ke střetu osobního vozidla se svodidly. Na místě zasahuje policie. V Brně pokračuje rekonstrukce křižovatky dálnic D1 a D2. V místě sjezdu na Brno centrum ve směru na Prahu je třeba počítat s koloriami. Omezení potrvá do konce listopadu. U Kaplice jsou kvůli stavbě dálnice D3 nadále uzavřené silnice 3. tříd směrem k rakouské hranici. Objízdné trasy jsou vyznačené. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Konec odpoledního dopravního servisu. Dojďte v pořádku, Honza z Čet rádia.

počasí. Krásný pozdní večer, posluchači. Debucifal s posledním dnešním počasím. Aktuálně v Praze zataženo a 11 stupňů, Brně polojasno a 6, Ostravě jasno a 6. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra ve středu budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 17 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Pozítří ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. A výhled na další dny, pátek mlhavo, teploty kolem 18, v sobotu deštivo, teploty kolem 12, v neděli zataženo, teploty kolem 12, v pondělí mlhavo, teploty kolem 15. Tolik poslední dnešní předpověď. Klidnou noc čet rádiem přeje Bucifal.

0: Dobrý večer z Čet rádia, je za 20 minut 8.
1: To pozdravu mi tady radši vysvětli, proč se mračíš na ten papír.
0: Protože venku je zataženo a 13 stupňů a mě se nechce domů.
1: Obloha je šedivá, to jo.
0: Ale přinesla jsem skvělý příběh o jedné kytarové pece z roku 2003.
1: Povídej.
0: Písnička Seven Nation Army od kapely The White Stripes. Znáš ten slavný basový motiv?
1: Jistě, to duní v každém autě, no jo.
0: Jenže to vůbec není baskytara, Jack White to zahrál na obyčejnou kytaru s efektovým pedálem.
1: Vážně?
0: Pak složil to při zvukové zkoušce v Melbourne a původně si ten riff schovával pro Jamese Bonda, kdyby ho oslovili.
1: To je blbost, pro Bonda by se tenhle chytlavý motiv vůbec nehodil, tam patří smyčce a pořádný orchestr.
0: Hodil.
1: Nehodil, vyznělo by to lacině a bez atmosféry, věř mi.
0: Nesmysl, bucouši, byl by to nejlepší bondovský hit.
1: To fakt ne.
0: Ale jo. Kazíš zábavu, přitom v 8 hodin jsou zprávy a my radši pustíme muziku.

0: Je 14 hodin.
1: Dobré odpoledne, posluchači Čet rádia. U mikrofonu Honza a začínají zprávy. Pojďme na to nejdůležitější. Soud poslal do vazby mladíka podezřelého z pobodání běžkyně v Plzni, Evropská komise odkládá přísná pravidla pro metan a pražský soud řeší obvinění čínského muže ze špionáže. Pražský městský soud začal projednávat případ čínského muže Jan Imína, kterého obžaloba viní ze špionáže pro čínskou tajnou službu. Pod krytím novinářské práce měl v Česku shromažďovat politické a ekonomické informace, za což mu hrozí až 5 let vězení. V domažlické nemocnici proběhlo rozsáhlé mezinárodní cvičení záchranářů, hasičů a policistů zaměřené na podezření z vysoce nakažlivé nemoci zavlečené z Afriky. Na akci, kterou připravovali rok a půl, se podíleli i partneři z Německa, přičemž jeden z nich si zahrál roli nakaženého pacienta. Simulace měla podle organizátorů působit co nejvěrohodněji. Pražský městský soud zamítl žalobu firmy Schrom Farms, dceřiné společnosti Agrofertu, která se bránila vracení zemědělské dotace vyplacené před 8 lety navzdory tehdejšímu střetu zájmu premiéra Babiše. Firma tvrdila, že úřady začaly dotaci vymáhat pozdě a že je případ promlčený, soud ale rozhodl, že postupovali včas. Mluvčí Agrofertu uvedl, že firma počká na písemné odůvodnění a pak zváží další kroky. Evropská komise navrhla o rok odložit klíčové povinnosti nového nařízení o metanu, které se týká dovážené ropy a plynu. Pro odklad se vedle Česka postavilo i 19 dalších zemí, včetně Německa, zatímco Francie chtěla odklad jen jednoroční. Premiér Andrej Babiš rozhodnutí komise přivítal. 17-letého mladíka z Tachovska poslal soud do vazby poté, co ho policie obvinila z pokusu o vraždu. Podle vyšetřovatelů o víkendu u Boleveckého rybníka v Plzni budu dozat ženu, která si tam zaběhala, a to zcela náhodně, bez jakéhokoliv vztahu k oběti. A skončila s vážným zraněním v nemocnici. A teď sport. Fotbalisté Slávie prohráli se Sabahem a v hlavní fázi Ligy mistrů tak čekají na výhru už 21 zápasů v řadě. Bývalý kapitán a reprezentant Milan Škoda k tomu dodal, že týmu v zakončení chyběl klid a lepší řešení a že tempo Ligy mistrů je pro Slávii zatím příliš vysoké ve srovnání s domácí soutěží. A na závěr dobrá zpráva pro obyvatele Stupavy, kteří byli celý rok bez obchodu. V bývalé budově pošty totiž vzniká nová prodejna, která bude fungovat non-stop. Přes den tam lidem poradí prodavačka, po zbytek dne a v noci si nakoupí v samoobslužném režimu, což má hlavně seniorům výrazně usnadnit běžný život.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 18 stupňů, v Brně polojasno a 16, v Ostravě polojasno a 13. Do večera budou přehánky. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 6 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A z nebe rovnou na asfalt Čet rádio pokračuje dopravním servisem. Čet rádio.
0: Dopravní servis.
1: Odpolední dopravní servis Čet rádia s Honzou. Na silnici I7 na 21. kilometru došlo před chvílí k nehodě. Úsek je zcela uzavřený a probíhají záchranné a vyprošťovací práce po střetu dvou osobních aut. Na dálnici D1 mezi 205. a 204. kilometrem ve směru na Brno havarovalo osobní auto se servisním vozidlem. Došlo k úniku paliva a pravý jízdní pruh je neprůjezdný, odklízecí práce stále probíhají. Na silnici číslo 27 u obce Bošany na Lounsku se po nehodě dvou osobních aut a nákladního vozu jezdí kyvadlově jedním pruhem. V Praze v ulici Hornoměkolubská před hodinou došlo k nehodě, která může bránit provozu v celé šířce vozovky. V Brně pokračuje přestavba křižovatky dálnic D1 a D2 u sjezdu na Brno centrum, nízký je zvýšené riziko kolon. U Kaplice na Českokrumlovsku jsou kvůli stavbě dálnice D3 nadále uzavřené navazující silnice 3. třídy směrem k rakouské hranici, a to až do konce listopadu. Dálnice jsou jinak sjízdné na dálnicích D11. D2 a D35 je kvůli dešti a snížené dohlednosti doporučena zvýšená opatrnost. Zbytek sítě je bez omezení. To byla odpolední doprava. Uzavám přeji šťastnou cestu a příjemné odpoledne.

0: telephone.
1: Jet Radio. Krátké zprávy.
2: Já jsem Honza a mám pro vás přehled zpráv. O čem se dnes mluví? Soud poslal do vazby mladíka obviněného z pobodání běžkyně v Plzni. V Domažlicích proběhlo rozsáhlé cvičení záchranných složek na simulovanou nákazu. Soud zamítl žalobu firmy spojené s Agrofertem ve sporu o zemědělskou dotaci. Evropská komise odložila klíčové povinnosti nařízení o metanu, premiér Babiš rozhodnutí uvítal. Pražský soud řeší obvinění čínského muže ze špionáže pod novinářským krytím. A ve sportu Slavia dál marně čeká na výhru v hlavní fázi Ligy mistrů.
1: Počasí.
2: A jak to venku aktuálně vypadá? Aktuálně v Praze zataženo a 18 stupňů, v Brně polojasno a 16, v Ostravě polojasno a 13. Do večera budou přehánky. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 6 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rostelové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, v pátek mlhavo, teploty kolem 18, v sobotu a v neděli deštivo, teploty kolem 12, v pondělí a v úterý zataženo, teploty mezi

Pruh je neprůjezdný, odklízecí práce stále probíhají. Na silnici číslo 27 u obce Bošany na Lounsku se po nehodě dvou osobních aut a nákladního vozu jezdí kyvadlově jedním pruhem. V Praze v ulici Hornoměkolupská před hodinou došlo k nehodě, která může bránit provozu v celé šířce vozovky. V Brně pokračuje přestavba křižovatky dálnic D1 a D2 u sjezdu na Brno centrum, místy je zvýšené riziko kolon. U Kaplice na Českokrumlovsku jsou kvůli stavbě dálnice D3 nadále uzavřené navazující silnice třetí třídy směrem k rakouské hranici, a to až do konce listopadu. Dálnice jsou jinak sjízdné na dálnicích D11, D2 a D35 je kvůli dešti a snížené dohlednosti doporučena zvýšená opatrnost. Zbytek sítě je bez omezení. To byla odpolední doprava. Pozdravám, přeji šťastnou cestu a příjemné odpoledne.

0: Dobré odpoledne z Čet rádia. Máme 14.40.
1: Vlasti, ty se tady nad tou krabicí koblížku tváříš, jako by ti v ní někdo nechal nášlapnou minu.
0: Místo řečí o jídle se podívej z okna, jak tam mrholí, a radši poslouchej, protože dneska slavení nebere konce.
1: Kdo zase co slaví?
0: Narozeniny má slavný módní návrhář Ralph Lauren a taky zpěvák Usher. Návrháři je 87 a Usherovi 48.
1: Týpkem, co dělá předražená trička, na mě nechod. Já mám v skříni svetr z 90. let a ten mi vydrží ještě 20 roků, žádné přehlídky nepotřebuju. Usher je jiná liga, ten chlap na pódiu tancuje na kolečkových bruslích a ještě do toho perfektně zpívá.
0: Ale prosím tě, módní návrhářství je umění jako každé jiné a bez pořádného stylu by ani ten Usher nevypadal na scéně tak skvěle.
1: Prosím tě, styl. Až si na sebe vytáhne triko a když zaspíš, řekneš, že je to ležérní móda. Já bych v těch návrhářských kreacích nemohl ani zajít na zahradu pro brambory.
0: Pucouši, brzdi.
1: Vždyť jen říkám pravdu.
0: Pravda je, že oba ve svém oboru dokázali neuvěřitelné věci, i když ty bys zrovna radši nosil tepláky ze samoobsluhy.
1: To bych neřekl.
0: Ale co vy, potrpíte si na značkovou módu, nebo je vám úplně jedno, co máte na sobě, napište nám do Čet rádia. V 15 hodin přineseme zprávy a teď roztancujeme odpoledne skvělou písničkou.

0: Je 15 hodin.
1: Dobré odpoledne, parto. Tady Honza, vydržte se mnou pár minut a budete vědět, co se děje. Co se děje doma i ve světě? Soud poslal do vazby mladíka podezřelého z pobodání běžkyně v Plzni, Evropská komise odkládá přísná pravidla pro metan a pražský soud řeší obvinění čínského muže ze špionáže. V domažlické nemocnici proběhlo rozsáhlé mezinárodní cvičení záchranářů, hasičů a policistů zaměřené na podezření z vysoce nakažlivé nemoci zavlečené z Afriky. Na akci, kterou připravovali rok a půl, se podíleli i partneři z Německa, přičemž jeden z nich si zahrál roli nakaženého pacienta. Simulace měla podle organizátorů působit co nejvěrohodněji. 17-letého mladíka z Takovska poslal soud do vazby poté, co ho policie obvinila z pokusu o vraždu. Podle vyšetřovatelů o víkendu u Boleveckého rybníka v Plzni budou dozat ženu, která si tam zaběhala, a to zcela náhodně, bez jakéhokoliv vztahu k oběti. A skončila s vážným zraněním v nemocnici. Pražský městský soud zamítl žalobu firmy Schrom Farms, dceřiné společnosti Agrofertu, která se bránila vracení zemědělské dotace vyplacené před 8 lety navzdory tehdejšímu střetu zájmu premiéra Babiše. Firma tvrdila, že úřady začaly dotaci vymáhat pozdě a že je případ promlčený, soud ale rozhodl, že postupovali včas. Mluvčí Agrofertu uvedl, že firma počká na písemné odůvodnění a pak zváží další kroky. Pražský městský soud začal projednávat případ čínského muže Jan Imína, kterého obžaloba viní ze špionáže pro čínskou tajnou službu. Pod krytím novinářské práce měl v Česku shromažďovat politické a ekonomické informace, za což mu hrozí až 5 let vězení. Evropská komise navrhla o rok odložit klíčové povinnosti nového nařízení o metanu, které se týká dovážené ropy a plynu. Pro odklad se vedle Česka postavilo i 19 dalších zemí, včetně Německa, zatímco Francie chtěla odklad jen jednoroční. Premiér Andrej Babiš rozhodnutí komise přivítal. A teď sport. Fotbalisté Slávie prohráli se Sabahem a v hlavní fázi Ligy mistrů tak čekají na výhru už 21 zápasů v řadě. Bývalý kapitán a reprezentant Milan Škoda k tomu dodal, že týmu v zakončení chyběl klid a lepší řešení a že tempo Ligy mistrů je pro Slávii zatím příliš vysoké ve srovnání s domácí soutěží. A na závěr dobrá zpráva pro obyvatele Stupavy, kteří byli celý rok bez obchodu. V bývalé budově pošty totiž vzniká nová prodejna, která bude fungovat non-stop. Přes den tam lidem poradí prodavačka, po zbytek dne a v noci si nakoupí v samoobslužném režimu, což má hlavně seniorům výrazně usnadnit běžný život.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme zataženo v Praze 18 stupňů, v Brně 17 a v Ostravě 13. Do večera budou přehánky. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 6 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rostelové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik počasí. A jak se dnes jezdí? Na to se podíváme hned teď.
0: Dopravní servis.
1: Za u mikrofonu odpolední doprava v kostce. Na silnici 19 Vamrech nad Sázavou na Žďársku došlo před chvílí k nehodě dvou osobních aut, jeden jízdní pruh je uzavřený kvůli vyšetřování. Vážnější situace je na dálnici D0 na 21. kilometru směrem na D1, kde se srazila 4 vozidla, pruh je neprůjezdný a na místě zasahují složky záchranného systému. Na dálnici D1 mezi 205. a 205.2. kilometrem směrem na Brno havarovalo vozidlo s únikem paliva, probíhá odklízení a pravý pruh je neprůjezdný. V Praze v ulici Slánská směrem na Ruzini se srazila 2 osobní auta, provoz je tam komplikovaný. Brně hlásí hned 3 nehody, a to v ulicích Merautova, Korejská a Úzká, všude jde o menší kolize s dopravním omezením a probíhajícím šetřením. Na dálnici D1 v Brně pokračuje přestavba křižovatky z D2, v místě sjezdu na Brno centrum poří kolony, stavba potrvá až do konce listopadu příštího roku. Dálnice jsou jinak sjízdné bez větších omezení, je na D11 mezi 49. a 113. kilometrem a na D35 u Sedlice se doporučuje zvýšená opatrnost kvůli velké vozovce. A to je z dopravy vše. Bezpečnou cestu a příjemné odpoledne přeje Honza z Čet rádia.

0: Krátké zprávy.
1: Za u mikrofonu krátce a jasně to nejdůležitější. A tady jsou hlavní titulky. Soud poslal do vazby mladíka obviněného z pobodání běžkyně v Plzni. V Domažlicích proběhlo rozsáhlé cvičení záchranných složek na simulovanou nákazu. Soud zamítl žalobu firmy spojené s Agrofertem ve sporu o zemědělskou dotaci. Evropská komise odložila klíčové povinnosti nařízení o metanu, premiér Babiš rozhodnutí uvítal.

0: nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, pátek mlhavo, teploty kolem 18, v sobotu a v neděli deštivo, teploty kolem 12, v pondělí a v úterý zataženo, teploty mezi 13 a 16 stupni. A z nebe rovnou na asfalt Čet Rádio pokračuje dopravním servisem. Čet Rádio.
1: Dopravní servis.
0: Za u mikrofonu odpolední doprava v kostce. Na silnici 19 Vamrech nad Sázavou na Žďársku došlo před chvílí k nehodě dvou osobních aut, jeden jízdní pruh je uzavřený kvůli vyšetřování. Vážnější situace je na dálnici D0 na 21. kilometru směrem na D1, kde se srazila 4 vozidla, pruh je neprůjezdný a na místě zasahují složky záchranného systému. Na dálnici D1 mezi 205. a 205.2. kilometrem směrem na Brno havarovalo vozidlo s únikem paliva, probíhá odklízení a pravý pruh je neprůjezdný. V Praze v ulici Slánská směrem na Ruzini se srazila dvě osobní auta, provoz je tam komplikovaný. V Brně hlásí hned 3 nehody, a to v ulicích Merautova, Korejská a Úzká, všude jde o menší kolize s dopravním omezením a probíhajícím šetřením. Na dálnici D1 v Brně pokračuje přestavba křižovatky z D2. V místě sjezdu na Brno centrum Poří kolony stavba potrvá až do konce listopadu příštího roku. Dálnice jsou jinak sjízdné bez větších omezení, je na D11 mezi 49. a 113. kilometrem a na D35 u Sedlice se doporučuje zvýšená opatrnost kvůli velké vozovce. A to je z dopravy vše. Bezpečnou cestu a příjemné odpoledne přeje Honza z Čet Rádia.

0: Dobré odpoledne z Čet rádia, je za 20 minut 4 a u stolu sedí Vlasta a Bucifal.
1: Venku je polojasno 18 stupňů a já mám pro vás tip na parádní výlet.
0: Mluv, Bucane.
1: Hornický skanzen Důl Mirau ve Vinařicích u Kladna.
0: Důl.
1: Vlastně zachovalý černouhelný důl, kde to vypadá, jako by havíři odešli teprve před chvílí.
0: Fakt.
1: No jo, projdeš si řetízkovou šatnu, sprchy i cechovnu a uvidíš funkční parní těžní stroj z roku 1905.
0: Ty fáračky visící na řetězech u stropu musíme vidět.
1: Havíři si na ně pověsili oblečení, vytáhli ke stropu a zamkli řetěz, má to neskutečnou atmosféru.
0: A dá se jít přímo do podzemí.
1: Mají tam vybudovanou simulovanou štolu, takže projdeš temnou chodbou a zažiješ ten pravý hluk a tmu.
0: To je dobrý tip na podzimní odpoledne, když se člověku nechce běhat po lese.
1: No vidíš.
0: Co vy, máte rádi technické památky a doly, nebo vás víc lákají staré hrady? Napište nám do Čet rádia.
1: 16 hodin přineseme zprávy Čet rádia a do té doby vám pustíme skvělý hudební výběr.

probouzí, tma sahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, zdali mám ještě štěstí, nebo je po mně a já mám voskované boty, ráno co ráno stejné probuzení do nicoty. Není co není, jak není, proč není, kam není, s kým není, o čem, každý je v sobě sám. Vyzáblý Don Quixote sedlá svou Rozinantu a Bůh je slepý řidič sedící u volantu.

pouští či Koreu, opravdu veselu je asi jako v mauzoleu. Ve frontě na mumii mám kruhy pod očima, růžový rozbřesk fakt už mě nedojímá. Povídáš něco o tom, co bychom dělat měli, pomalu vychládají naše důlky na posteli. Všechno se halí v šeru, čí to bylo vinou, že dřevorubec máchl mezi nás širočinou.

0: Prokletá. Jet Radio.
1: Je 16 hodin.
2: Tak dobré odpoledne. Za u mikrofonu půlka dne za námi, tak si ji zrekapitulujeme. Co byste dnes neměli minout? Soud poslal do vazby mladíka podezřelého z pobodání běžkyně v Plzni, Evropská komise odkládá přísná pravidla pro metan a pražský soud řeší obvinění čínského muže ze špionáže. 17-letého mladíka z Takovska poslal soud do vazby poté, co ho policie obvinila z pokusu o vraždu. Podle vyšetřovatelů o víkendu u Boleveckého rybníka v Plzni budou dozat ženu, která si tam zaběhala, a to zcela náhodně, bez jakéhokoliv vztahu k oběti. A skončila s vážným zraněním v nemocnici. Pražský městský soud zamítl žalobu firmy Schrom Farms, dceřiné společnosti Agrofertu, která se bránila vracení zemědělské dotace vyplacené před 8 lety navzdory tehdejšímu střetu zájmu premiéra Babiše. Firma tvrdila, že úřady začaly dotaci vymáhat pozdě a že je případ promlčený, soud ale rozhodl, že postupovali včas. Mluvčí Agrofertu uvedl, že firma počká na písemné odůvodnění a pak zváží další kroky. V domažlické nemocnici proběhlo rozsáhlé mezinárodní cvičení záchranářů, hasičů a policistů zaměřené na podezření z vysoce nakažlivé nemoci zavlečené z Afriky. Na akci, kterou připravovali rok a půl, se podíleli i partneři z Německa, přičemž jeden z nich si zahrál roli nakaženého pacienta. Simulace měla podle organizátorů působit co nejvěrohodněji. Pražský městský soud začal projednávat případ čínského muže Jan Imína, kterého obžaloba viní ze špionáže pro čínskou tajnou službu. Pod krytím novinářské práce měl v Česku shromažďovat politické a ekonomické informace, za což mu hrozí až 5 let vězení. Evropská komise navrhla o rok odložit klíčové povinnosti nového nařízení o metanu, které se týká dovážené ropy a plynu. Pro odklad se vedle Česka postavilo i 19 dalších zemí, včetně Německa, zatímco Francie chtěla odklad jen jednoroční. Premiér Andrej Babiš rozhodnutí komise přivítal. A teď sport. Fotbalisté Slávie prohráli se Sabahem a v hlavní fázi Ligy mistrů tak čekají na výhru už 21 zápasů v řadě. Bývalý kapitán a reprezentant Milan Škoda k tomu dodal, že týmu v zakončení chyběl klid a lepší řešení a že tempo Ligy mistrů je pro Slávii zatím příliš vysoké ve srovnání s domácí soutěží. A na závěr dobrá zpráva pro obyvatele Stupavy, kteří byli celý rok bez obchodu. V bývalé budově pošty totiž vzniká nová prodejna, která bude fungovat non-stop. Přes den tam lidem poradí prodavačka, po zbytek dne a v noci si nakoupí v samoobslužném režimu, což má hlavně seniorům výrazně usnadnit běžný život.
1: Počasí.
2: Aktuálně v Praze polojasno a 17 stupňů, Brně polojasno a 17, Ostravě zataženo a 13. Do večera budou přehánky. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 7 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rostelové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik počasí a rovnou se podíváme na silnice.
1: Dopravní servis.
2: Hoza a odpolední provoz na silnicích. Na dálnici D1 mezi 100-kilometrovým úsekem u Brna, přesněji mezi 205. a 204. kilometrem ve směru na Brno, došlo před chvílí k nehodě s únikem paliva. Probíhají odklízecí práce a pravý jízdní pruh je neprůjezdný, počítejte se zdržením. Na silnici D0 na 21. kilometru ve směru na D1 se před hodinou stala nehoda 4 vozidel, pruh je neprůjezdný a na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. V Praze v ulici Horšovská se srazila 2 vozidla a blokují křižovatku, nehoda se stala před necelou půl hodinou. V Olomouci v ulici Pavlovická probíhá vyšetřování nehody a jeden jízdní pruh je uzavřený, zdržení potrvá přibližně do 6:30 večer. Na dálnici D1 u Brna pokračuje rekonstrukce křižovatky s dálnicí D2. V místě sjezdu na Brno centrum poří kolony už delší dobu, počítejte s tím i dnes. Na Vrídecko-Místecku se naopak blízká na lepší časy. U Nošovic začala stavba nového sjezdu z dálnice D48, který má v budoucnu ulehčit dopravě směrem do průmyslové zóny. Dálnice jsou jinak sjízdné bez větších omezení, jen na D11 a na D35 je potřeba jet opatrněji kvůli velké vozovce a mrhlení. Odpolední doprava končí. Za vám přeje, ať jste co nejdřív doma.

0: Krátké zprávy.
1: Za vás vítá u krátkých zpráv Čet rádia. O čem se dnes mluví? Soud poslal do vazby mladíka obviněného z pobodání běžkyně v Plzni. V Domažlicích proběhlo rozsáhlé cvičení záchranných složek na simulovanou nákazu. Soud zamítl žalobu firmy spojené s Agrofertem ve sporu o zemědělskou dotaci. Evropská komise odložila klíčové povinnosti nařízení o metanu, premiér Babiš rozhodnutí uvítal. Pražský soud řeší obvinění čínského muže ze špionáže pod novinářským krytím. A ve sportu Slavia dál marně čeká na výhru v hlavní fáze Ligy mistrů.
0: Počasí.
1: Tak neme, jak je venku. Aktuálně v Praze polojasno a 17 stupňů, v Brně polojasno a 17, v Ostravě zataženo a 13. Do večera budou přehánky. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 7 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, v pátek mlhavo, teploty kolem 18, v sobotu a v neděli deštivo, teploty kolem 12, v pondělí a v úterý zataženo, teploty mezi 13 a 16 stupni. Tolik od obohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice.
0: Dopravní servis.
1: Za a odpolední provoz na silnicích.

křižovatky s dálnicí D2, v místě sjezdu na Brno centrum Poří kolony už delší dobu, počítejte s tím i dnes. Na Vrídecko-Místecku se naopak blízká na lepší časy, u Nošovic začala stavba nového sjezdu z dálnice D48, který má v budoucnu ulehčit dopravě směrem do průmyslové zóny. Dálnice jsou jinak sjízdné bez větších omezení, jen na D11 a na D35 je potřeba jet opatrněji kvůli velké vozovce a mrhlení. Odpolední doprava končí. Za vám přeje, ať jste co nejdřív doma.

0: Dobré odpoledne z Čet rádia. Právě máme za 20 minut 5 a u stolu sedí Vlasta a Bucifal.
1: Venku je zataženo a 17 stupňů, což je šedivá klasika, ale mě zvedla náladu jedna stará věc.
0: To tě zase rozpálilo.
1: Věděla jsi, že lidi dřív psali texty přesně tak, jako když se oře pole?
0: Tik-cak po papíru.
1: No jo. Jeden řádek zleva doprava, druhý zprava doleva a písmena v něm byla ještě zrcadlově otočená.
0: To je blbost.
1: Starí Řekové tomu říkali bustropedon, což v překladu znamená obracení vola při orání.
0: Fakt.
1: No vidíš. Tvrdili, že je to přirozenější, protože oko nemusí při čtení skákat zbytečně zpátky na začátek.
0: Mě by bolela hlava.
1: Zkusil jsem si tak napsat seznam úkolů na zahrádku a krtka z toho málem trefil šlak.
0: Ty jsi blázen, Bucane, po páté tě radši zkontroluju, jestli nečteš noviny pospátku.
1: V 17 hodin přineseme zprávy Čet rádia a za hodinu se k téhle divočině ještě vrátíme.
0: Do té doby si radši dáme pořádný hudební kus.

0: Je 17 hodin.
1: Dobré odpoledne s Čet rádiem. Za u mikrofonu a mám pro vás čerstvé zpravodajství. Teď je přehled toho nejdůležitějšího. Poslanci přehlasovali prezidentské veto a prosadili spornou reformu státní služby. V Hormuzském průlivu po zásahu projektilem klesla ke dnu kontejnerová loď. Více než polovina letos testovaných zmrzlin neprošla hygienickou kontrolou. Od čtvrtka klesne maximální cena benzinu o 10 haléřů na 47 korun a 11 haléřů za litr. Strop pro naftu naopak mírně vzroste, a to o 2 haléře na 48 korun a 63 haléře za litr. Vyplývá to z aktuálního cenového věstníku ministerstva financí. Poslanci ve středu přehlasovali veto prezidenta Petra Pavla a definitivně zrušili jeho pravomoci jmenovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. S Polským schválili i nový zákon o státních zaměstnancích, který má usnadnit výměnu úředníků a přiblížit jejich podmínky běžnému zákonníku práce. Koalice tak prosadila svou vůli navzdory nesouhlasu hlavy státu. U Hormuzského průlivu se potopila kontejnerová loď plující pod singapurskou vlajkou poté, co ji zasáhl projektil, další nákladní plavidlo bylo poškozeno. Na lodě v této strategické úžině, klíčové pro přepravu ropy, útočí Irán od chvíle, kdy Spojené státy a Izrael v únoru zahájili údery proti Teheránu. Napětí v oblasti tak dál roste. Státní zemědělská a potravinářská inspekce letos otestovala 144 vzorků zmrzliny a více než polovina z nich nevyhověla hygienickým limitům. Problémem bývá nedodržování výrobních postupů i nedostatečné čištění strojů na výrobu zmrzliny. Inspektoři proto zákazníkům doporučují při výběru opatrnost. Liberecký kraj se potýká s nedostatkem komisařů pro řidičské zkoušky, přestože zájemců o řidičák i autoškoly je naopak dost. Nejhorší bývá situace v létě, kdy se čekací doby na zkoušky výrazně prodlužují. Podobný problém trápí i další města v kraji. A teď sport. Fotbalisty Jablonce čeká ve čtvrtek konferenční lize těžký soupeř. Na hřišti Freiburgu nastoupí proti bývalému působišti záložníka Václava Pilaře, který má k oběma klubům blízký vztah. A na závěr něco pro milovníky historie. Turečtí archeologové objevili u svého pobřeží možná nejstarší vrak lodi na světě, starý zhruba 4,5 tisíce let. Dřevěná konstrukce se sice nedochovala, ale na mořském dně zůstalo přes 30 amfor, které kdesi tvořily náklad lodi.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 17 stupňů, v Brně zataženo a 17, v Ostravě přehánky a 13. Do večera budou přehánky. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 7 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Počasí máme, teď ještě jak se dnes jezdí, následuje dopravní servis.
0: Dopravní servis.
1: Tak jo, odpolední dopravní servis Čet rádia. Honza. Na dálnici D0 na 22. kilometru ve směru na D1 došlo před chvílí k nehodě dvou osobních aut, policie je na místě. Na dálnici D1 mezi 205. a 203. kilometrem ve směru na Brno havarovalo auto s únikem paliva, probíhá odklízení a pravý pruh je neprůjezdný. Na dálnici D49 u Frištáku na 12. kilometru havarovalo vozidlo, na vozovce je překážka a doporučuje se zvýšená opatrnost. V Praze v Lucemburské ulici se před chvílí střetla dvě osobní auta. Z dlouhodobějších omezení platí, že kvůli přestavbě křižovatky dálnic D1 a D2 u Brna se tvoří kolony, práce potrvají do konce listopadu. Na dálnici D11 mezi 49. a 113. kilometrem je povrch holý a suchý, ale doporučuje se zvýšená opatrnost. Ostatní dálnice jsou sjízdné bez omezení. Tolik doprava Čet rádia. Loučí se váš Honza, šťastnou cestu.

0: Krátké zprávy.
1: Ahoj, tady Honza, vítejte u krátkých zpráv. Co byste dnes neměli minout? Poslanci přehlasovali prezidentovo veto a schválili reformu státní služby. U Hormuzského průlivu se po zásahu projektilem potopila kontejnerová loď. Liberecký kraj trápí nedostatek komisařů pro řidičské zkoušky. Víc než polovina testovaných zmrzlin letos nesplnila hygienické limity. Od čtvrtka klesne maximální cena benzinu, nafta naopak mírně zdraží. Kriminalisté odhalili podvod s dávkami pro ukrajinské uprchlice za téměř 3 miliony korun. A sportem Jablonec čeká v konferenční lize duel s Freiburgem.
0: Počasí.
1: A teď už počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 17 stupňů, v Brně zataženo a 17, v Ostravě přehánky a 13. Do večera budou přehánky. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 7 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, v pátek mlhavo, teploty kolem 18, v sobotu a v neděli deštivo, teploty kolem 12, v pondělí a v úterý zataženo, teploty mezi 13 a 16 stupni. Počasí bychom měli a teď se pojďme podívat, co se děje na silnicích.
0: Dopravní servis.
1: Tak jo, odpolední dopravní servis Čet Rádia. Honza. Na dálnici D0 na 22. kilometru ve směru na D1 došlo před chvílí k nehodě dvou osobních aut, policie je na místě. Na dálnici D1 mezi 205. a 203. kilometrem ve směru na Brno havarovalo auto s únikem paliva, probíhá odklízení a pravý pruh je neprůjezdný. Na dálnici D49 u Frištáku na 12. kilometru havarovalo vozidlo, na vozovce je překážka a doporučuje se zvýšená opatrnost. V Praze v Lucemburské ulici se před chvílí střetla dvě osobní auta. Z dlouhodobějších omezení platí, že kvůli přestavbě křižovatky dálnic D1 a D2 u Brna se tvoří kolony, práce potrvají do konce listopadu. Na dálnici D11 mezi 49. a 113. kilometrem je povrch holý a suchý, ale doporučuje se zvýšená opatrnost. Ostatní dálnice jsou sjízdné bez omezení. Tolik doprava Čet Rádia. Loučí se váš Honza, šťastnou cestu.

0: Dobrý podvečer z Čekrádia. Máme za 20 minut 6.
1: Vlasti, ty se nad tou žlutou knížkou tváříš, jako by ti v ní někdo nechal nasypané sklo.
0: Netvářím.
1: Ale tváříš. A venku je zataženo a 16 stupňů, takže nic moc.
0: Naopak, k mému typu na večer je to počasí naprosto dokonale ponuré.
1: To bych neřekl. Co jsi to vyhrabala?
0: Detektivní román Polibek před smrtí od Iry Levina.
1: Levin napsal Stepfordské paničky, že jo? To byla blbost.
0: Ne.
1: Cože?
0: Nebyla to blbost a tohle je ještě 10x lepší psychologický thriller.
1: A o čem to tedy je?
0: O chladnokrevném studentovi, který chce majetek bohaté rodiny a neváhá jít přes mrtvoly.
1: No to je dobrý.
0: 18 hodin budou zprávy Četrádia a za hodinu se k téhle detektivce ještě vrátíme, tím si buď jistý.
1: Přetřesu. Radši pošleme do vzduchu čerstvý hudební kus.

0: Je 18 hodin.
1: Vítám vás u večerních zpráv Čet rádia. Jsem Honza a hned začínáme. Ve zprávách dnes. Poslanci přehlasovali prezidentské veto a prosadili spornou reformu státní služby. V Hormuzském průlivu po zásahu projektilem klesla ke dnu kontejnerová loď. Více než polovina letos testovaných zmrzlin neprošla hygienickou kontrolou. Poslanci ve středu přehlasovali veto prezidenta Petra Pavla a definitivně zrušili jeho pravomoci jmenovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. S Polským schválili i nový zákon o státních zaměstnancích, který má usnadnit výměnu úředníků a přiblížit jejich podmínky běžnému zákonníku práce. Koalice tak prosadila svou vůli navzdory nesouhlasu hlavy státu. Státní zemědělská a potravinářská inspekce letos otestovala 144 vzorků zmrzliny a více než polovina z nich nevyhověla hygienickým limitům. Problémem bývá nedodržování výrobních postupů i nedostatečné čištění strojů na výrobu zmrzliny. Inspektoři proto zákazníkům doporučují při výběru opatrnost. Od čtvrtka klesne maximální cena benzinu o 10 haléřů na 47 korun a 11 haléřů za litr. Strop pro naftu naopak mírně vzroste, a to o 2 haléře na 48 korun a 63 haléře za litr. Vyplývá to z aktuálního cenového věstníku Ministerstva financí. Liberecký kraj se potýká s nedostatkem komisařů pro řidičské zkoušky, přestože zájemců o řidičák i autoškoly je naopak dost. Nejhorší bývá situace v létě, kdy se čekací doby na zkoušky výrazně prodlužují. Podobný problém trápí i další města v kraji. U Hormuzského průlivu se potopila kontejnerová loď plující pod singapurskou vlajkou poté, co ji zasáhl projektil, další nákladní plavidlo bylo poškozeno. Na lodě v této strategické úžině, klíčové pro přepravu ropy, útočí Irán od chvíle, kdy Spojené státy a Izrael v únoru zahájili údery proti Teheránu. Napětí v oblasti tak dál roste. A teď sport. Fotbalisty Jablonce čeká ve čtvrtek konferenční lize těžký soupeř. Na hřišti Freiburgu nastoupí proti bývalému působišti záložníka Václava Pilaře, který má k oběma klubům blízký vztah. A na závěr něco pro milovníky historie. Turečtí archeologové objevili u svého pobřeží možná nejstarší vrak lodi na světě, starý zhruba 4,5 tisíce let. Dřevěná konstrukce se sice nedochovala, ale na mořském dně zůstalo přes 30 amfor, které kdesi tvořily náklad lodi.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme zataženo v Praze 16 stupňů, v Brně 16 a v Ostravě 13. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 7 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik od oblohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice.
0: Dopravní servis.
1: Tak jo, večerní dopravní servis Čet rádia. Honza. V Praze je dnes večer živo. Na Dobříšské směrem na Baranovský most se před chvílí srazila dvě osobní auta, provoz je komplikovaný. V ulici Ďáblická za křižovatkou se Střelnišnou směr z centra avarovala také dvě vozidla. V ulici Chorvatská došlo k nehodě tří aut, na vozovce zůstala překážka, projíždí se jen se zvýšenou opatrností. A na silnici E55 E65 v Praze havaroval bagr, na místě zasahuje policie, počítejte s komplikacemi. Tomu evidujeme i nehody na Pražském okruhu u Ruzyně a směrem na D1, provoz se tam zpomaluje. Na dálnici D1 a D2 v Brně pokračuje přestavba křižovatky, v místě se tvoří kolony, platit to bude ještě dlouho. U Kaplice na Jůček zůstávají kvůli stavbě D3 uzavřené silnice třetí třídy směrem k rakouské hranici. Dálnice jsou jinak sjízdné bez větších omezení, jen na D11 mezi 49. a 113. kilometrem je potřeba zvýšená opatrnost. Večerní doprava končí. Ho zajde na kafe a vám přeje bezpečnou cestu.

0: Příběh dne.
1: Představte si rok 1964 a ženu, která nikdy předtím neletěla déle než na pár hodin, jak usedá za řízení malého jednomotorového letadla s úmyslem obletět celou zeměkouli. Jmenovala se Jerije Mocková, byla jí 38 let a doma v americkém Columbusu v Ohio nechávala manžela a tři děti. Její letoun, pojmenovaný Duch Columbusu, byl starý Cessna, kterou si sama nechala upravit a vybavit extra nádržemi na palivo. Novináři tehdy soupeřili o to, kdo první obletí svět, a favoritkou byla jiná, zkušenější pilotka, ale Jerije prostě jednoho dne nastoupila a vyrazila, aniž by to příliš rozmazávala. Cestou ji čekaly písečné bouře nad Saharou, porouchaný kompas nad Atlantikem i přistání v zemích, kam se americké ženy v té době sotva dostaly. V Egyptě ji vojáci na letišti zprvu nechtěli pustit dál, protože nevěřili, že žena může létat sama, a musela jim to doslova dokázat na místě. Po necelém měsíci, 29 dnech, se vrátila domů jako první žena v historii, která obletěla svět sama za knipplem. Stala se hrdinkou, ale brzy na to se stáhla z veřejného života a žila klidně, bez velké slávy, jako by jí stačilo vědět, že to dokázala. Její příběh dnes připomíná, že odvaha často nepotřebuje fanfáry ani diváky, stačí jí jen rozhodnutí vzlétnout a nepřistát dřív, než si to člověk sám řekne.

0: Krátké zprávy.
1: Tak jo, tady Honza, rychle a stručně, co se děje. O čem se dnes mluví? Poslanci přehlasovali prezidentovo veto a schválili reformu státní služby. U Hormuzského průlivu se po zásahu projektilem potopila kontejnerová loď. Liberecký kraj trápí nedostatek komisařů pro řidičské zkoušky. Víc než polovina testovaných zmrzlin letos nesplnila hygienické limity. Od čtvrtka klesne maximální cena benzinu, nafta naopak mírně zdraží. Kriminalisté odhalili podvod s dávkami pro ukrajinské uprchlice za téměř 3 miliony korun. A sportem Jablonec čeká v konferenční lize duel s Freiburgem.
0: Počasí.
1: A jak to venku aktuálně vypadá? Aktuálně máme zataženo v Praze 16 stupňů, v Brně 16 a v Ostravě 12. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 7 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rostelové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v pátek bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 18 stupňů. A výhled na další dny, v sobotu a v neděli deštivo, teploty kolem 12, v pondělí a v úterý zataženo, teploty mezi 13 a 16 stupni. Počasí máme, teď ještě jak se dnes jezdí, následuje dopravní servis.
0: Dopravní servis.
1: Tak jo, večerní dopravní servis ČT Rádia. Honza. V Praze je dnes večer živo. Na Dobříšské směrem na Baranovský most se před chvílí srazila dvě osobní auta, provoz je komplikovaný. V ulici Ďáblická za křižovatkou se Střelničnou směr z centra avarovala také dvě vozidla. V ulici Chorvatská došlo k nehodě tří aut, na vozovce zůstala překážka, projíždí se jen se zvýšenou opatrností. A na silnici E55 E65 v Praze havaroval bagr, na místě zasahuje policie, počítejte s komplikacemi. Tomu evidujeme i nehody na Pražském okruhu u Ruzině a směrem na D1, provoz se tam zpomaluje. Na dálnici D1 a D2 v Brně pokračuje přestavba křižovatky, v místě se tvoří kolony, platit to bude ještě dlouho. U Kaplice na Jůček zůstávají kvůli stavbě D3 uzavřené silnice třetí třídy směrem k rakouské hranici. Dálnice jsou jinak sjízdné bez větších omezení, jen na D11 mezi 49. a 113. kilometrem je potřeba zvýšená opatrnost.

0: Dobrý podvečer z Czech Radia. Máme za 20 minut 7 a u stolu sedí Vlasta a Bucifal.
1: Venku je polojasno a 16 stupňů, ale mě hřeje kafe a celková spokojenost se světem, tak mi to nepokaž, Vlasti.
0: To víš. Slyšel jsi někdy o hoře Kailáš v Tibetu?
1: To je ta obří pyramida z kamene, kde pramení Indus, ne?
0: Právě ta. Má 6638 metrů a nikdo na její vrchol v životě nevstoupil.
1: Cože? Ani žádný horolezec?
0: Ne. Pro čtyři náboženství je posvátná, tak tam lezení prostě zakázali. Místo toho ji lidi pěšky obcházejí dokola.
1: To dává smysl. Proč se drápat nahoru, když je pěkně dole na čerstvém vzduchu?
0: Je to 52 kilometrů ve výšce přes 5000 metrů. Tam by ti kafe do minuty zmrzlo, bucouši.
1: Zmrzlo? Záleží na termosce. Kdybys měla pořádný nerezový termohrnek jako já, vypiješ teplé espresso i pod vrcholem.
0: Tam se nechodí popíjet kafe, ale na poutní okruh. Věřící to obcházejí 3 dny a někteří u toho celou cestu klečí a vstávají.
1: No jo, to bych neřekl. Ale termohrnek v batohu nikoho neurazí.
0: Urazí tradiční zvyky. Já bych se tam vydala hned, bez kafe a v běžeckých teniskách.
1: Teniskách do 5000 metrů? Po 100 metrech bys prosila o odvoz a horký čaj, i když čaj považuju za nedorozumění.
0: Ne.
1: Ale jo.
0: Bucifale, brzdi. Čas letí a v 19 hodin jsou zprávy Czech Rádia. Dáme si radši skvělou muziku.

0: Je 19 hodin.
1: Dobrý večer, posluchači Četrádia. U mikrofonu Honza a začínají večerní zprávy. Co se děje doma i ve světě? Poslanci přehlasovali prezidentské veto a prosadili spornou reformu státní služby. V Hormuzském průlivu po zásahu projektilem klesla ke dnu kontejnerová loď. Více než polovina letos testovaných zmrzlin neprošla hygienickou kontrolou. U Hormuzského průlivu se potopila kontejnerová loď plující pod singapurskou vlajkou poté, co ji zasáhl projektil, další nákladní plavidlo bylo poškozeno. Na lodě v této strategické úžině, klíčové pro přepravu ropy, útočí Irán od chvíle, kdy Spojené státy a Izrael v únoru zahájili údery proti Teheránu. Napětí v oblasti tak dál roste. Poslanci ve středu přehlasovali veto prezidenta Petra Pavla a definitivně zrušili jeho pravomoc jmenovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. S Polským schválili i nový zákon o státních zaměstnancích, který má usnadnit výměnu úředníků a přiblížit jejich podmínky běžnému zákonníku práce. Koalice tak prosadila svou vůli navzdory nesouhlasu hlavy státu. Od čtvrtka klesne maximální cena benzinu o 10 haléřů na 47 korun a 11 haléřů za litr. Strop pro naftu naopak mírně vzroste, a to o 2 haléře na 48 korun a 63 haléře za litr. Vyplývá to z aktuálního cenového věstníku Ministerstva financí. Liberecký kraj se potýká s nedostatkem komisařů pro řidičské zkoušky, přestože zájemců o řidičák i autoškoly je naopak dost. Nejhorší bývá situace v létě, kdy se čekací doby na zkoušky výrazně prodlužují. Podobný problém trápí i další města v kraji. Státní zemědělská a potravinářská inspekce letos otestovala 144 vzorků zmrzliny a více než polovina z nich nevyhověla hygienickým limitům. Problémem bývá nedodržování výrobních postupů i nedostatečné čištění strojů na výrobu zmrzliny. Inspektoři proto zákazníkům doporučují při výběru opatrnost. A teď sport. Fotbalisty Jablonce čeká ve čtvrtek konferenční lize těžký soupeř. Na hřišti Freiburgu nastoupí proti bývalému působišti záložníka Václava Pilaře, který má k oběma klubům blízký vztah. A na závěr něco pro milovníky historie. Turečtí archeologové objevili u svého pobřeží možná nejstarší vrak lodi na světě, starý zhruba 4,5 tisíce let. Dřevěná konstrukce se sice nedochovala, ale na mořském dně zůstalo přes 30 amfor, které kdesi tvořily náklad lodi.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 15 stupňů, v Brně zataženo a 15, v Ostravě zataženo a 12. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 7 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik počasí. A jak se dnes jezdí? Na to se podíváme hned teď.
0: Dopravní servis.
1: Co se dnes večer děje na silnicích, hlásí Honza. Na silnici E55, E65 v Praze došlo před hodinou k nehodě, do které je zapletený bagr, na místě zasahuje policie. V Brně v ulici Porgesova se před chvílí stala nehoda dvou osobních aut a vozovka je kvůli tomu částečně neprůjezdná. V obci Kamenný Újezd na silnici číslo 3 na Českobudějovicku havarovalo nákladní vozidlo s osobním autem, probíhá vyšetřování nehody a tvoří se tam kolona. V Praze na Dobříšské ulici směrem na Barandovský most se srazila dvě osobní auta a provoz je omezený. Na dálnici D1 u křižovatky z D2 v Brně pokračuje přestavba, v místě se i nadále tvoří kolony, omezení má trvat až do konce listopadu. U Chomce na Ústecku se staví nový kruhový objezd, tamní omezení potrvá do konce října. Dálnice jsou až na úsek D11 mezi 49. a 113. kilometrem, kde se jezdí se zvýšenou opatrností, jinak sjízdné bez omezení. Bez dopravního servisu vše. No splynu a příjemný večer přeje Honza.

0: Krátké zprávy.
1: Tak jo, tady Honza, rychle a stručně, co se děje. O čem se dnes mluví? Poslanci přehlasovali prezidentovo veto a schválili reformu státní služby. U Hormuzského průlivu se po zásahu projektilem potopila kontejnerová loď. Liberecký kraj trápí nedostatek komisařů pro řidičské zkoušky. Víc než polovina testovaných zmrzlin letos nesplněla hygienické limity. Od čtvrtka klesne maximální cena benzinu, nafta naopak mírně zdraží. Kriminalisté odhalili podvod s dávkami pro ukrajinské uprchlice za téměř 3 miliony korun. A sportem Jablonec čeká v konferenční lize duel s Freiburgem.
0: Počasí.
1: A jak to venku aktuálně vypadá? Aktuálně máme zataženo v Praze 16 stupňů, v Brně 16 a v Ostravě 12. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 7 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rostelové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v pátek bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 18 stupňů. A výhled na další dny, v sobotu a v neděli deštivo, teploty kolem 12, v pondělí a v úterý zataženo, teploty mezi 13 a 16 stupni. Počasí máme, teď ještě jak se dnes jezdí, následuje dopravní servis.
0: Dopravní servis.
1: Tak jo, večerní dopravní servis ČT Rádia. Honza. V Praze je dnes večer živo. Na Dobříšské směrem na Baranovský most se před chvílí srazila dvě osobní auta, provoz je komplikovaný. V ulici Ďáblická za křižovatkou se Střelnišnou směr z centra havarovala také dvě vozidla. V ulici Chorvatská došlo k nehodě tří aut, na vozovce zůstala překážka, projíždí se jen se zvýšenou opatrností. A na silnici E55 E65 v Praze havaroval bagr, na místě zasahuje policie, počítejte s komplikacemi. Tomu evidujeme i nehody na Pražském okruhu u Ruzyně a směrem na D1, provoz se tam zpomaluje. Na dálnici D1 a D2 v Brně pokračuje přestavba křižovatky, v místě se tvoří kolony, platit to bude ještě dlouho. U Kaplice na Jůček zůstávají kvůli stavbě D3 uzavřené silnice třetí třídy směrem k rakouské hranici. Dálnice jsou jinak sjízdné bez větších omezení, jen na D11 mezi 49. a 113. kilometrem je potřeba zvýšená opatrnost. Večerní doprava končí. Ho zajde na kafe a vám přeje bezpečnou cestu.

0: Dobrý podvečer z Čet rádia. Máme za 20 minut 7 a u stolu sedí Vlasta a Bucifal.
1: Venku je polojasno a 16 stupňů, ale mě hřeje kafe a celková spokojenost se světem, tak mi to nepokaž, Vlasti.
0: To víš. Slyšel jsi někdy o hoře Kailáš v Tibetu?
1: To je ta obří pyramida z kamene, kde pramení Indus, ne?
0: Právě ta. Má 6638 metrů a nikdo na její vrchol v životě nevstoupil.
1: Cože? Ani žádný horolezec?
0: Ne. Pro čtyři náboženství je posvátná, tak tam lezení prostě zakázali. Místo toho ji lidi pěšky obcházejí dokola.
1: To dává smysl. Proč se drápat nahoru, když je pěkně dole na čerstvém vzduchu?
0: Je to 52 kilometrů ve výšce přes 5000 metrů. Tam by ti kafe do minuty zmrzlo, bucouši.
1: Zmrzlo? Záleží na termosce. Kdybys měla pořádný nerezový termohrnek jako já, vypiješ teplé espresso i pod vrcholem.
0: Tam se nechodí popíjet kafe, ale na poutní okruh. Věřící to obcházejí 3 dny a někteří u toho celou cestu klečí a vstávají.
1: No jo, to bych neřekl. Ale termohrnek v batohu nikoho neurazí.
0: Urazí tradiční zvyky. Já bych se tam vydala hned, bez kafe a v běžeckých teniskách.
1: V teniskách do 5000 metrů? Po 100 metrech bys prosila o odvoz a horký čaj, i když čaj považuju za nedorozumění.
0: Ne.
1: Ale jo.
0: Bucifale, brzdi. Čas letí a v 19 hodin jsou zprávy Čet rádia. Dáme si radši skvělou muziku.

0: je 20 hodin.
1: Dobrý večer s Četrádiem. Za u mikrofonu a mám pro vás přehled dnešní hodiny. Hlavní události v kostce. Kdy s autoimunitními nemocemi slýchají od lékařů, že jde jen o psychiku, mnohem častěji než muži, Rakousko čelí kritice kvůli zadržení ukrajinských novinářů ve Vídni a u Vormuského průlivu se potopila další loď zasažená projektilem. Rakousko čelí mezinárodní kritice kvůli zadržení dvou ukrajinských novinářů ve Vídni, reportéra a jeho kameramana, které policie zpočátku spojovala s vyšetřováním špionáže. Nakonec si sice propustili, ale ukrajinská redakce poukazuje na rozpory ve vysvětlení zásahu a novinářské organizace žádají nezávislé prošetření celého případu. Židiči mezi Prahou a Karlovými Vary se dočkali dalšího kusu dálnice D6. Ředitelství silnic a dálnic ve středu zprovoznilo více než 2-kilometrový úsek u Lubence na Lounsku a zároveň představilo plány, jak by měla dálnice pokračovat dál. Ukrajinská protivzdušná obrana v noci na středu sestřelila 4 balistické střely, prezident Zelenský ale upozornil, že armáda už druhou noc po sobě nedostala včasné varování před nálety. Spekuluje se, že zatím může stát výpadek satelitního systému Starlink, který je pro ukrajinskou armádu klíčový, podle novináře Adama Sibery však zatím chybí důkaz, že by Spojené státy informace zadržely záměrně. Nová studie ukazuje, že ženy trpící autoimunitními chorobami slyší od lékařů diagnozu, je to psychika, mnohem častěji než muži, konkrétně až o 74% častěji. Odborníci upozorňují, že takový přístup může vést k pozdějšímu odhalení skutečné nemoci a zbytečnému trápení pacientek. U Hormuzského průlivu se potopila kontejnerová loď plující pod singapurskou vlajkou poté, co ji zasáhl projektil, další nákladní loď byla poškozena. Na plavidla v této strategické úžině útočí Irán od chvíle, kdy Spojené státy a Izrael v únoru zahájili údery proti Teheránu. A teď sport. Fotbalisté Bohemians v dohrávce 6. kola vedou nad Mladou Boleslaví 1-0 a snaží se tak prodloužit svou dlouhou domácí sérii bez porážky s tímto soupeřem. Hokejisté pardubického Dynama zakončili základní část Ligy mistrů výhrou nad švédským Vekije 2-1 po prodloužení, a to i přesto, že nastoupili ve výrazně oslabené sestavě bez většiny opor. A na závěr dobrá zpráva z přírody. V Izbeckém lese na Benešovsku se lesníkům podařilo vrátit do krajiny život. Zrušili staré odvodňovací kanály a navrátili Stupnický potok do jeho původního koryta, díky čemuž se do míst vrátily vzácné traviny, byliny i hmyz a pomalu tu vznikají i drobné mokřady.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme zataženo v Praze 14 stupňů, v Brně 13 a v Ostravě 11. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 7 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. To bylo počasí. Hoza děkuje za pozornost a přeje pohodový večer.

Kulturní tip na večer. Dnešní večer bych vám rád nabídl knihu, která už více než 200 let nepřestává okouzlovat čtenáře po celém světě, a tou je Pýcha a předsudek od anglické spisovatelky Jane Austenové. Příběh sleduje bystrou a nezávislou Elizabeth Bennetovou, jednu z pěti dcer venkovského panství, a její spletitý vztah s hrdým a zpočátku nesympatickým panem Darcym. Austenová s jemnou ironií a brilantním smyslem pro charakterizaci líčí svět anglické společnosti na přelomu 18. a 19. století, kde se sňatek řeší stejně vážně jako majetek a společenské postavení. Kniha je plná ostrovtipných dialogů, jemné satiry a postupného odhalování toho, jak zavádějící mohou být první dojmy. Bude se líbit všem, kdo mají rádi chytrost.

0: Krátké zprávy.
1: Tak jo, tady Honza, rychle a stručně, co se děje. O čem se dnes mluví? Poslanci přehlasovali prezidentovo veto a schválili reformu státní služby. U Hormuzského průlivu se po zásahu projektilem potopila kontejnerová loď. Liberecký kraj trápí nedostatek komisařů pro řidičské zkoušky. Víc než polovina testovaných zmrzlin letos nesplnila hygienické limity. Od čtvrtka klesne maximální cena benzinu, nafta naopak mírně zdraží. Kriminalisté odhalili podvod s dávkami pro ukrajinské uprchlice za téměř 3 miliony korun. A sportem Jablonec čeká v konferenční lize duel s Freiburgem.
0: Počasí.
1: A jak to venku aktuálně vypadá? Aktuálně máme zataženo v Praze 16 stupňů, v Brně 16 a v Ostravě 12. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 7 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v pátek bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 18 stupňů. A výhled na další dny, v sobotu a v neděli deštivo, teploty kolem 12, v pondělí a v úterý zataženo, teploty mezi 13 a 16 stupni. Počasí máme, teď ještě jak se dnes jezdí, následuje dopravní servis.
0: Dopravní servis.
1: Tak jo, večerní dopravní servis Čet Rádia. Honza, v Praze je dnes večer živo. Na Dobříšské směrem na Baranovský most se před chvílí srazila dvě osobní auta, provoz je komplikovaný. V ulici Ďáblická za křižovatkou se Střelnišnou směr z centra avarovala také dvě vozidla. V ulici Chorvatská došlo k nehodě tří aut, na vozovce zůstala překážka, projíždí se jen se zvýšenou opatrností. A na silnici E55 E65 v Praze havaroval bagr, na místě zasahuje policie, počítejte s komplikacemi. Tomu evidujeme i nehody na Pražském okruhu u Ruzině a směrem na D1, provoz se tam zpomaluje. Na dálnici D1 a D2 v Brně pokračuje přestavba křižovatky, v místě se tvoří kolony, platit to bude ještě dlouho. U Kaplice na Jůček zůstávají kvůli stavbě D3 uzavřené silnice třetí třídy směrem k rakouské hranici. Dálnice jsou jinak sjízdné bez větších omezení, jen na D11 mezi 49. a 113. kilometrem je potřeba zvýšená opatrnost. Večerní doprava končí. Pozajde na kafe a vám přeje bezpečnou cestu.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé. Přátelé.

To je dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka. Jak bych mohl zapomenout?

a žil jsem pro potlesk. A snad jsem taky, snad taky

0: Je 21 hodin.
1: Dobrý večer. Lza tady, den se pomalu uzavírá, tak se podíváme, co přinesl. O čem se dnes mluví? Když s autoimunitními nemocemi slýchají od lékařů, že jde jen o psychiku, mnohem častěji než muži, Rakousko čelí kritice kvůli zadržení ukrajinských novinářů ve Vídni a u Vormuzského průlivu se potopila další loď zasažená projektilem. Rakousko čelí mezinárodní kritice kvůli zadržení dvou ukrajinských novinářů ve Vídni, reportéra a jeho kameramana, které policie zpočátku spojovala s vyšetřováním špionáže. Nakonec si sice propustili, ale ukrajinská redakce poukazuje na rozpory ve vysvětlení zásahu a novinářské organizace žádají nezávislé prošetření celého případu. Nová studie ukazuje, že ženy trpící autoimunitními chorobami slyší od lékařů diagnozu, je to psychika, mnohem častěji než muži, konkrétně až o 74% častěji. Odborníci upozorňují, že takový přístup může vést k pozdějšímu odhalení skutečné nemoci a zbytečnému trápení pacientek. Ukrajinská protivzdušná obrana v noci na středu sestřelila 4 balistické střely, prezident Zelenský ale upozornil, že armáda už druhou noc po sobě nedostala včasné varování před nálety. Spekuluje se, že zatím může stát výpadek satelitního systému Starlink, který je pro ukrajinskou armádu klíčový. Podle novináře Adama Sibery však zatím chybí důkaz, že by Spojené státy informace zadržely záměrně. Řidiči mezi Prahou a Karlovými Vary se dočkali dalšího kusu dálnice D6. Ředitelství silnic a dálnic ve středu zprovoznilo více než 2-kilometrový úsek u Lubence na Lounsku a zároveň představilo plány, jak by měla dálnice pokračovat dál. U Hormuzského průlivu se potopila kontejnerová loď plující pod singapurskou vlajkou poté, co ji zasáhl projektil, další nákladní loď byla poškozena. Na plavidla v této strategické úžině útočí Irán od chvíle, kdy Spojené státy a Izrael v únoru zahájili údery proti Teheránu. A teď sport. Fotbalisté Bohemians v dohrávce 6. kola vedou nad Mladou Boleslaví 1-0 a snaží se tak prodloužit svou dlouhou domácí sérii bez porážky s tímto soupeřem. Hokejisté pardubického Dynama zakončili základní část Ligy mistrů výhrou nad švédským Vekije 2-1 po prodloužení, a to i přesto, že nastoupili ve výrazně oslabené sestavě bez většiny opor. A na závěr dobrá zpráva z přírody. V Izbeckém lese na Benešovsku se lesníkům podařilo vrátit do krajiny život. Zrušili staré odvodňovací kanály a navrátili Stupnický potok do jeho původního koryta, díky čemuž se do míst vrátily vzácné traviny, byliny i hmyz a pomalu tu vznikají i drobné mokřady.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme zataženo v Praze 13 stupňů, v Brně 12 a v Ostravě 11. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 7 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik večerní předpověď. Odpočíňte si a mějte se krásně, zdraví Honza.

0: Pranostika.
1: Zítřejšímu čtvrtku, svátku svaté Terezy, přesnou pranostiku bohužel po ruce nemám, a tak sáhnu po jedné z obecných podzimních, jeli říjen teplý, bývá prý leden studený, tedy čím víc si teď užijeme tepla, tím víc si na ně v lednu vzpomeneme. Zítra se ale obloha zatáhne a teplo čekat nebudeme, od 7 do 16 stupňů, srážky by nás naštěstí minout měly. Je to tak trochu podzim jako z učebnice, šedivý, klidný, bez deště, ale i bez sluníčka. Pranostika má na říjen jasný názor, počasí ji tentokrát ani nevyvrací, ani zvlášť nepotvrzuje, prostě si jde svou cestou. Zítřek bude dnem na teplý čaj a plét, ne na slunečník. Přeji vám teď klidný večer, ať se vám dobře usíná a zítřejší šedé ráno vás nerozhodí. Krásné sny přeje Vlasta.

0: počasí.
1: Příjemný večer, posluchači Čet rádia. Tady Honza a mám pro vás předpověď na noc i další dny. Aktuálně máme zataženo v Praze 13 stupňů, v Brně 12 a v Ostravě 11. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 7 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v pátek bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 18 stupňů. A výhled na další dny, v sobotu a v neděli deštivo, teploty kolem 12, v pondělí a v úterý zataženo, teploty kolem 16. A to je vše od oblohy. Příjemný večer s Čet rádiem přeje Honza.

Jestli pak vzpomínáš si ještě na ten čas, táhlo nám na 20 a slunko bylo v nás. Vrabci nám jedli z ruky, život šel bez záruky, ale taky bez příkras. Možná, že hloupý, ale krásný byl náš svět, zdál se nám opojný jak 20 cigaret. A všechna tajná přání plnila se na počkání, anebo rovnou hned.

jestli pak vzpomínáš si ještě na tu noc. Jich bylo pět a ty jsi mi přišel na pomoc. Jo, tehdy nebýt tebe, tak z mých 12 žeber nezůstalo příliš moc. Dneska už nevím, jestli přiběh by si zas. Jak tě tak slyším, máš už trochu vyšší hlas. A vlasy kratší, jo, bývali jsme mladší. No a co, vem to děs. Kam jsme se poděli, kam jsme se to poděli.

jestli pak vzpomínáš si ještě na ten rok. Každá naše píseň měla nejmín 30 slok. A my dva jako jeden ze starých reprobedem, přes moře jak přes potok, tvůj děda říkal, ono se to uklidní. Měl pravdu, přišla potom spousta malých dní. A byla velká voda, vzala nám, co jí kdo dal.

je 22 hodin. Příjemný večer s Čet rádiem. Debucifal a mám pro vás shrnutí toho, co dnes hýbalo světem. Hlavní události v kostce. Sněmovna schválila mimořádnou daň pro rafinerie. Poslanci chtějí, aby prezident Pavel zveřejnil náklady na dovolenou v Maroku. Brněnský soud poslal do vězení rodiče, kteří zanedbali péči o své miminko. Krajský soud v Brně poslal za zanedbání péče o novorozence matku na 8 let a otce na 6 let do vězení, zatím nepravomocně. Rodiče podle soudu několik dní neřešili vážné zdravotní potíže svého miminka a záchranáře zavolali, až když dítě chrčelo a modralo. Lékařům už se ho nepodařilo zachránit. Poslanci vládní koalice spolu se SPD a motoristy chtějí, aby prezident Petr Pavel zveřejnil, kolik ho stála soukromá dovolená v Maroku. Objevilo se totiž podezření, že letci hlava státu nehradila jen z vlastní kapsy. Sněmovna by o výzvě měla hlasovat jako o jednom z úplně posledních bodů současné schůze, ovšem vzhledem k obrovskému množství projednávaných bodů není jisté, zda se na ní vůbec dostane. Poslanci ve sněmovně v úvodním hlasování schválili vládní návrh na zavedení mimořádné daně pro rafinerie. Vláda ji zdůvodňuje tím, že firmám v poslední době výrazně vzrostly marže kvůli situaci na světovém trhu s ropou. V Česku by se nové daně měly nevyhnout jen dva podniky, rafinerie v Kralupech nad Vltavou a v Litvínově, obě patří společnosti Orlen Unipetrol. Americká velvyslankyně v Řecku Kimberly Guilfoylová končí ve funkci poté, co ji o rezignaci požádal Bílý dům. Podle mluvčí administrativy i prezidenta Donalda Trumpa měla diplomatka zneužívat svých vazeb na Trumpovu rodinu k získávání peněz od dárců. Český vládní speciál má znovu technické potíže, tentokrát na cestě ministra dopravy Ivana Bednárika z Ázerbájdžánu do Kyrgyzstánu. Podle mluvčího ministerstva dopravy Filipa Medelského bude muset česká delegace přesednout na běžný komerční let. A teď sport. Záložník Tomáš Souček zůstává věrný anglickému West Hamu, se kterým právě prodloužil smlouvu až do léta 2028. Fotbalisté Slávie mezitím bojují v Lize mistrů s ázerbájdžánským Sabah FK, zápas sledujte v přímém přenosu radiožurnálu Sport. A na závěr dobrá zpráva z jihu Čech, táborová základna Tokániště u Jindřichova Hradce prošla kompletní rekonstrukcí za téměř 18 milionů korun. Obě budovy dostaly nové zateplení i fotovoltaiku a přibyl výtah, ze kterého mají největší radost kuchařky, které dřív musely se zásobami obcházet celou budovu. Počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 12 stupňů, Brně polojasno a 7, Ostravě jasno a 7. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra ve středu budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 17 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Počasí bychom měli. Příjemný pozdní večer, posluchači, váš Bucifal z Čet rádia.

počasí. Krásný pozdní večer, posluchači. Tady Bucifal s předpovědí na noc a na zítřek. Aktuálně v Praze polojasno a 12 stupňů, Brně zataženo a 10, Ostravě zataženo a 11. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 7 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v pátek bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 17 stupňů. A výhled na další dny, v sobotu a v neděli deštivo, teploty kolem 12, v pondělí a v úterý zataženo, teploty kolem 16. Počasí máme za sebou. Bucifal se loučí, Čet rádio hraje dál.

0: Je 21 hodin.
1: Dobrý večer. Za tady den se pomalu uzavírá, tak se podíváme, co přinesl. O čem se dnes mluví? Dnes autoimunitními nemocemi slýchají od lékařů, že jde jen o psychiku, mnohem častěji než muži. Rakousko čelí kritice kvůli zadržení ukrajinských novinářů ve Vídni a u Vormuzského průlivu se potopila další loď zasažená projektilem. Rakousko čelí mezinárodní kritice kvůli zadržení dvou ukrajinských novinářů ve Vídni, reportéra a jeho kameramana, které policie zpočátku spojovala s vyšetřováním špionáže. Nakonec si sice propustili, ale ukrajinská redakce poukazuje na rozpory ve vysvětlení zásahu a novinářské organizace žádají nezávislé prošetření celého případu. Nová studie ukazuje, že ženy trpící autoimunitními chorobami slyší od lékařů diagnozu, je to psychika, mnohem častěji než muži, konkrétně až o 74% častěji. Odborníci upozorňují, že takový přístup může vést k pozdějšímu odhalení skutečné nemoci a zbytečnému trápení pacientek. Ukrajinská protivzdušná obrana v noci na středu sestřelila 4 balistické střely, prezident Zelenský ale upozornil, že armáda už druhou noc po sobě nedostala včasné varování před nálety. Spekuluje se, že zatím může stát výpadek satelitního systému Starlink, který je pro ukrajinskou armádu klíčový. Podle novináře Adama Sibery však zatím chybí důkaz, že by Spojené státy informace zadržely záměrně. Židíči mezi Prahou a Karlovými Vary se dočkali dalšího kusu dálnice D6. Ředitelství silnic a dálnic ve středu zprovoznilo více než 2-kilometrový úsek u Lubence na Lounsku a zároveň představilo plány, jak by měla dálnice pokračovat dál. U Hormuzského průlivu se potopila kontejnerová loď plující pod singapurskou vlajkou poté, co ji zasáhl projektil, další nákladní loď byla poškozena. Na plavidla v této strategické úžině útočí Irán od chvíle, kdy Spojené státy a Izrael v únoru zahájili údery proti Teheránu. A teď sport. Fotbalisté Bohemians v dohrávce 6. kola vedou nad Mladou Boleslaví 1-0 a snaží se tak prodloužit svou dlouhou domácí sérii bez porážky s tímto soupeřem. Hokejisté pardubického Dynama zakončili základní část Ligy mistrů výhrou nad švédským Bekije 2-1 po prodloužení, a to i přesto, že nastoupili ve výrazně oslabené sestavě bez většiny opor. A na závěr dobrá zpráva z přírody. V Izbeckém lese na Benešovsku se lesníkům podařilo vrátit do krajiny život. Zrušili staré odvodňovací kanály a navrátili Stupnický potok do jeho původního koryta, díky čemuž se do míst vrátily vzácné traviny, byliny i hmyz a pomalu tu vznikají i drobné mokřady.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme zataženo v Praze 13 stupňů, v Brně 12 a v Ostravě 11. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 7 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik večerní předpověď. Odpočíňte si a mějte se krásně, zdraví Honza.

počasí. Je tu čas posledního dnešního počasí, tady Bucifal z Čet rádia. Aktuálně v Praze polojasno a 11 stupňů, Brně polojasno a 9, Ostravě zataženo a 11. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 7 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v pátek bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 17 stupňů. A výhled na další dny, v sobotu a v neděli deštivo, teploty kolem 11, v pondělí a v úterý zataženo, teploty mezi 14 a 17 stupni. To bylo noční počasí. Dobrou noc, posluchači, Bucifal se s vámi loučí do zítřka.

Je půlnoc. Dobrou noc, nebo spíš dobré časné ráno. Od mikrofonu vás zdraví Bucipal, zprávy Čet rádia začínají. Pojďme na to nejdůležitější. Ukrajinský prezident přiznává napětí ve vztahu s americkým protějškem kvůli omezení družicové sítě, papež Lev XIV. Se po operaci úspěšně zotavuje a čeští ekonomové varují před zrychlující se inflací. Vatikán oznámil, že se papež Lev XIV. Po úterní operaci zhoubného nádoru plic zotavuje bez komplikací. Hlava katolické církve už prý chodí po pokoji a má běžnou stravu. Lékaři ale upozorňují, že na jednoznačnou prognózu je stále brzy. Poslanecká sněmovna zvolila do Rady Českého rozhlasu jejího dosavadního předsedu Ondřeje Matouše, kterému nedávno skončil mandát. O druhé volné místo se ve druhém kole utkají bývalý předseda rady Miroslav Dittrich a moderátor a influencer Jakub Jíra. Výsledky hlasování oznámil předseda volební komise Martin Kolovratník z hnutí ANO. Pražská policie ve středu večer pátrala po pohřešované seniorce, která zmizela v Praze 8. Do hledání nasadili i policejní vrtulník vybavený termovizní kamerou. Napětí kolem americké družicové technologie, kterou Ukrajina využívá ve válce s Ruskem, dál sílí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský přiznal, že se cítí zrazen přístupem Donalda Trumpa, který podle něj dává přednost jiné straně konfliktu. Americký miliardář Elon Musk na to reagoval připomenutím, že o případném omezení vojenské verze služby, takzvaného Starskieldu, rozhoduje výhradně americká armáda a v konečném důsledku sám prezident Trump. Ekonom Vít Hradil varuje, že inflace v Česku začíná představovat vážnější hrozbu poté, co v září kvůli dražším pohonným hmotám zrychlila na 2,5%. Podle něj by proto Česká národní banka mohla přistoupit ke zvýšení úrokových sazeb už v listopadu. Vláda by podle analytika neměla situaci jen sledovat, ale aktivně na zdražování reagovat. A teď sport. Hokejisté Plzně zakončili základní část Ligy mistrů famózně, na ledě finského celku Saipa Lappeenranta vyhráli 6-3 a stali se jediným 100% týmem soutěže. Do vyřazovací fáze spolu s nimi postoupil i Liberec. V anketě Českého svazu kanoistů se kanoistou roku stal kajakář Jakub Krejčí, který letos získal tituly mistra světa i Evropy ve vodním slalomu. Druhé místo obsadil rychlostní kanoista Martin Fuxa, třetí skončila Kneblová. A na závěr dobrá zpráva pro řidiče, dálnice D6 mezi Prahou a Karlovými Vary se prodloužila o další hotový úsek. Ředitelství silnic a dálnic ve středu zprovoznilo více než 2 kilometry dlouhý díl u Lubence na Lounsku a zároveň představilo další plány rozvoje této trasy. Počasí. Aktuálně v Praze polojasno a 11 stupňů, v Brně polojasno a 9, Ostravě zataženo a 11. Do rána bude zataženo a teploty klesnou na 7 stupňů. Dnes ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A to je z noční předpovědi vše. Klidnou noc vám přeje Bucipal z Čet rádia.

0: Divadlo Noc.
1: Tak konečně. Divadelní hra Švestka, milí mladí přátelé, je vlastně hrou o stáří. K neduhům stáří, postihujícím hlavně intelektuály, patří podle Cibrmana dvě vady komplementárně spojené. Neschopnost udržet myšlenku a naopak neschopnost myšlenku opustit. Já, když dovolíte, se zaměřím na tu první vadu. Tou velice pěkně trpěl v pokročilém věku například profesor Zdeněk Nejedlý, zejména když hovořil z patra. To bylo zajímavé. On začal třeba, husitským hnutím a řetězcem nejrůznějších asociací se dostal k rekreaci ROH a skončil třeba pochvalou strany a vlády za dostatek citrónu na vánočním trhu. No, vám mladším už jméno profesora Zdeňka Nejedlého mnoho neříká, ale my starší ho dobře pamatujeme. Víte, vy starší. Já třeba nikdy nezapomenu na jeho pravidelné rozhlasové promluvy, které se v 50. letech neděli co neděli ozývaly z rozhlasu na stanici Praha. Jmenovala se to, myslím, Na okraj dne hovoří profesor Nejedlý. A vysílalo se to vždycky předpolednem. To vím jistě, protože vždycky, když si na to vzpomenu, tak cítím vůni svíčkové, kterou maminka k mé veliké radosti vždycky na neděli dělávala. Já jsem totiž jezdíval domů na neděli. No, ne, totiž nezapomeňte, že volné soboty tenkrát nebyly. To vy mladší také nepamatujete. Tenkrát se v sobotu chodilo do práce, ale byla kratší pracovní doba. My studenti jsme šli dřív domů. Učitelé šli taky dřív domů, hned po nás. Jediný, kdo nešel domů, byl školník, protože ten tam bydlel. No ale to lidem tenkrát tak nevadilo, že nebyly volné soboty, protože na chalupy se nejezdilo v takové míře jako dnes. Ta móda přišla daleko později. Ale abych se vrátil, já tedy jsem na chalupu jezdil. Ale u mě to bylo trochu jinak. Já totiž pocházím z venkova. A moji rodiče na té venkovské chalupě, v té venkovské chalupě vevnitř, celoročně žili. A takže to nebylo ale z jejich strany žádné chalupeření. Ani z mé strany, když jsem tam k ním jezdil. Ale to jsme trochu... Ta svíčková, tak... Ona to popravdě řečeno nebyla vždycky pravá svíčková, co si budeme namlouvat, protože toho hovězího masa zase nebylo tolik. Takže někdy maminka nahradila to hovězí králíkem. Tatínek prostě zabil králíka a maminka ho nahradila. Ale někdy ani ten králík nebyl. A to potom maminka řekla, děti, šup, šup do lesa, tedy v zimě ne, v létě, šup, šup do lesa a najděte nějaké lišky. Pak udělala vlastně takovou houbovku. No, lišky zase. Nevím, jak v lesích, kam chodíte vy, ale dneska já o lišku v lese nezavadím. A za našeho mládí to byl vlastně takový lesní plevel, že? Do toho se kopalo, že? Ano, děkuji za ten lísteček, děkuji. Nejedlý. To je správná připomínka. Totiž... nevěřili byste tomu, ale některé mykologické atlasy označují lišku za nejedlou houbu. Ale to je, přátelé, to je nesmysl. To je nesmysl. Já tedy nejsem žádný smotlacha, ale podle mě liška je druh jedlý. Když dovolíte, já to tady opravím. Zdeněk jedlý, ale je tuhý. A proto se musí dlouho podusit. Ale to jsme skutečně trochu odbočili. To husitské hnutí. Tak názory na tuto epochu se různí. Proti dřívější jednostranné glorifikaci té doby, která vychází z Palackého a z Jiráska, se dnes skloníme k objektivnějšímu hodnocení, které má blízko k pojetí historika Josefa Pekaře. No, zase Pekař. Vám mladším už možná jméno tohoto slavného českého historika je neznámé. Dovolíte malou odbočku? Já jsem dlouhá léta působil jako přísedící u přijímacích zkoušek na filozofickou fakultu. Teď už mi tam, nevím proč, nezvou. A tam kdysi jeden student právě dostal tu otázku Pekař. Tedy Josef Pekař. No oni mu řekli Pekař a teď mluv. A ten student, protože byl shodou okolností o prázdninách na brigádě v pekárnách. A nebyl to hloupý chlapec, pozor. Byl z Prahy. Nebo z Brna, teď nevím. Ne, Pražák to byl, určitě Pražák. Profesor Albert Pražák. Dobře, že jste mi ho připomněli. To je také zapomínaná postava. On to byl nejenom významný literární vědec, ale málo kdo ví, že to byl předseda České národní rady. A nemyslete si, oni to v tom květnovém povstání v 45. roce neměli jednoduché. Třeba jen ta otázka Vlasovců. Že? Já tedy jsem tolerantní. Podle mě, ať si každý chodí ostříhán, jak chce. Ale nezlobte se na mě. Když si někdo tu lebku úplně vyholí, tak tomu já nemohu říkat, nezlobte se, kolego Rumleno, tomu já nemohu říkat účes. Co na tom chcete česat? Nebo můj bratranec, když už se mě na to ptáte, ten zase si dělá z vlasů takové jako dlouhé culíky, já to na sobě bohužel nemohu dobře ukázat. Teď ono, je to spletené, časem to je tak jakoby splsnatí, nedá se to rozpávat. No ano, je to vyčerpávající, protože já mu domlouvám nahoru, dolů. Ne, on je paličák totiž. A nakonec, řeknu vám, jsem to vzdal. Já už se s ním nerozčiluju, protože... vy nemáte synovce.
0: Ne.
1: To buďte rád, protože já nakonec jsem si řekl, je to jeho hlava, co se s ním budu rozčilovat. A totiž jsem zjistil, že mám se svou hlavou starostí až nad hlavu. Tak takhle bych to pojal. Děkuji.

Někdy každému z nás slunce zakryjou domy a přes odlesk k doby proteče dlouhý čas. Všechno se ve chvíli zlomí a na rty ti padají slaný kapky z řas. Předem utichly boje, tak otevři oči, dneska je sluncem tvoje a šedomodrý nebe balancuje na klávesách štěstí. Ptáme se smím, tak dlouho až uletí. Lidi zas bloudí ulicí a mezi prsty nám protejkají životy a přes různý cesty a času tak málo je něco změnit. Slova se zachytí na rtech, prosím to sdělit. A čas prý vyléčí rány a každá jizva v duši má svoji cenu. Jenže karty jsou dány a osud má právo udělat kdykoliv změnu. Někdy marně slepuju střípky štěstí a pro pocit do tváří vlepuju smích. A kolem čím dál víc sevřených pěstí a na srdci přibylo krvavých rých. Neboj, všechno zas bude dobrý, vítr mraky rozfouká ve správný čas. Rozpustí nad tebou nebe jen modrý a najdeš tu sílu to překonat. Zas uvidíš, zas bude fajn. Hlavu vzhůru, všechno to zvládneš, dokážeš překonat všechno.

nejsi v tom sám, dobře to znám. Občas mám pocit, že nevím jak dál. Moje cesta se ztrácí v mlze, mý kroky jsou těžší a nevím co bude. Každému z nás se někdy podlamujou nohy. Každý úder se dále vrátit do hry, věř mi. Nic není věčný, všechno to jednou rozbiješ pěstí. Zatím všem zas uvidíš světlo. Vždycky je to jenom o tom, jak to vemeš.

je 1 hodina. Dobrou noc, vážení posluchači Čet rádia. Od mikrofonu vás zdraví Bucipal a začínají noční zprávy. Ve zprávách dnes. Ukrajinský prezident přiznává napětí ve vztahu s americkým protějškem kvůli omezení družicové sítě, papež Lev XIV. Se po operaci úspěšně zotavuje a čeští ekonomové varují před zrychlující se inflací. Napětí kolem americké družicové technologie, kterou Ukrajina využívá ve válce s Ruskem, dál sílí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský přiznal, že se cítí zrazen přístupem Donalda Trumpa, který podle něj dává přednost jiné straně konfliktu. Americký miliardář Elon Musk na to reagoval připomenutím, že o případném omezení vojenské verze služby, takzvaného Starshieldu, rozhoduje výhradně americká armáda a v konečném důsledku sám prezident Trump. Vatikán oznámil, že se papež Lev XIV. Po úterní operaci zhoubného nádoru plic zotavuje bez komplikací. Hlava katolické církve už prý chodí po pokoji a má běžnou stravu. Lékaři ale upozorňují, že na jednoznačnou prognózu je stále brzy. Pražská policie ve středu večer pátrala po pohřešované seniorce, která zmizela v Praze 8. Do hledání nasadili i policejní vrtulník vybavený termovizní kamerou. Poslanecká sněmovna zvolila do Rady Českého rozhlasu jejího dosavadního předsedu Ondřeje Matouše, kterému nedávno skončil mandát. O druhé volné místo se ve druhém kole utkají bývalý předseda rady Miroslav Dittrich a moderátor a influencer Jakub Jíra. Výsledky hlasování oznámil předseda volební komise Martin Kolovratník z Hnutí ANO. Ekonom Vít Hradil varuje, že inflace v Česku začíná představovat vážnější hrozbu poté, co v září kvůli dražším pohonným hmotám zrychlila na 2,5%. Podle něj by proto Česká národní banka mohla přistoupit ke zvýšení úrokových sazeb už v listopadu. Vláda by podle analytika neměla situaci jen sledovat, ale aktivně na zdražování reagovat. A teď sport. Hokejisté Plzně zakončili základní část Ligy mistrů famozně, na ledě finského celku Saipa Lappeenranta vyhráli 6-3 a stali se jediným 100% týmem soutěže. Do vyřazovací fáze spolu s nimi postoupil i Liberec. V anketě Českého svazu kanoistů se kanoistou roku stal kajakář Jakub Krejčí, který letos získal tituly mistra světa i Evropy ve vodním slalomu. Druhé místo obsadil rychlostní kanoista Martin Fuchsa, třetí skončila Kneblová. A na závěr dobrá zpráva pro řidiče, dálnice D6 mezi Prahou a Karlovými Vary se prodloužila o další hotový úsek. Ředitelství silnic a dálnic ve středu zprovoznilo více než 2 kilometry dlouhý díl u Lubence na Lounsku a zároveň představilo další plány rozvoje této trasy. Počasí. Aktuálně v Praze polojasno a 9 stupňů, Brně jasno a 8, v Ostravě polojasno a 10. Do rána bude zataženo a teploty klesnou na 6 stupňů. Zítra v pátek bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 17 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. To bylo noční počasí. Čet rádio vám hraje celou noc a Bucipal se zase brzy ozve.

0: Divadlo Noc.
1: Česká kinematografie žije, to je dobře. Peníze nejsou a přece se točí. A vy teď dokonce budete mít příležitost nahlídnout filmařům, jak se říká, pod pokličku. Protože vy se teď stanete svědky natáčení scény do jednoho úplně nového českého filmu. Ten film se jmenuje Láska na poslední pohled. A je to prostě o jaksi dvou manželích, kteří se po 40 letech soužití znovu do sebe zamilují. Takže vlastně science fiction takový, jo? Tenhle ten jímavý příběh, respektive natočení tohoto jímavého příběhu se ujal ambiciozní tvůrce, i když řekl bych stále tak jako ještě nedoceněný, scenárista a vynikající režisér.
2: Pane režisére, já už jsem připravený. Já jsem připravený, pane režisére, jenom mám problém.
1: Ano.
2: Já dneska strašně spěchám, víte. Já musím po natáčení hned do divadla, my máme dneska představení. Dáváme Jiráskou Lucernu. Já dělám Hastrmana. Víte, kdybyste s tím mohl počítat, víte. Já to radši říkám dřív, než přijde kolegyně, protože já nevím, jestli to víte, ale ona se špatně učí texty. Ona už si vůbec nic nepamatuje. Ne, já proti ní nic nemám, to bych si nedovolil, pane režisére, to ne, to je herečka, to je velká herečka, ona má velký jméno. Bohužel, kolikrát už se ani to jméno nepamatuje.
3: Ani nevíš, jak jsem se na tebe těšila, no. Takže my už zase budeme
4: zase spolu
3: točit na zdarejš. No.
2: Ahoj. My tady zrovna o tobě s panem režisérem povídáme, jaký máš pamatováka. No. Já mám radost, že mě poznala, víte? No.
3: Ty jsi k nezapomenu. No. Tak děti, pojďme.
1: Pojďme pracovat,
3: čím začneme?
1: Irmičko sladká, dneska točíme tu klíčovou scénu.
3: No tak to je velice jednoduché, dejte sem ty klíče a jedem.
1: Ne, já myslel závěrečnou scénu toho filmu.
3: Ale no prosím tebe, to byl přece pokus o vtip.
1: Jo, no. Teď mi to došlo.
2: Takových ještě dneska bude.
1: Ano. A víš, to je ta závěrečná scéna a chci říct, že je klíčová pro ten můj film.
3: No,
1: víš, to
3: vím,
1: je ta scéna,
3: já.
1: Jak se tam vy dva usměřujete, on ti vyznává lásku. Naučila jsi si ten text, doufám.
3: No jako oko v hlavě to nosím. Není nijak velký, spíš menší. Ale žena v mém věku si už nemůže moc vybírat. Dobrý,
1: ano,
3: co?
1: To je hezký, ano. Ale Irmičko, svaďonka. Sladěnka, jsi výborná jako vždycky,
3: ano.
1: Ale tu scénu, ve které popisuješ chlapa, se kterým máš tajný poměr,
3: ano.
1: Tak tu scénu točíme až zítra.
3: Jo, zítra, no, tak vidíš, a já už to umím dneska.
1: Irmičko, jsi výborná, miluji tě, zlato, ale dneska točíme tu scénu, jak vy dva spolu se usmířujete, jak ti vyznává lásku. Ten text si projedeme, jako jenom, aby jsme si to oživili. Ten dialog začíná on.
2: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
1: Slyšíš, tam v dálce hučí ráno splav.
2: To je ozvěna našeho mládí. Však to, co k tobě cítím, pověděl bych pak.
3: No, kluci, vy si vystačíte úplně sami. To já jsem mohla klidně zůstat všechno.
1: Irmičko, miluju tě, ale já jsem teďka říkal tvůj text.
3: Ale to já nevím proč. Protože já svůj text umím. Není nijak velký, spíš menší, ale žena v mém věku už si nemůže moc vybírat.
1: Ano.
3: Já vím, že je to na zítra.
2: Pojďme točit, pane režisére.
1: Ano, už.
2: Irmičko, ono se ti to vybaví. Ale jak si vlezeme do postýlky, ono ti to tam naskočí.
3: Myslíš, jo? Jenom aby to nenaskočilo tobě. Ano.
1: Tak. Tak se připravte, děti, soustřeďte se, jo?
0: Kuku, bude 18 hodin.
1: Ano, já vím, ano, spěcháme. Takže se připravte, ano. Pozor, zapnu. Kamera jede, klap. Akce!
3: No co blázníš? Ježišmarja, tak řeknu kamera, nebo klapka, a ne akce! To, jako když na mě vystřelíš, no. A já všechno zapomněl. A nic nevím. Já potřebuju klid, no. Rozumíš, a soustředění.
0: Víte, ona potřebuje klid, mám potřebuje soustředění, no. Já potřebuju stihnout to představení.
1: Já vím.
0: Tak mě se to slíbil, pane režisére. Je to Jirásek, je to Lucerna, no, mě musí líčit na odpornýho. Odpornýho mě dělají takový kachní rypák. Teď obličej mi líčej 2 hodiny.
3: No a proč to nehraješ s tímhle?
1: Prosím tě.
3: To se mi povedlo.
1: Tak to jsme se zasmáli, hezky, takový odlehčováček to byl, tak, máme hezkou atmosféru. Ano. Tak, kamera jede, klap, akce! Akce!
0: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
3: Není nijak velký. Spíš menší. Ale žena v mým věku už si nemůže moc vybírat.
1: Stop!
3: Co?
1: Teď jsem ti říkal, že toho milence mu přiznáváš až zítra.
3: Ježišmarja, nemohla bych mu přiznat už dneska. Já jsem se to naučila, co když to do zítřka zapomenu. No, děti, to mi nemůžete dělat. Něco točím a najednou zase něco jiného.
1: Irmičko, prosím tě, jseš zlatá, jseš sladěnka, ale dneska točíme tu scénu, kdy se vy dva usmiřujete. Yeah. Rozumíš, protože on přestal pít. Chápeš to, jo?
3: Yeah.
1: A minulou noc, ale zároveň nedopatřením nechal ulítnout tvýho milovaného kanára. Tak to je ta zápletka. Tak četla jsi snad scénář?
3: Ale to samozřejmě, že četla. Že jo, ale jenom to, co říkám já, přece nebudu číst ty druhý, to bych z toho úplně zmagořila, že jo. A teda, že tam hraje taky kanár, no promiňte, to mi teda ulítlo. No, tak moment, on včera byl nalitej.
1: Jo.
3: Jo?
1: No.
3: No ale proč otvíral okno?
0: Já to řeknu rychle, Irmičko.
3: Ne, abych byla ve obraze.
0: Ano, já jsem byl v hospodě, opil jsem se, přišel jsem domů, udělal jsem mi špatně, odevřel jsem okno.
3: On to má v roli,
1: on hraje notorického alkoholika, který minulou noc přestal pít.
0: Ano.
1: Hodil to za hlavu.
3: No moment, ale předtím jste říkali, že to hodil z okna.
1: Irmi.
0: No, pojďme točit, pane režisére, čas letí.
3: No dobře, no.
0: Kuku, 7:15.
1: Tak. Ano. Tak se hezky soustřeďte. Ano, tak asi, záběr mám nastavený, tak pozor. Kamera jede, klap. Akce.
0: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
1: Slyšíš?
3: Cože?
0: Povídám. Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
1: Slyšíš?
3: Ale jo, slyším, ale špatně.
1: Stop.
3: Jseš daleko.
1: Ale já ti napovídám, že vidím, že ten text neumíš.
3: To... Já neumím text.
1: Já tam pak slyšet nebudu. Nechte mě tvořit, to dáme dohromady. Takhle to uděláme. Ne, Irmičko, klid. Hele, já se schovám asi někam sem, tady, abych nebyl vidět, jo?
3: Ano.
1: Takhle budu blízko u té tvý chytrý hlavičky, jo? A budu ti to napovídat. Takže stačí, když po mně budeš opakovat jenom ten text, jo? Tak, pojďte, děti. No. Tak. Připravte se mi. Tak. Klap. Akce.
0: Už nikdy nebudu pít. Člověče, já snad začnu znova chlastat.
4: Co není možný, to se na mě kouká takhle.
3: No a jak se mám koukat?
1: Prosím vás, děti, hlavně klid, uklid. Teď myslí na to, že máš večer tu Lucernu.
2: Já na nic jiného nemyslím.
1: No.
3: A já se na něj koukat
1: no, tak
3: nebudu,
1: no, teda. Trošičku. No, tak klid, děti, klid, děti, klid, děti, jo? Tak, tak pojďte. Ještě jednou, připravte se mi. Ano, pohledy si zrovnejte, tak, pozor. Klap. Akce.
0: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
1: Slyšíš?
3: Slyšíš?
1: Tam v dálce hučí ráno splav.
3: Jak v dálce bučí stádo krav.
0: Stop.
1: Jaký krávy? Tam žádný krávy nejsou.
2: Ale mě tam ty krávy nevadí. Vy si to kvůli tomu nemusíte zastavovat, pane Rizere. Já to nestihnu, to představení.
3: No ano, on má pravdu, proč by tam nemohli bučet krávy?
1: No, ale...
3: Umělec musí mít trošku volnosti, aby to dostalo šťávu.
1: Šťávu, dobře, klid, klid, Irmičko, helejte no, se. Já bych v podstatě, mě by tam ani ty krávy no, nakonec nevadily.
3: No tak vidíš. Jo?
1: Ale já tam nevidím ten prožitek. Teď ty emoce v tobě se to pere, protože ten tvůj manžel sice přestal pít, ale na druhou stranu nechal ulítnout toho tvýho milovaného kanára. Chápeš to? Tohle to, když tam bude, tak já to nebudu zastavovat kvůli takový kravině, jako jsou krávy. Ježíš, klid, děti, hlavně. Klid, děti. Ať to dotočíme. No,
2: pojď.
1: Si hlavně pamatuj. Slyšíš, tam v dálce hučí ráno splav. Pamatuj si to větu. Tam v dálce hučí ráno splav.
2: Půjde.
1: Tak, pojďte, děti, jo?
2: Půjde.
1: Teď už to máme, tak.
2: To půjde.
1: Klap. Já už jsem vzal. Akce.
0: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
3: Slyšíš, jak v dálce hučí ráno splav a bučej krávy?
0: To je ozvěna našeho mládí. Však to, co k tobě cítím,
3: pověděl bych pak.
0: Uletěl mi pták.
2: Já vím, no, já jsem myslel, že už jsme u toho kanára, co odletěl.
1: Ten kanár přijde až potom.
3: Pro Krista pánovou kanár přijde, jo. Tak kanár nelítá, no.
1: Ale lítá, já myslím, že přijde na řadu až potom. Toho já dotočím potom, chápete to? Já si ho tam dodělám trikem, to je běžná věc. Ale teďka mě jde o to, rozumíte, ten kanár je vlastně takový symbol toho vašeho usmíření. On přilíte, takhle se posadí na římsu. Tak já chci ty vaše pohledy tam, jo. Takže vracet už to nebudu, já si to pak střihnu a volně navážu v tom místě, kde jsme přestali. Já si to pak sesadím ty scény k sobě, jo? Takže děti, tak, soustřeďte se. Tak. Klap. Akce.
0: Vrátil se. Viděla jsi ho?
3: Neviděla, já nemám brýle.
0: Tak si je vezmi, miláčku.
3: No já jsem ji někde tady nechala.
0: Se po nich podívej.
3: Ale no jo, tak... Podívej, počkej. Tak. No to je šílený, tak...
0: Viděla jsi ho?
3: Viděla. Není nijak velký, spíš menší, ale žena v mém věku už se nemůže moc vybírat. To byla bezvadná, to vidíš. Kdyby jsi se to býval naučil, tak už jsi se teď mohl cákat v té Lucerně. Tak pak.

jsou 2 hodiny. Dobrou noc. Tady Bucifal pro všechny na noční směně, za volantem i u okna, zprávy Čet rádia. A tady jsou hlavní titulky. Ukrajinský